0: watching through Swamiji TV.
1: Hariom a dobrý večer vám všem, kdo jste tady nebo z nás sledujete přes Swamiji TV.
0: How are you all doing?
1: Jak se všichni máte?
0: Good. How was the day?
1: Jaký byl váš den?
0: Good.
1: Beautiful.
0: Very good. Yogini, can we just turn it a little bit like this? Perfect. Thank you. अब सौंप दिया इस जीवन का सब हाथ तुम्हारे हाथों में सब भार तुम्हारे हाथों में. So how do you say भार? First let's start with this.
1: Jak říkáte tohle slovo?
0: It's not bar, it's bhar.
1: Není to bar, ale bhar.
0: Last year we were talking about this pronunciation.
1: Minule jsme mluvili o výslovnosti.
0: How important the pronunciation is, how it can change the literal meaning of a word.
1: Jak ta výslovnost správná je důležitá, protože může změnit význam slova.
0: Bar means wait.
1: Bar znamená čekej.
0: And bar is where we drink.
1: A bar to je, kde pijete, do baru jdete.
0: Not in Hindi, in English.
1: A to je v angličtině.
0: But still. So, bar. Bar means wait.
1: A bar znamená čekej.
0: That weight of our selves.
1: Čekej sám v sobě.
0: Yeah, bar means kilos. Which weight? Which other? Acha, weight, waiting, wala weight. Not waiting, wala weight, but kilos, wala weight.
1: To znamená váha, to znamená čekej, ale znamená to váha, když něco je, něco váží, něco je těžké.
0: So all the weight which is on our shoulders, we give it to you.
1: Všechna ta tíha, která je na mých ramenou, dávám tobě.
0: But which weight are we talking about?
1: Ale která, o které té tíži mluvíme?
0: We don't only just offshore off ourselves all the weight of the negativity, but all the happinesses, all the sadness, everything we give.
1: Není to jen to, jen ta negativita, ale úplně všechno. Ať už je to negativní nebo pozitivní, štěstí, neštěstí, všechno to odevzdávám.
0: Aba sop diya, sop means I gave to you.
1: Sop znamená dal jsem ti to.
0: Aba means today, now.
1: Aba znamená právě teď, dnes.
0: Jivan ka sab bhar tumhare haatho mein. Jivan means life and we gave all our life's troubles, all our life's happinesses, everything to do with our lives we gave to you, O Gurudev.
1: Jivan znamená život, všechno ze svého života, šťastné, nešťastné, cokoliv, celý svůj život jsem dal tobě, O Gurudev.
0: And by the way, before I forget,
1: než zapomenu,
0: thanks to Shanti and Sevapuri.
1: Děkujeme Shanti a Sevapurimu,
0: that they are letting us use this beautiful tilak friendly.
1: Že nás nechají používat tenhle krásný tilak friendly.
0: Only this time it's a collaboration between Tilak and Best Chinese Universe.
1: A dneska je to spolupráce mezi Tilakem a nejlepší čajem vesmíru.
0: And because it was the first day and they were very excited.
1: A protože to byl první den a byli velice nadšení.
0: So all the youth was helping to clean this whole place.
1: Všechna mládež, všichni teenageři pomáhali s úklidem.
0: And they made 8 liters of chai.
1: A uvařili 8 litrů čaje.
0: So you know what needs to be done?
1: A tak víte, co nás čeká?
0: And also many people were helping from all of you to make beautiful cakes.
1: Mnozí z vás pomáhali a nachystali tyto krásné zákusky, dortíky.
0: And all the cakes which were, and also the donation from Shanti, the pizza and these things.
1: A všechny ty dorty a všechno i Shanti daroval nějaké pizzy.
0: All that will go in that same fund for the youth and children to buy some equipment for the youth programs and for these things.
1: To všechno, ten výtěžek, půjde do toho fondu na ten program mládeže, aby z toho si mohli koupit věci, co potřebují na ty mládežnické programy.
0: We all are already old enough for toys.
1: My už jsme moc staří na hračky.
0: And maybe we are not, but
1: možná, že ne.
0: Our camera toys are slightly more expensive, so.
1: Ty naše hračky, ty kamery a foťáky jsou trošku dražší.
0: For now, let's focus on the youth and kids.
1: Tak se zaměřme na děti a na mládež.
0: So, coming back.
1: A vraťme se zpátky.
0: Je jeet tumhari, je haar tumhara. The problem is, whenever we are hit with any negativity.
1: Problém, že když nás zasáhne cokoliv negativního.
0: Whenever we are hit with troubles.
1: máme problémy.
0: Whenever something happens in our lives which is not in our control.
1: Stane se v životě něco, co nemůžeme kontrolovat, ovládat.
0: Then we remember the God and then we remember Gurudev and then we remember all those who we don't remember.
1: Pak si vzpomeneme na Boha, vzpomeneme se na Gurudeva, vzpomeneme si na všechno, na co normálně nemyslíme.
0: Vikram, not sitting there, go serve. So when we say that we come to you and we give everything to you,
1: a tak když říkáme přicházím k tobě a všechno ti odevzdávám.
0: We don't come and just give Gurudev our troubles.
1: Nedáváme Gurudevovi jen svoje problémy.
0: He jita tumari hato me, which means my win, my success, that is also in your hands.
1: Jita znamená moje vítězství, moje úspěchy, i ty dávám do tvých rukou.
0: Or har tumare hato me, which means har means to lose, my loss. My unsuccessfulness, that also is in your hands.
1: Hára znamená moje, co jsem prohrál, to, co jsem ztratil, kde jsem neuspěl, to všechno i tohle ti dávám.
0: Mera niščej, bas ek hi hai, drada niščej, we were talking about this yesterday.
1: Niščej, o tom jsme včera mluvili.
0: Drada niščej means determination.
1: Drada niščej znamená odhodlání.
0: How many remember this five rules for students from last year?
1: Kdo si pamatuje těch pět pravidel pro studenty z minulého roku?
0: Reminding you again, it's an interactive satsang. You are allowed to talk, to raise your hands, to laugh, to cry, to do whatever you want.
1: Interaktivní satsang, můžete zvednout ruce, něco říct, můžete se smát, můžete plakat, můžete reagovat.
0: So I'll ask you again, how many of you remember the five rules of
1: students? Pamatuje těch pět vlastností studenta?
0: Anyone? Okay. Kaka chesta. Kaka chesta. Repeat after me,
1: opakujte
0: please.
1: Po mně, prosím.
0: Bako dhyanam. Shvana nindra. Tathaiva cha. Alpahari. Grahatyagi. Vidyarthi. Pancha lakshanam. Pancha means five, obviously.
1: Pancha znamená pět.
0: Lakshan, the word lakshan, I think we all read or heard from Gurudev.
1: Lakshan, myslím, to slovo jsme slyšeli od Gurudeva.
0: Qualities.
1: Kvality, vlastnosti.
0: Vidyarthi, which means vidya. We were talking about vidya and we will continue talking about that.
1: Vidyarthi, slyšíte tamto slovo vidya, o kterém jsme mluvili a budeme dál mluvit?
0: So vidya means wisdom or knowledge.
1: Znamená to moudrost nebo vědění.
0: Arthi is the one who is receiving.
1: Arthi znamená ten, kdo ho dostává.
0: Can we turn off the fan, please? Vidyarthi, vidya, the one, the wisdom, the knowledge, and arthi, the one who is receiving that wisdom or knowledge.
1: Ten, který získává, přijímá tu moudrost nebo to vědění.
0: And we discussed that we all are in one way or another way students, right?
1: A mluvili jsme o tom, že svým způsobem jsme každý studentem.
0: We always learn something from each other.
1: Neustále se učíme jeden od druhého.
0: We always learn something from life.
1: Učíme se něco ze života.
0: We always learn something from our happenings which are happening around us.
1: Učíme se z toho, co se děje kolem nás.
0: Every time we do certain action,
1: kdykoliv něco uděláme,
0: or even if we see a certain action,
1: nebo vidíme, že se něco děje,
0: there is something to learn out of it.
1: Je něco se z toho můžeme poučit, naučit.
0: Either we learn from our mistakes,
1: ať už se učíme ze svých chyb,
0: or we learn from the good deeds of others,
1: nebo se poučíme z dobrých činů ostatních.
0: What did Gurudev always tell us?
1: Co nám vždycky Gurudev říká?
0: Watch and learn.
1: Dívej se a uč se.
0: He never told how to do this or how to do that.
1: Nikdy nám neříká dělej to takhle nebo dělej to takhle.
0: But we all sat next to him.
1: Ale my jsme seděli u něj.
0: We all saw his way of functioning.
1: A viděli jsme, jak funguje, jak pracuje.
0: And we learned.
1: A učili jsme se.
0: There's always we can learn something from ourselves, from each other.
1: Vždycky je něco, co se můžeme dozvědět o sobě, od ostatních.
0: So drada niščej means that determination.
1: Dhradanishcha znamená to odhodlání.
0: And the shloka about the five qualities which a student should have talks about this dhradanishcha.
1: A tato šloka o těch pěti kvalitách, která má mít ten student, ta právě mluví o tomto dhradanishcha, o tom odhodlání.
0: Kaka cheshta, kaka means?
1: Kaka znamená?
0: Crow.
1: Vrána.
0: Crow. We love crows, no?
1: Máme rádi vrány, že?
0: Kaka cheshta, the determination, the dhradanishcha of a crow.
1: Odhodlání, odhodlanost vrány.
0: What was the story?
1: Co byl ten příběh?
0: With a crow.
1: S tou vránou.
0: Even the stories you we don't remember.
1: Ani ty příběhy se nepamatujete.
0: Picking the stones.
1: Ona vybírala ty kameny.
0: Please remember them because
1: prosím.
0: Now I realize that I will keep on asking questions until I don't get the answers and until I don't know that we gained something from something.
1: Zapamatujte si, protože teď mi došlo, že se musím víc ptát, abych si ověřil, že si něco odnášíte, že jste se něco naučili.
0: Because otherwise I will receive comments all the time that I'm repeating my satsangs, but this is the reason why I have to repeat the satsangs.
1: Já dostávám komentáře, že se na satsang opakuje, ale to je ten důvod, proč se opakuje.
0: And I'm a stubborn one.
1: A já jsem zarputilý.
0: So we don't really move forward until we don't learn the one.
1: Tak nepůjdeme dál, dokud se tohle nenaučíme.
0: The crow and the vessel.
1: Vrána a ta nádoba.
0: Once upon a time.
1: Bylo nebylo.
0: In the distant far nation of Czech Republic.
1: V daleké zemi České republice.
0: There was a vessel, a water pot.
1: Byla jedna váza, nádoba s vodou.
0: And it was there near Sangam.
1: A byla kousek od Sangamu.
0: And there's a beautiful lake nearby.
1: A nedaleko bylo krásné jezero.
0: Green like the poison which Devpuriji drank few days back.
1: Zelené jako ten jed, který kdysi vypil Devpuriji.
0: Only that poison was matcha and this is natural matcha.
1: Tam ten jed to byla matcha a tady to je taková přírodní matcha.
0: So the crow could have gone and easily drank water from there.
1: Tak ta vrána si mohla zaletět tam a napít se vody tam.
0: Because their digestive system is not so bad as us.
1: Protože jejich trávicí systém není tak slabý jako náš.
0: We have the wish. Yay, we go to India.
1: My máme přání, ano, pojedu do Indie.
0: Kumbh Mela.
1: Na Kumbh Melu.
0: And then you know the rest.
1: A pak víte, jak ten zbytek znáte.
0: What happens and
1: co
0: what doesn't
1: stane?
0: Happen.
1: Co se stane nebo nestane.
0: How your digestive system works.
1: Jak vaše trávení funguje.
0: But the crow's digestive system, the Jataragni, was better. It could have easily digested that nice green water.
1: Ale ten Jataragni, to trávení té vrány bylo silnější, tak ona bývala mohla strávit i tu krásnou zelenou vodu.
0: But the energy of the Sangam hall was so strong because of all of your sadhana.
1: Ale ta energie ze Sangam haly byla tak silná díky vaší sádhaně.
0: That the crow decided that he wants to drink water from that water pot where the energy of all your sadhakas are inside.
1: Tak se ta vrána rozhodla, že se chce napít z té nádoby tam u Sangamu, protože v ní byla ta energie vší vaší sádhany.
0: But there was only one problem.
1: Ale byl je tam malý problém.
0: Niranjanji was thirsty while leading the anushtan.
1: Niranjanji měl žízeň, když vedl anuštánu.
0: So he drank half of the pot.
1: Půlku té vody z té nádoby vypil.
0: And the vessel, the opening of that was very narrow.
1: A ta nádoba, ta lahev měla úzké hrdlo.
0: We have hands, so he could have easily picked it up and drank like this.
1: My máme ruce, tak my tu nádobu můžeme zvednout a napít se z ní i tak.
0: But for the crow, it has such a small beak.
1: Ale ta vrána tam měla krátký zobák.
0: So it couldn't drink water from it.
1: Tak nedokázala, tím zobákem nedosáhla na tu vodu.
0: So what it did is it went flying around and did some karma yoga.
1: No a co ta vrána udělala? Začala poletovat kolem a začala dělat karma jogu.
0: And it went and collected small pebbles and rocks from all over this ashram.
1: Začala po celém ashramu sbírat malé oblásky a kamínky.
0: And one by one he put that pebbles, that stones into that water vessel.
1: A jeden po druhém je házela do té nádoby. Do té lahve.
0: slowly, slowly.
1: A pomalu, pomalu.

0: मनवा धीरे धीरे चाल गगन नगर चढ़ना रे भाई. I forgot, I still need to finish translating this one, so.
1: Ještě zapomněl jsem, ještě musím dopřeložit tenhle první.
0: That's the problem with us.
1: To je náš problém.
0: Politicians and sadhus.
1: Politici a sadhuové.
0: You give us the microphones.
1: Dáte nám mikrofon.
0: And it's hard to get it back.
1: A nikdy je těžké ho získat zpátky.
0: At least we are blessed to be trained by Gurudev.
1: My jsme aspoň požehnáni, že máme trénink od Gurudeva.
0: So we still have that Western mentality a little bit to take care of the time.
1: Že máme tu západní mentalitu trošku na zřeteli, podívat se, jak jsme tam s časem.
0: Otherwise, you give the mic to Acharya Mahamandaleshwar Vishwakananda Bharatiji Maharaj.
1: Když dáte mikrofon Vishwakanandžímu,
0: and you can go hours.
1: Tak pak je to na hodiny a hodiny.
0: But that's the beauty of the wisdom.
1: A to je krása moudrosti.
0: And that's the beauty of all the great Siddha Mahapurushes.
1: A to je krása všech těch Siddha Mahapurushů.
0: That it is not Svadharma, but it is Paradharma.
1: Není to Svadharma, ale Paradharma.
0: All the knowledge which is in them.
1: Všechno to poznání, které je v nich.
0: It's too much for them to keep within themselves.
1: To vědění, které mají, neudrží jenom v sobě.
0: And as the life has no estimate of time.
1: A protože život není načasová, omezen časem.
0: They share as much as they can.
1: Protože jejich život není určován nějakým časovým limitem, tak se podělí, co můžou.
0: For what?
1: Proč?
0: For jana kalyan.
1: Pro jana kalyan.
0: What does jan mean?
1: Co znamená jan?
0: Hmm? People.
1: Lidé.
0: What does kalyan mean?
1: Co znamená kalyan?
0: Well-being. Any other? Kalyan
1: blaho,
0: means kalyan. To well-being or to free them, liberate them.
1: To znamená osvobodit je.
0: So for jana kalyan, they share as much as they have.
1: Proto jan kalyan, proto se podělí, co mají.
0: So coming back to the crow.
1: Tak se vrátíme k vráně.
0: This is one thing it took me a lot of naham kartas.
1: Tohle mi zabralo hodně naham karta.
0: To reach back to the topic from where I started.
1: Vrátit se k tomu tématu, se kterým jsem začal.
0: Because we say dhire dhire, pomali pomali, and then I end up in manava dhire dhire.
1: Protože řekneme jenom pomalu pomalu a dhire dhire a už jsme u jiného bhajanu manava dhire.
0: So pomalu pomalu he lifted one stone and put it in till the water level risen.
1: Tak pomalu tam házela ta vrána kamínek po kameni, a jak tam házela ty kameny, tak ta hladina vody stoupala.
0: And finally, when that water level rise,
1: a nakonec, když ta hladina vystoupala až tak,
0: then he drank water out of it.
1: Tak nakonec se dokázal napít.
0: But now don't say that crow was a he and I'm a she.
1: Neříkejte, že to byl vrána, že to byl havrán, on a já jsem ona.
0: If you're a she, then the crow was a she.
1: Pokud jste to vy dívky, tak to byla ta vrána, ona.
0: So that determination, that dhrida nischaya should be in all of us.
1: A takováhle odhodlanost, cílevědomost by měla být v každém z nás.
0: Mera nischaya bas ek yahi ek bar tumhe pa jao main. I only have one wish. I only have one determination.
1: Mám jen jeden cíl, jedno přání.
0: That I can receive your grace once in my life.
1: Kéž aspoň jednou v životě obdržím tvou milost.
0: But we are the living embodiment of divinity and grace.
1: My jsme ale živoucím stělesněním božství a milosti.
0: Because Gurudev is residing in our hearts.
1: Protože Gurudev přebývá v našich srdcích.
0: So this ek bar tumhe pa jao, once may I have that grace, we have it all the time.
1: A ti aspoň jednou získám tvou milost a my ji máme pořád.
0: Arpan kar do duniya bhar ka sab pyar tumhare haathon mein. I give all the weight which is on my shoulders to you, and because all the love is in your hand.
1: A tak všechnu tu tíži z mých ramenou dávám tobě a všechna láska je ve tvých rukou.
0: Everything is in their hands.
1: Všechno je v jejich rukách.
0: But faith is important.
1: Ale víra je důležitá.
0: That understanding, that awareness, that everything is there, everything is in their hands, everything that we wish for, we can create.
1: To pochopení, to vědění, že všechno, cokoliv, co hledáme, všechno je v jejich rukách.
0: Because anything that is in our conscious mind,
1: všechno, co máme ve své vědomé mysli,
0: and we put it in the subconscious mind,
1: a propíšeme to do podvědomé mysli,
0: then by hook or crook, that subconscious mind will make it the reality.
1: Tak potom po dobrém nebo po zlém ta podvědomá mysl to protiskne, propíše do skutečnosti.
0: Some of us call it manifestation.
1: Někdo tomu říká manifestace, projevování.
0: And some of us call it nahamkarta.
1: A někdo tomu říká nahamkarta.
0: But it's all in our hands.
1: Ale je to v našich rukách.
0: All what we receive is in Gurudev's hands.
1: Všechno, co obdržíme, to jsme získali z Gurudevových rukou.
0: But the actions are in our hands.
1: Ale ty činy, co s tím uděláme, to je na nás.
0: So if we have a certain wish, if we have some nishchay, if we have some longing for something.
1: Pokud máme nějaké přání, máme nějakou touhu po něčem.
0: And we believe it's impossible to achieve.
1: A věříme, že to je nemožné toho dosáhnout.
0: We need to know that the subconscious mind can make anything the reality in the conscious mind.
1: Měli bychom vědět, že ta podvědomá mysl to všechno může realizovat do té vědomé mysli.
0: But the problem is we don't even come out of our conscious mind.
1: Ale problém je, že my se nedostaneme z té vědomé mysli.
0: We are stuck in that.
1: Jsme v ní zachyceni.
0: And we stop ourselves from going deeper.
1: A sami sebe bráníme jít hlouběji.
0: Because our conscious mind tells us it's impossible.
1: Protože naše vědomá mysl nám říká, že to nejde.
0: It tells us we are not worthy enough to do it.
1: Říká nám, že nejsme hodni toho, abychom to dokázali.
0: But when we go within and we listen to our subconscious mind,
1: ale když jdeme dovnitř a nasloucháme své podvědomé mysli,
0: we will know and understand and believe that everything is possible.
1: Pochopíme a porozumíme a uvěříme tomu, že všechno je možné.
0: Jo jag mein rahu to aise rahu, jo jal mein kamal ka phool rahe. I love this English Hindi because you know it's jal, but here you wrote jala, so I read jala.
1: Mám rád tuhle tu hindskou angličtinu, anglickou hindštinu, tam je to jal a vy jste tam píšete jako jala.
0: Like my name is Avatar, but we all say Avatar. No, what do we say? Avatar. It's Avatar.
1: Moje jméno je Avatar a všichni říkáme Avatar.
0: Exactly. Or someone's name, like yesterday, how this whole topic of Vidya arose.
1: Včera, když bylo to téma Vidya.
0: She writes V-I-D-Y-A.
1: Ona to píše V-I-D-Y-A.
0: But we pronounce it V-I-D-H-Y-A.
1: Ale my to
0: vidha,
1: ve skutečnosti to vyslovujeme s tím dh, dha, vidha.
0: What do we sing in our second part of the prayer?
1: Co zpíváme v druhé části naší modlitby?
0: How does it start?
1: Jak to začíná?
0: At least the prayer we all know.
1: Ale aspoň tu modlitbu všichni známe přece.
0: I'm not talking about the stanzas. First
1: Nemluvím
0: part, second part and third part.
1: Slokách, ale máme první, druhou část a třetí část.
0: So second part, sing it.
1: Ta druhá část.
0: Yeah. So what was the starting? Siri. It's not Apple Siri, it's Shri.
1: A není to Siri od Apple, ale je to Shri.
0: Yeah, now my phone is saying hi. I'm not talking to you.
1: A teď sotva jsem řekl Siri, tak můj telefon se ozval.
0: So the problem is there's no problem.
1: A tak problém, ale není to problém.
0: The bhava is still there.
1: Ta bhava je pořád tady.
0: But the way how Holy Guruji was singing.
1: Ale ten způsob, jakým zpíval Holy Guruji.
0: It just continued like that.
1: On jenom takhle pokračoval.
0: I'm not saying we should change it.
1: Neříkám, že bychom to měli měnit.
0: We sing as our bhava, as our feelings make us sing.
1: Zpíváme podle toho, jak ty naše city, ta naše bhava nás vede.
0: But in reality it's Shri Deepa Dayal.
1: Ale ve skutečnosti je to Shri Deepa.
0: So in the same way, these all small pronunciation differences by time, by passing of generations, there are certain abbreviations.
1: A tak tyhle ty, i ta výslovnost podle toho, jak se to po generace vyslovuje, tak se to mění různě.
0: like many children in India, they can't pronounce sh.
1: Mnoho dětí v Indii nedokážou vyslovit š.
0: Sh is another topic we can talk about.
1: A to je další téma, o kterém můžeme mluvit.
0: In India we have three.
1: Máme tři druhy š v Indii.
0: One is s for Swamiji.
1: Jeden je s pro Swamijiho.
0: One is sh.
1: Jeden je š.
0: For Shankar.
1: To je Shankar.
0: That's your normal sh.
1: To je vaše to sh, jak vy to píšete.
0: When you put your both teeth together and just say sh.
1: Takhle, když dáte zuby k sobě a řeknete sh.
0: Sh for Shiva.
1: Je to jako Shiva.
0: And then there's a third sh which does not exist in English.
1: A pak je třetí sh, které v angličtině neexistuje.
0: But this is when we put our tongue up.
1: Když dáte jazyk nahoru.
0: And then sh.
1: A je to sh.
0: That's the third sh which is only in Sanskrit and in Hindi.
1: A to je takové, tenhle druh sh, ten je jenom v sanskritu a v hindštině.
0: So these small things can change the meaning of a word.
1: A tyhle malé změny dokáží změnit význam slova.
0: And these small changes can change the way of singing and meaning and understanding.
1: A tyhle změny dokáží změnit i způsob vlastně to, jak zpíváme a jak chápeme to, o čem zpíváme.
0: So if I live in this jug, in this not water jug, but jug means world, jagat.
1: Pokud žijí v tomto jagat, v tomto světě.
0: What do we say? Brahma satya?
1: Co říkáme? Brahma satya?
0: Jagat mithya. So this is again mithya. Tja.
1: A je to mithya.
0: It's not mithya,
1: není
0: but
1: to mithya,
0: mithya.
1: Ale mithya.
0: It's a th.
1: Je to zase to th.
0: See, I'm learning Czech. In English I would say th, but here is th. In this world I should live in the same way as the water lives in the muddy water. The lotus lives in the muddy water.
1: Takéž v tomto světě žiju stejně jako lotos žije v kalné vodě.
0: Mere sab guna dosh samarpit ho bhagwan tumhare haathon mein, o lord, o gurudev, all my doshas, all my avagunas, all my bad qualities, may they be offered in your lotus feet.
1: O gurudev, o pane, ke všechny mé špatné vlastnosti, všechny avaguna obětuji u tvých lotosových nohou.
0: Jab mujhe janam mile to tav charanon ka pujari ban sakun. When I am born in this human body.
1: Kdykoliv se narodím v tomto lidském těle.
0: Then give me the chance to serve your lotus feet, to be the priest of thy.
1: Prosím, dej mi šance, abych sloužil tvým lotosovým nohám, abych byl tvým služebníkem.
0: And in is pujari ka ek rag ka ho hotar tumhare haathon mein, you have the solution of every single problem that is in this priest's nerves, veins.
1: A ty máš řešení na všechny problémy, který má tvůj uctívač ve svých nervech, ve svých nervech.
0: Jab sansar ka qaidi banu nishkam bhav se karma karu. Qaidi, we all are qaidis.
1: My všichni jsme qaidis.
0: What is qaidi?
1: Co to znamená?
0: Prisoner.
1: Vězeň.
0: See, you should go more to Parvati's Hindi classes.
1: Měli byste víc chodit k Parvati na hodiny hindštiny.
0: Kedi means prisoner.
1: Kedi znamená vězeň.
0: Now Mansukramji was living in India for a long time, so he also learned many Hindi words.
1: Mansukram žil v Indii dlouho, tak se tak naučil hodně hindských slov.
0: So kedi means prisoner.
1: Kedi znamená vězeň.
0: And in one way we all are prisoners.
1: A svým způsobem jsme všichni vězni.
0: In which prison are we locked up in?
1: A v kterém tom vězení jsme všichni zamčení?
0: In the prison of our own mind.
1: Ve vězení vlastní mysli.
0: But in this bhajan we are the prisoner of this samsara of this world.
1: Ale v tomto bhajanu jsme vězni této samsáry tohoto světa.
0: So he's trying to say when we are born in this human birth, when we are born in this worldly materialistic world, may I be able to serve you, to show my bhava, my feelings without any Okay, that we will continue the next slide.
1: Říká tady, že kdykoliv se narodím v tomto světě jako člověk, kéž ti mohu sloužit.
0: That may I be able to serve you with nishkama bhava.

0: So maybe, may I be able to do my karmas, to do my duties, to follow my day-to-day things with nishkama bhava, without any expectations.
1: Tak kéž jsem schopen tu dělat své karmy, svoje každodenní povinnosti, všechny činnosti s nishkama bhava, s nesobecky.
0: Fir anta samay mein prana taju sakar tumhare haatho mein. And in the last moment when I leave this mortal body,
1: a v posledním okamžiku, kdy opustím toto smrtelné tělo,
0: then may that also be in your hands.
1: Kéž potom i to je, i pak jsem ve tvých rukách.
0: Mujhme tujhme bas ye bhed yahi, main nar hu tum narayan ho. The only difference between me and you,
1: jediný rozdíl mezi mnou a tebou,
0: is that I am a common ignorant man.
1: Já jsem běžný nevědomý člověk.
0: And you are that Narayan himself.
1: A ty jsi samotný Narayan.
0: You are that supreme consciousness.
1: Ty jsi to svrchované vědomí.
0: That light itself.
1: To samotné světlo.
0: Mehu sansar ke hato me, sansar tumare hato me. I am in the hands of the world and the world is in your hands.
1: Já jsem v rukách světa, ale svět je ve tvých rukách.
0: So when everything is in their hands,
1: a když všechno je tedy v jeho rukách,
0: when happiness is in their hands,
1: i to štěstí je v jeho rukách,
0: what is in our hands?
1: Co je v našich rukách?
0: Nothing, no?
1: Nic, že?
0: No, he gave us something.
1: Ale on nám něco dal.
0: Our malas.
1: Naše málu.
0: That is in our hands.
1: Ta je v našich rukách.
0: Our actions are in our hands.
1: Naše činy jsou v našich rukách.
0: The way of our living is in our hands.
1: Způsob našeho života, jak žijeme, to je v našich rukách.
0: Manava dhire dhire chal. I tend to forget while speaking that the reason why we have bonfire and outdoor satsang is that we can little bit enjoy also kirtans and bhajans.
1: A zapomněl jsem, že vlastně proč sedíme tady u táboráku, aby jsme si užili bhajanu a kirtanu.
0: So whenever we are singing bhajans or kirtans,
1: a kdykoliv zpíváme bhajany a kirtany,
0: there's time for you to get up and get something.
1: Tak je to příležitost, abyste stali a zašli tamhle.
0: Manava dhire dhire chal. This time I'm starting, so you can start.

0: सिद्धिप्तन एम भगवान की जय। श्री विश्वगंधेश्वर परम स्वामी महेश्वरंज गुरुदेव की जय।
1: हजार बहत्तर नदियां चाले लंबी लंबी खाई। What does that mean?
2: Co to znamená?
1: Hajar bahattar nadiya chale. Thousands and thousands of different rivers are flowing.
2: Tisíce a tisíce různých řek tady plyne.
1: But that we will talk about later.
2: Ale o tom budeme mluvit později.
1: Let's continue where we stopped yesterday.
2: Pokračujme, kde jsme přestali včera.
1: What did we talk about yesterday?
2: O čem jsme mluvili včera?
1: Sarasvati, but which aspects of her?
2: Sarasvati, a který aspekt zatím? The swan.
1: White and swan.
2: Bílá a labuť.
1: So what do we talk about today?
2: A o čem budeme mluvit dneska?
1: Lotus.
2: O lotosu.
1: So what is lotus?
2: Co je lotos?
1: What do we see? What does lotus represent?
2: Co představuje lotos?
1: Atma.
2: Atma.
1: Staying above the world.
2: Zůstat nad světem.
1: Translation. Purity.
2: Čistotu.
1: Anything else? Chakras.
2: Ještě něco další.
1: Come
2: Čakry.
1: Up with ideas. Anything.
2: Cokoliv vás napadne.
1: The theory which I came up with is matching with Sadvidayaji's.
2: Tak ta teorie, ze kterou já jsem přišel, to je podobné, co říká Sadvidayaji, Swami Dayaji.
1: Purity over this muddy world.
2: Ta čistota nad tímto kalným světem.
1: Did you notice one thing with the rose?
2: Všimli jste si jedné věci z růží?
1: It looks very beautiful. Lotus.
2: Lotos vypadá krásně.
1: It looks very beautiful.
2: Vypadá krásně.
1: But there is a natural protective layer over that.
2: Ale má na sobě takovou přirozenou ochranou vrstvu.
1: That doesn't matter how much mud, how much other things come, it all just falls off like a waterproof jacket.
2: Kolik špíny, kolik bahna na něj vystříkne, tak vždycky to z něj steče jako podobně, když máte nepromokovou bundu.
1: In this world we are thrown with so many obstacles.
2: Na tomto světě se setkáváme s tolika překážkami.
1: Work,
2: práce,
1: home,
2: doma,
1: family,
2: rodině,
1: kids,
2: děti,
1: partners,
2: partner, partnerka,
1: boss,
2: šéf.
1: All these things are in one way or another way that certain level of responsibilities which this world gives us.
2: A všechny tyhle věci jsou na své úrovni určitou zodpovědností, kterou máme ze světa.
1: But still above all of that we still remain that lotus which is protected by that layer or that coat of the water repellent of Gurudev's protection.
2: Ale nad tím vším my zůstáváme jako ten lotos, který má tu ochranou vrstvu a tou ochranou vrstvou je Gurudevova ochrana.
1: There are how many wolves in our minds?
2: Kolik těch vlků máme ve své mysli?
1: Two.
2: Dva.
1: One wolf represents which qualities?
2: Jeden představuje jakou vlastnost?
1: The bad qualities, kama, krodha, mada, loba, ahankar, irsha, jealousy, envy, anger, lust.
2: To jsou všechny ty špatné vlastnosti, žárlivost, závist, chamtivost, hněv a tak dále, všechny tyto vlastnosti.
1: And the other wolf is the wolf of goodness.
2: A druhý ten vlk je ten dobrý vlk.
1: But then we should ask ourselves which food are we feeding to which wolf and then that is the result which we will get out of it.
2: No a tak ptejme se, kterého toho vlka víc krmíme a podle toho potom dostaneme ty výsledky.
1: And that thought is that food.
2: A ty myšlenky, to je to krmení.
1: Our thoughts which enter or which create itself in our mind are that food and it depends which thoughts are we creating, which thoughts are we giving our attention and awareness to.
2: Záleží na tom ty myšlenky, které vznikají v naší hlavě, které k nám přicházejí, i ty, kterým dáváme tu pozornost, tím je vlastně se stávají potravou pro toho, kterého vlka.
1: And that thoughts are that food, and that food will result into either the awakening of the bad wolf or the awakening of the good wolf.
2: A tak podle toho, jak které to krmení předkládáme, tak se probudí buď to ten hodný nebo ten zlý vlk.
1: It's all about the awareness of the mind.
2: Je to všechno o tom být si být bdělý, co máme v mysli.
1: It's about being aware which thought are we feeding.
2: Uvědomovat si, které ty myšlenky

0: myšlenky podporujeme.
1: Now did you ever think goddess of wisdom?
0: A pomysleli jste někdy bohyně moudrosti?
1: She should hold a book, not a vina.
0: By měla držet knihu, ne vínu.
1: What does wisdom have to do with music?
0: Co má moudrost co dočinění s hudbou?
1: Where is the guitar? Yeah, there is
0: tam
1: a guitar.
0: Kytara.
1: Now in the guitar, when you tighten the strings too much, what happens?
0: Když na kytaře tu strunu příliš napnete, co se stane?
1: The strings break.
0: Ta struna praskne.
1: If you leave the strings too loose, what happens?
0: A když tu strunu necháte příliš volnou, příliš
1: no sound.
0: Tak nebude znít.
1: Reminds us of something?
0: To nám něco připomíná.
1: Reminds us of what?
0: Připomíná nám
1: life.
0: To, život.
1: Too much work.
0: Příliš mnoho práce.
1: Equals to stress.
0: Se rovná stresu.
1: Too less work.
0: Příliš málo práce.
1: Equals to nothingness and boredom.
0: Je nuda a k ničemu.
1: So we tied the string too much. It's stress.
0: Když tu strunu příliš napneme, tak je to ten stres.
1: We leave the strings of the mind too loose and we go into boredom.
0: A když ty struny mysli necháme příliš volné, tak potom to skončí nudou.
1: Too much talking.
0: Příliš mluvení.
1: Creates confusion.
0: Vytváří zmatek.
1: And too less talking.
0: A příliš málo mluvení.
1: Or being silent.
0: Nebo mlčení.
1: Without feeling or sharing the kindness and love and positivity.
0: Když radši mlčíme, než aby jsme sdíleli tu laskavost, štědrost a pozitivitu.
1: What does it give us?
0: Co nám to dává?
1: Distance.
0: Odstup.
1: So everything that we see around us, there is something to learn or there's something to lose.
0: Všechno, co vidíme kolem sebe, buď to se z toho můžeme něco získat nebo na tom něco ztratit.
1: We can learn from everything around us, we can learn from each person around us, we can learn from everything.
0: Můžeme se naučit z každé věci, od každého člověka se něco můžeme naučit.
1: What does now Saraswati teach us with all this?
0: A co nás Sarasvati tímhle vším učí?
1: What does Gurudev teach us with all of this?
0: Co nás Gurudev tímhle vším učí?
1: What does yoga teach us?
0: Co nás yoga učí?
1: What was Mangalpuriji talking about few days back?
0: Před pár dny o tom mluvila Mangalpuriji.
1: Harmony, balance.
0: Harmonie, rovnováha.
1: Unity.
0: A jednota, sjednocení.
1: Saraswati teaches us unity. Teaches us clarity, awareness and balance.
0: A Saraswati nás učí jasnosti a rovnováze. A
1: yoga teaches us unity.
0: A yoga nás také učí jednotě.
1: And Gurudev gives us harmony and peace.
0: A Gurudev nám dává harmonii a mír.
1: And we have all three of them.
0: A my máme všechny tři máme.
1: Chinta mata karana. Teri.

0: नित्य नियम भगवान की जय। श्री विश्व कुंदेश्वर परम स्वामी महेश्वरन जी गुरुदेव की जय।
1: रिमूव ऑल द वॉरीज, बिकम द वन विदाउट एनी वॉरीज। सूर्य भगवान की जय। माइक
2: Staň se tím, který nemá žádné obavy. Odstraň všechny obavy. Staňte se tím, kdo je bez obav.
1: Nirbhay raho, nishanka raho. Be without any worries, be without any bhay.
2: Žij bez žádného strachu, žij bez obav.
1: Kabhi mat darna, darna means worry. Don't be worried, don't have that fear, because know that Gurudev is there to protect us.
2: Čeho se bát, neměj žádný strach, protože víš, že Gurudev tě ochraňuje.
1: What is the power of words?
2: Jakou moc mají slova?
1: When we study, when we were in school,
2: když jsme byli ve škole, když jsme se učili,
1: or in our younger days,
2: když jsme byli mladší,
1: you see, I'm already talking like I'm 100 years old.
2: Už mluvím, jako kdyby mi bylo 100 let.
1: But I feel like that, so no problem.
2: Ale tak se cítím, tak to nevadí.
1: Body is something else.
2: Tělo je něco jiného.
1: But inside God knows how many years old we are.
2: Ale uvnitř jen Bůh ví, kolik těch let máme.
1: Yes, our mantra birthday, that's when we are 0 years or 1 year again.
2: Naše mantrové narozeniny, to je, kdy znovu začínáme od nuly.
1: But this soul inside, how many lives was it suffering to come here?
2: Ale ta duše uvnitř, kolik životů protrpěla, než došla sem.
1: Kartike Bhagavan, loji. O Kartike. So the words of powers, we always had someone.
2: Takže ta slova mají sílu. My vždycky jsme měli někoho,
1: who told us, my dear, I believe in you.
2: Kdo nám říkal, můj drahý, já ti věřím, já v tebe věřím.
1: And many years later,
2: a o mnoho let později,
1: someone asked that young man at the time.
2: A někdo se zeptá toho tehdy mladíka.
1: When he or she became a great doctor, a great professor. You see, Indian genes are still there. We think always doctor, professor, engineer, but.
2: A tak toho, který teď se stal, vidíte, mi Indové vždycky nenapadne, že to je, musí být doktor nebo inženýr nebo profesor, tak když se toho doktora potom někdo zeptá.
1: So after he became a successful great doctor, someone asked him in an interview.
2: Potom, když se z něj stal ten velký úspěšný lékař, tak se ho někdo při rozhovoru zeptá.
1: What is something that changed you? What is something that changed your life?
2: Co bylo to, co vás změnilo, co změnilo váš život?
1: Then we remember, yes, that one person, that one friend of mine, that one teacher of mine.
2: A on si vzpomene, řekne, ano, tehdy ten jeden můj přítel, jeden můj učitel.
1: Believed in me before I believed in myself.
2: Věřil ve mě, věřil mě dřív, než já jsem věřil sám sobě.
1: So that is what Gurudev is doing.
2: A to je to, co dělá Gurudev.
1: He remembered about us, he thought about us before we even did for ourselves.
2: Myslel na nás, věřil v nás, než my jsme věřili v sebe.
1: Why? Because there's no sakam bhava, there is only nishkam bhava in Gurudev's heart.
2: Protože v Gurudevově srdci není žádná sakam bhava, jenom nishkam.
1: Because he thinks about others before he thinks about himself.
2: Protože myslí na druhé dřív, než myslí na sebe.
1: Doesn't matter how many times doctors told him not to travel, not to do this, he always still came here for us.
2: I když mu lékaři doporučovali, aby už necestoval, on neustále jezdil za námi.
1: There was one man.
2: Byl jeden člověk.
1: And a sadhu came to his house.
2: A přijel k němu domů, přišel jeden sádhu.
1: And he complained to that guruji.
2: A on si tomu gurujímu začal stěžovat.
1: Guruji, my wife is always complaining, always shouting, nothing, we're always fighting.
2: Guruji, ta moje žena, ta si vždycky stěžuje, pořád se hádáme, nic jiné než hádky.
1: Then the wife says, Guruji, but.
2: Ale ta manželka říká, ale Guruji, ale.
1: There's always a ale.
2: Vždycky je tam to ale.
1: So she said, Guruji, but he never listens.
2: A ona říká, Guruji, ale když on nikdy neposlouchá.
1: Then Guruji starts laughing.
2: A Guruji se začne smát.
1: And he said,
2: a řekne,
1: the problem is,
2: ten problém je,
1: that he or she is speaking without awareness.
2: Že ona mluví bez vědomí, bez uvědomění si.
1: And you are listening without patience.
2: A ty nasloucháš bez trpělivosti.
1: So until we don't have awareness while talking,
2: pokud nemluvíme pozorně,
1: and if we don't have patience while listening,
2: a nemáme a nenasloucháme trpělivě,
1: it won't be a normal conversation.
2: Pak to nemůže být normální konverzace, rozhovor.
1: Because we might say so many things which might or might not affect the other person.
2: Protože můžeme toho říct tolik, co toho druhého může a nemusí ovlivnit.
1: But there is zero awareness while talking.
2: Ale my vůbec na to nedbáme, nedáváme tomu tu pozornost.
1: And that's how arguments start.
2: A takhle začínají hádky.
1: That's how the first crack in the relationship starts.
2: Takhle se objeví první ta prasklina v tom vztahu.
1: Because the other person who is listening,
2: protože ten druhý člověk, který naslouchá,
1: is not patient enough.
2: Není dost trpělivý.
1: My dear, you did this and you did that and why did you do this and why did you do that?
2: A můj drahý, má drahá, ty si udělal tohle, tamhle to, proč si udělal tohle, neudělal tamhle to?
1: And before he and she can finish the sentence,
2: a než ještě dokončí tu svoji větu,
1: the other one will start.
2: A ten ostatní už jako vybuchne.
1: Yeah, but this and but that and try to justify themselves.
2: Ale tohle, ale tamhle to, snaží se vymluvit, ospravedlnit se.
1: We all did it.
2: Všichni jsme s tím prošli.
1: We all did it in our relationships.
2: V těch našich vztazích.
1: We all did it in our friendships.
2: Stalo se nám to s přáteli.
1: We all did it in our day-to-day life.
2: Zažíváme to v každodenním životě.
1: We talk without awareness, we listen without patience.
2: Mluvíme, aniž bychom u toho byli pozorní, co říkáme, a nasloucháme, aniž bychom byli trpěliví.
1: First, if one person brings somewhat of awareness in the thing what he's trying to convey,
2: když někdo dá nějakou svou, se soustředí na to, co chce vyjádřit, co chce říct,
1: then there won't be any confusion and misunderstandings.
2: Kdybyste mluvili soustředěně, pozorně, tak by nebyly žádné nedorozumění, žádné zmatení.
1: And the receiver, if he or she receives it with patience, with relaxing, with letting that person talk,
2: a ten, kdo to přijímá, když by to přijímal trpělivě, nechal ho domluvit,
1: we will solve so many problems.
2: Tolik problémů by se tím vyřešilo.
1: Vikram, where is my chai? Normal, please. Caterly, there is a beautiful shloka which we created.
2: A jedna krásná šloka, kterou jsme vytvořili.
1: Caterly, garba bandhe sambutam. Oh, sorry, no translation. Sharkara patti mishritam namo chai chandikaya namo namaha, which means,
2: a to znamená,
1: the one which resides in the stomach or in the womb of the pot,
2: ten, který přebývá vnitru toho džbánu, té nádoby,
1: the one which is mixed with chai leaves and sugar,
2: ten, který je smíchán čajovými lístky a cukrem.
1: Pranam to that namo chai chandikaya namo namaha.
2: To, co přebývá v konvici, to, co vzniká smíchání čajových lístků a cukru, tomuto já se klaním.
1: So there, it's, I don't think you will get this joke. This all Indians will get one.
2: Nevím, jestli tenhle vtip pochopíte, to je takový indický vtip.
1: Doesn't matter.
2: Tak je to jedno.
1: So, awareness and patience, very important.
2: Takže pozornost a trpělivost, to je důležité.
1: And that is what Gurudev, that is what yoga, that is what ourselves, that is what everything teaches us.
2: A to je to, co ta naše bdělost, co Gurudev, co nás yoga učí.
1: Practice.
2: Cvič.
1: Meditate.
2: Medituj.
1: Do our mala.
2: Dělej svou málu.
1: Because meditation increases the awareness.
2: Protože meditace zvyšuje uvědomění.
1: And mala is helping our patience.
2: A mala pomáhá naší trpělivosti.
1: You know how?
2: Víte jak?
1: We start our mala.
2: Začneme naší málu.
1: We're halfway through.
2: Jsme v půlce.
1: And at least that's what I do. I don't know if you do it.
2: A já to takhle dělám, nevím, jestli vy.
1: open our eyes and check where is this end.
2: Oči a koukám, kdy už bude ten konec.
1: So that awareness and that patience we can learn from Mala.
2: Takže tuhle tu pozornost a trpělivost se můžeme naučit na Mále.
1: That's why we have sumarans.
2: Proto máme sumarany.
1: Which does not have that guru bead.
2: Tady tam nemají tu kuličku gurua.
1: So you just go on and on.
2: Tam jenom jdete pořád dál a dál.
1: But did we ever think that everything has somewhat from where it originates?
2: Ale pomysleli jsme na to, že všechno má někde svůj původ, nějaký důvod.
1: This tree has to have roots for it to grow.
2: Tenhle strom potřebuje kořeny, aby rostl.
1: So in the same way, Saraswati Devi, the mother, also she also originates from somewhere.
2: A tak i Saraswati Devi, matka Saraswati, od někud pochází.
1: There are so many different forms and factors which we worship.
2: A je tolik různých podob a forem, které uctíváme.
1: Wisdom we take Saraswati ji.
2: Moudrost vidíme jako Saraswati ji.
1: Wealth we take Lakshmi.
2: Hojnost vidíme jako Lakshmi.
1: We want fierce anger Kali.
2: Když chceme důraznost, tak vidíme Kali.
1: We want to be fearless Durga.
2: Když chceme překonat strach, tak je to Durga.
1: But they all originate from that same Bhagavati Mahaparamba.
2: Ale všechny pocházejí ze stejné Bhagavati bohyně.
1: That Bhagavati Paramba is that one which originates and they all are the forms of her.
2: Bhagavati Paramba, to je ta původní bohyně a všechny ty podoby vycházejí z ní.

0: Dubuzi.
1: Libuše Gopálová z Prahy.
0: OK, it's not there. Rychle, rychle, rychle. But here is your birthday, Libuse?
2: Yes, no, it's here. It's me.
0: Okay. So both for you, yeah, Hari Om.
2: Thank you.
0: All the best. You finished study?
2: Yes.
0: Doctoral study on the University of Economic Prague, the Faculty of International Relations.
1: Ukončila ekonomickou fakultu, obor mezinárodní vztahy.
0: For that international relation, you need not to go to the university. You could have come here.
1: Kvůli mezinárodním vztahům nemusela chodit na univerzitu, máme je tady.
0: This is international relation.
1: Toto jsou mezinárodní vztahy.
0: Very nice, thank you. Kresin Jan has Finnish Faculty of Transport on CVUT in Prague. Bachelor degree.
1: Jan ukončil bakalářské studium na dopravní fakultě.
0: What is CVUT? I don't know.
1: Ale nevíme, co... Aha, ČVUT. It is a...
0: Charles?
1: Technical University.
0: Is he or she here?
1: Je tady.
0: No, he's still sitting at the university.
1: Možná ještě sedí na univerzitě.
0: Well, there is also one sad news.
1: Pak je tu ještě jedna smutná zpráva.
0: Jan Matušková.
1: Jana Matušková.
0: From Jedovnice.
1: Z Jedovnice.
0: Died on Wednesday morning.
1: Ve středu ráno zemřela.
0: Yoga group from Blansko asks Swamiji for the guidance her soul towards the light.
1: A jogová skupina z Blanska prosí Swamijiho, aby vedl její duši směrem ke světlu.
0: And we pray to Mahaprabhuji.
1: Modlíme se k Mahaprabhujimu.
0: To bless his soul.
1: Aby požehnal její duši.
0: Her soul, sorry. Towards eternal peace and light.
1: A dal jí věčný mír a světlo.
0: And please send flowers or whatever is in Czech Republic tradition to his funeral on behalf of our yoga day life.
1: A prosím jménem jogy v denním životě pošlete květiny a nebo co je v České republice zvykem na
0: Swamiji and Czech Union of Yoga Day Life.
1: Za Swamijiho a Český svaz jogy v denním životě.
0: Can you put this bucket nearer? It's a very interesting thing.
1: Je to velice zajímavá věc.
0: How the animals can change our life.
1: Jak můžou zvířata změnit náš život.
0: Save our life.
1: Můžou zachránit život.
0: And also be like a good friend in the life.
1: A můžou být dobrými přáteli v životě.
0: The book called Animals, Our Brothers and Sisters or the Friends.
1: Existuje knížka, která se jmenuje Naši bratři zvířata.
0: Animal Brothers.
1: Bratři zvířata.
0: And you know the animals have immense of love.
1: A víte, že zvířata mají spoustu lásky.
0: Even people have love to the car.
1: Lidé milují dokonce své auto.
0: Though your car is old.
1: Přestože to vaše auto je třeba
0: staré. Would like to buy new.
1: A chtěli byste si koupit novou.
0: And you sell it old car.
1: A když to staré auto prodáváte?
0: But when you give the key away, and there is also emotional attachment to your thing.
1: Ale když už se vzdáváte těch klíčků od auta, tak v tom cítíte ty emoce, tu připoutanost.
0: One of our very close disciple.
1: Jeden z našich velice blízkých žáků.
0: He was very a very great worker and good yoga teacher, very good yoga teacher.
1: Byl velice dobrý pracovník, velice dobrý cvičitel jógy.
0: In Vienna, Austria.
1: Ve Vídni, v Rakousku.
0: And one day he went walk with his dog.
1: A jednou šel vyvenčit svého psa.
0: And he fell down and became unconscious.
1: A spadl a dostal se do bezvědomí.
0: And dog ran back at home.
1: Ztratil vědomí a pes běžel.
0: Jumped over the fence.
1: Domů přeskočil plot.
0: And went in that house and was making some noise.
1: A v domě dělal takový hluk.
0: And the wife of that man.
1: Že manželka toho muže.
0: She thought there's something wrong.
1: Pochopila, že se něco stalo.
0: And she went and dog again ran, saw the way.
1: A vyšla ven a ten pes běžel před ní, aby jí ukazoval cestu.
0: Where the that man was lying.
1: Kde ten muž ležel.
0: So that was the story of our dear Yoganand.
1: A tak to je příběh našeho milého Yoganandy.
0: So horses, dogs.
1: A tak je to se psy.
0: Many animals.
1: S koni a s dalšími zvířaty.
0: And this is also a point that how can we kill them and eat them.
1: A i to pak je o tom, jak je pak můžeme zabíjet a jíst.
0: They are like our own children.
1: Jsou jako naše vlastní děti.
0: So there is one similar story.
1: A je ještě jeden podobný příběh.
0: I will read to you.
1: A ten vám přečtu.
0: For my beloved dog.
1: Mému milovanému psu.
0: Lexis. Called Lex.
1: Který se jmenoval Lex.
0: Who brought me to yoga in daily life.
1: Který mě přivedl k józe v denním životě.
0: How?
1: Jak?
0: By jumping out of my car.
1: Vyskočil mi z auta.
0: And running into the yoga center.
1: A vběhl do yoga centra.
0: I went into get him and met Seva Devi.
1: Vešla jsem dovnitř, aby ho odtamtud dostala a setkala jsem se se Seva Devi.
0: 2 days later, I began to practice yoga.
1: O 2 dny později jsem začala cvičit jogu.
0: He was my best friend and gentle guardian.
1: Byl to můj nejlepší přítel a strážce.
0: For 12 years.
1: Po 12 let.
0: And he passed away this June.
1: A zemřel letos v červnu.
0: So on his memory.
1: A tak na jeho památku.
0: This prasad is given in his honor to thank him for his love and service.
1: Bude dnešní prasad na vyjádření díků za jeho lásku a službu.
0: May he be blessed.
1: Kéž je požehnán.
0: And happy.
1: Ať je šťastný.
0: Also for the well-being of my mother and everyone.
1: A také ten prasad je za moji matku a za blaho všech.
0: Thanks to all karma yogis and ashram staff.
1: Děkuji všem karma yogínům a všem zaměstnancům ashramu.
0: For making this pleasant stay for us.
1: Že nám tady zajistili příjemný pobyt.
0: Thank you, Swamiji, for your teaching and blessings.
1: Děkuji ti, Swamiji, za tvé učení a požehnání.
0: With love, Len Turner.
1: S láskou Len Turner.
0: And she's here.
1: A je tady.

0: Merisi.
1: G'day.
0: Come here. Otherwise, some people will think Swamiji is making stories.
1: Protože jinak si někteří lidé budou myslet, že Swamiji si to vymýšlí, že jsou to.
0: So I must have evidence.
1: Tak tady je důkaz.
0: Did you write this letter?
1: Napsala si ten dopis?
2: Yes, Swamiji, but one of your staff helped me on the computer.
0: Yeah, thank you. Yes, you can say what Swamiji told is a true story.
2: What Swamiji told is a true story.
0: About my dog.
2: About my dog.
1: To, co řekl Swamiji, je pravdivý příběh o mém psu.
0: You can tell how it exactly happened. Why dog jumped out? Oh. You open left the window open or what?
2: Well, in Atlanta, we have a very small yoga center, and right next door is a store called Big Save. And I went into Big Save to get a drink, and when I came back and opened the door, my dog Lex, he weighed 110 pounds, he was a big dog, he jumped out of the car and ran into the yoga center, and he was actually in the practicing room. Before, and I thought the people would be mad, but Seva Devi met her for the first time. She was my first Yogin Daily Life teacher. She came out and she was so happy that a dog came into the practicing room. And I said, this is my kind of place. So I met her and she was so positive and sweet and thin. No extra kilos, so I wanted to be like her, and she's my role model in yoga and daily life, and I just think that my dog knew that he could read my thoughts, and he knew that I had wanted to take yoga, but I kept putting it off, so he was a teacher for me in a lot of ways, so thank you, Swamiji.
1: Stalo se to tak, že máme v Atlantě docela malé yoga centrum a naproti je nějaký veliký obchod, kam jsem chtěla jít nakoupit a zastavila jsem, nakoupila jsem nějaké nápoje, vracela jsem se zpátky a když jsem otevřela dveře od auta, tak ten pes, který je nějaký hodně veliký, hodně veliká rasa, vyběhl a doběhl do toho yoga centra až do té místnosti, kde cvičili. A já jsem vběhla za ním a bála jsem se, že mě tam vynadají. A setkala jsem se Seva Devi a ona naopak byla ráda, že tam ten pes je. A já, když jsem jí viděla, tak na mě velmi zapůsobila, jak je milá a jak je štíhlá. A chtěla jsem být jako ona a Seva Devi se tím pádem stala mojí první cvičitelkou v denním životě. A myslím si, že se to stalo tak, že ten můj pes věděl, že chci cvičit jogu, ale že to pořád odkládám, tak to nakonec vzal do svých rukou.

0: A dialogue between two papagayas.
1: Je to dialog mezi dvěma papoušky.
0: Good idea?
1: Je to dobrý nápad?
0: So I shall translate that bhajan.
1: Tak vám přeložím tento bhajan.
0: If I have a text, yeah.
1: Pokud bych měl text.
0: Thank you. Give me. So, this is a bhajan, a song.
1: Je to bhajan, píseň.
0: Which has a very spiritual meaning.
1: Který má velice duchovní význam.
0: According to Vedanta.
1: Podle Vedanty.
0: And this is indicated to ourselves.
1: A pojednává o nás.
0: So there are two papagayas.
1: Jsou to dva papoušci.
0: And her name is Mena.
1: Ona se jmenuje Mena.
0: And he is Sua.
1: A on je Sua.
0: So Sua means the papagaya.
1: A Sua znamená papoušek.
0: Mena is a female papagaya.
1: Mena je papoušice.
0: Parrot. In English we call the parrot.
1: V angličtině je to parrot.
0: And that's our prime letter is called Papučka.
1: I used to be before I married. Já jsem předtím, než jsem se vdala,
0: se
1: jmenovala Papoušková.
0: So this bhajan is indicated towards ourselves.
1: Čili to je bhajan, který se dotýká nás. Pojednává o nás.
0: And who is telling to whom?
1: A kdo to říká komu?
0: Now he is telling her.
1: On říká jí.
0: Shunori mena tu haribhaj lava lut. Listen my mena, listen my beloved one.
1: Poslouchej, má milovaná jméno.
0: Tu haribhaj lava lut. You said harvest the joy of God's name, bhajan.
1: Měla bys sklízet radost z Božího jména.
0: Harvest the name of God, in that is the joy.
1: Sklízet Boží jméno, protože v tom je radost.
0: Sár nič jehi hai, jag kár bár sab jhoot. Essence is in that.
1: Tom je podstata.
0: Other all this parpanch in this world is unreality.
1: Všechno ostatní v tomto životě je neskutečné.
0: For what you are struggling for material world?
1: To za co, o co usilujete v materiálním světě?
0: One day will go out of your hands.
1: Vám jednoho dne vypadne z rukou.
0: So just do what you can survive.
1: Dělejte to tak.
0: For your existence.
1: Přežili, abyste si vydělali na živobytí.
0: Sunori mena tu haribhaj lava lut. Oh my dear mena, listen.
1: O moje milovaná jméno, poslouchej.
0: Harvest or enjoy the harvesting God's name.
1: Užij si sklizeň Božího jména.
0: Dar dar par phire bhatakti. You are flying from one branch to other branch.
1: Přelétáš z větve na větev.
0: Here and there you are.
1: Poletuješ sem a tam.
0: Wandering here and there. Dar dar par phiri bhatakti. Ghat vishaya phal khaye. And you are eating poisonous fruit in your heart, the desires.
1: A ve svém srdci jíš jedovaté plody, tužeb.
0: You think now these fruits are beautiful and nice.
1: Myslíš si, že to je krásné ovoce?
0: But same fruit.

0: Food one day will become very bitter, poisonous for you as a disappointment.
1: Ale to ovoce zhořkne a bude jedovaté, bude ovoce zklamání z něj.
0: Dar dar par phiri bhatakti ghat vishe phal khaye. You are eating those fruits of desires.
1: Jíš plody tužeb.
0: So vishe means two.
1: Vishaya znamená, meaning. Má dva významy.
0: Vish means poison.
1: Vish znamená jed.
0: And vishaya means desires.
1: A vishaya je také touha.
0: So you are eating the fruits of the passion.
1: Čili jíš plody vášně.
0: Ek palak ki kya khabar hai, kaal lega loot. Do you know what can happen within any minute, second?
1: Víš, co se ve vteřině může stát?
0: Kal lega loot. The death will steal everything from you away.
1: Smrt ti všechno vezme, všechno ti ukradne.
0: Death will take everything away.
1: Smrt od tebe všechno odebere.
0: So at the time of the death, you cannot take all with what you have.
1: Až přijde čas smrti, tak si nebudeš moct vzít všechno,
0: no relation,
1: žádný vztah
0: and no material thing belongs.
1: A nic materiálního, co nám patří.
0: Death is cruel.
1: Smrt je krutá.
0: And for death it doesn't matter how you die.
1: A smrti je jedno, jakým způsobem zemřete.
0: Main thing that you die.
1: Podstatné je, abyste zemřeli.
0: So be aware before you are doing.
1: A tak než něco uděláte, buďte si vědomi.
0: Therefore, don't eat this ghat vishe phal khaye. Don't put these poisonous fruits or desires in your heart. Ghata means the heart.
1: Následku, buďte si vědomi následku a proto nejeste to jedovaté ovoce. Neberte si je do srdce. Ghata znamená srdce.
0: Phal khati phuli phire. You are eating these fruits.
1: Jíš tyto plody.
0: And you are full of your proudness, ego. You are moving.
1: A pohybuješ se s hrdostí, jsi plná ega.
0: It makes you I.
1: Připadáš si já.
0: One man told me.
1: Jeden člověk mi říkal.
0: Swamiji, this is the sofa.
1: Swamiji, toto je pohovka.
0: One day I was sitting and thinking. Will I marry?
1: A jednoho dne jsem tak seděl a říkal jsem si, jestli pak se ožením.
0: And I was feeling lonely.
1: A připadal jsem si osamělý.
0: And then I got married.
1: A pak jsem se oženil.
0: And you know, Swamiji?
1: A víš, Swamiji?
0: I sat on the sofa.
1: Sedl jsem si na tu
0: pohovku. With hands like this.
1: Takhle jsem rozpřáhl.
0: Today I am the man, husband.
1: A říkal jsem si tak, dneska je ze mě ženáč.
0: It was ego.
1: A to bylo ego.
0: And you know, Swamiji?
1: A víš, Swamiji?
0: After few years.
1: Za pár let.
0: I was sitting there like this.
1: Jsem na té pohovce seděl takto.
0: I divorced.
1: Rozvedl jsem se.
0: It's a true story.
1: To je taky pravdivý příběh.
0: But I don't want to tell the name.
1: Ale tentokrát neřeknu to jméno.
0: Maybe someone that was here could be.
1: Možná je ten člověk tady.
0: So, phal khati phuli phire. You are eating these fruits of desires.
1: Jíš plody tužeb.
0: And you are blown off with your proudness, ego.
1: A celá se nadýmáš pýchou.
0: This wish, this poison, these desires.
1: Toto, tento jed, tyto touhy.
0: Mrag jalvat samjan. This is like that water, what we call Fata Morgana.
1: So, jako Fata Morgana.
0: In the English also? Miras. Like in summer or in dry day, hot day, you see on the road also here, about 50 meters on the road is water.
1: Je taková fatamorgána, která je i tady třeba na silnici, když je horko a vidíte na 50 metrů před sebou, jako by tam byla louže na vozovce.
0: Often it happens in those countries where there's a desert and drought, there's no water.
1: A často se to děje v zemích, kde je poušť a sucho, kde není žádná voda.
0: And mrak is the deer.
1: Mrak je jelen.
0: And Trishna means two things.
1: A Trishna znamená dvojí.
0: Trishna means thirst.
1: Znamená to žízeň.
0: And Trishna means longing.
1: A Trishna také znamená tu touhu.
0: A burning desire.
1: Taková spalující, horoucí touha.
0: So that thirsty deer.
1: A tak ten žíznivý jelen.
0: Have so much longing to drink water.
1: Tolik touží napít se vody.
0: And he see this mirrors.
1: A vidí tu Fatamorgánu.
0: And running and running.
1: Ten přelud a běží za ním, běží.
0: And you know that horizon.
1: A víte, jak je to s horizontem?
0: Horizon is that as near you come, that far it goes.
1: Čím se mu přiblížíte, tím on se vzdálí.
0: And he falls down.
1: A nakonec padne.
0: And dies.
1: A zemře.
0: Couldn't enjoy or get that water.
1: Nemohl se dostat k té vodě.
0: And this is when someone thinks that I will enjoy and fulfill my desires. Forget it.
1: A tak je to, když vy si myslíte, že jednoho dne se vaše touhy splní. Zapomeňte na to.
0: Phal khati phuli phire vismarg jalvat sam jaan suvo kahe sun salary ji. Parrot said to her.
1: A papoušek říká té méně.
0: Listen, my dear one.
1: Poslouchej, moje milá.
0: Yeres jano jhoot. This juice is unreality.
1: Ta šťáva, to je neskutečnost.
0: Is not reality.
1: Není to skutečné.
0: For what you are flying, jumping, branch to branch.
1: To, za čím létáš z větve na větev.
0: What you want to enjoy.
1: To, co si chceš vychutnat.
0: This is not a reality.
1: To není skutečnost.
0: That one will kill you. That one will one day disappoint you.
1: To tě zabije. Jednoho dne ti to přinese zklamání.
0: Phir bisre in bag se, oh my dear one.
1: O moje milovaná.
0: On the day when we will separate from this garden.
1: Až budeme muset odletět z této zahrady.
0: This park.
1: Až budeme muset opustit tento park.
0: So this park means this life.
1: A tento park znamená tento život.
0: And separation means death.
1: A to oddělení, opuštění znamená smrt.
0: Phir bisre in bag se to milna ho ki na hoy. After that, oh my dear.
1: Potom, má milovaná.
0: We don't know if we will meet again or not.
1: Nevíme, jestli se znovu setkáme nebo ne.
0: Hum so hum hans kaho ji. Therefore, my dear, repeat this mantra.
1: Proto, má milovaná, opakuj tuto mantru.
0: Hum so hum. Hum kaho ji. Hum so, I am that and that I am.
1: Hum so, já jsem to, to jsem já.
0: I am atma, atma I am.
1: Já jsem atma, atma jsem já.
0: I am that pure consciousness, pure atma.
1: To čisté vědomí, čisté atma.
0: I am not this body, mind, desires.
1: Nejsem toto tělo, mysl ani touhy.
0: Nor intellect.
1: Ani intelekt.
0: I am atma.
1: Jsem atma.
0: Hum so hum hans kaho ji. De duniya ne put and keep all this behind your back.
1: To všechno nech za sebou, za zády.
0: Because sooner or later you have to renounce and go.
1: Protože dříve nebo později se toho stejně musíš vzdát a jít.
0: Oh my dear one.
1: O moje milovaná.
0: Guru Charan Kamal Satsang Meji.

0: at the presence of Gurudev and satsang. This is satsang you are. What we are doing? This is satsang.
1: Přítomnosti Gurudevy a na satsangu, a to je to, co probíhá teď. My všichni tady máme satsang.
0: Guru Charana in the presence of holy feet of the Gurudev.
1: U svatých nohou Gurudevy.
0: Kamala is lotus.
1: Kamala je lotus.
0: Satsang. So in his presence, the satsang.
1: V jeho přítomnosti na satsangu.
0: Amrit Briksha Phaljan is the immortal tree with the fruits of the nectar.
1: Je strom nesmrtelnosti a jeho má plody plné nektaru.
0: Know the fruits of the nectar in this tree.
1: Poznej plody nektaru na tomto stromě.
0: And that tree is this satsang.
1: A ten strom to je tento satsang.
0: This is a tree.
1: Toto je ten strom.
0: We are all enjoying on this tree.
1: My všichni se radujeme z tohoto stromu.
0: Sri Deep Hari jo kehte hai ji, Mahaprabhu ji said this.
1: Shri Mahaprabhu ji říká toto.
0: Vohi swarga bekund. That satsang is the heaven or Vaikunda.
1: Tento satsang je jako nebe nebo Vaikunda.
0: Vaikund is there, it is said, where God Vishnu is residing.
1: Vaikund se říká tomu místu, kde dlí Bůh Vishnu.
0: Svarga loka is known as a heaven.
1: A svarga loka to je nebe.
0: Both are in presence of the Gurudev.
1: A obojí je v přítomnosti Gurudevy.
0: Sunari Mena, tu Haribaj Lava Lut. Listen, my dear Mena, enjoy the God's name.
1: Poslouchej, má milovaná jméno, raduj se z Božího jména.
0: Sár nič jej je, jagkár bár sav jút. That is the essence. World is unreality.
1: To je ta podstata. Svět je neskutečný.
0: Yes. She jumped from one branch to other branch.
1: A ona přeletěla, přeskočila z větve na větev.
0: And she looked to him.
1: A podívala se na něj.
0: And she answers now.
1: A teď odpovídá.
0: Ladies, listen carefully.
1: Dámy, pozorně poslouchejte.
0: Till the man puts all his emotion, you know, opens the ventil.
1: Než se muž vybouří ze všech emocí, musíte otevřít ty ventily.
0: Now he's saying something. She's saying something.
1: A teď ona k tomu něco říká.
0: Of course, she agrees what he says.
1: Samozřejmě, že souhlasí s tím, co říkal on.
0: Good wife.
1: Dobrá manželka.
0: Mutual understanding.
1: Vzájemné porozumění.
0: We call in Hindi dosti.
1: V hinštině se tomu říká dosti.
0: Do means two.
1: Do znamená dva.
0: Sati means truthful.
1: A sati je pravdivý.
0: One self go follows the path of truth.
1: Když člověk se řídí pravdivou cestou.
0: And also leads other one on the path of the truth.
1: A vede druhého ke stejné cestě.
0: That's called the best friendship.
1: To je to nejlepší přátelství.
0: Or a partnership.
1: Nebo partnerství.
0: Now she's saying.
1: A tak teď ona říká.
0: Sunore Sua. Oh Sua. Listen, my friend, my dear one, listen.
1: O, můj příteli, můj milovaný, naslouchej, poslouchej.
0: Sunore Sua tu ratule soham nám. Sunore Sua tu ratule soham nám. Ga is there a mistake printed here. There is no ga.
1: Je tam chyba, je tam navíc slabika ga, která
0: correction, tam please.
1: Nepatří, tak prosím si to opravte, bhajane.
0: She said, listen, my dear Sua.
1: Čili poslouchej, můj milý Suo.
0: Tum ratle soham nám. You should also repeat the name of Atma Soham.
1: I ty bys měl opakovat jméno Atma Soham.
0: I am Brahman.
1: Já jsem Brahman.
0: I am supreme.
1: Jsem svrchovaný.
0: I am that Atma.
1: Jsem to Atma.
0: Immortal.
1: Které je nesmrtelné.
0: Everlasting.
1: Věčné.
0: Sunore suvaratle soham nam. Listen, my dear. Repeat name mantra soham.
1: Poslouchej, můj milý, opakuj mantru soham.
0: You know, my dear, she said.
1: A ona říkala, víš, můj milý,
0: jiva tere ghar ki pyare lagat nahi kashudam. Your tongue is your own tongue.
1: Je to tvůj vlastní jazyk.
0: Your tongue belongs to you. Your property.
1: Tvůj jazyk patří tobě, je to tvé vlastnictví.
0: You don't have to pay anything.
1: A nemusíš no money. Za něj nic platit.
0: Therefore, repeat name of God.
1: A proto opakuj Boží jméno.
0: It means when we repeat name of the God doesn't cost us anything.
1: To znamená, že když opakujeme jméno Boží, tak nás to nic nestojí.
0: When you repeat your mantra, you don't have to pay money to someone or no tax.
1: Když opakujete mantru, nemusíte platit žádné daně, nemusíte za ní nikomu.
0: This is universal. God gave free.
1: Bůh to dává zadarmo všem.
0: Love.
1: Lásku.
0: Contentment.
1: Spokojenost.
0: Happiness.
1: Štěstí.
0: All is God's creation.
1: Všechno to je Boží stvoření.
0: He gave free.
1: A dává to zadarmo.
0: So, if you prayer and repeat name of the God, it doesn't cost you money.
1: A tak když se budete modlit a opakovat Boží jméno, tak vás to nebude nic.
0: You don't pay the tax.
1: Neplatíte z toho žádné daně.
0: Opposite.
1: Naopak.
0: You get more something.
1: Ještě něco dostanete. Dostanete víc.
0: Sunore shuva tum ratle soham nam, jiva tere ghar ki pyare, my dear, lage nahi kashudam, nothing will cost.
1: Můj milý, nic tě to nebude stát.
0: Otherwise, my dear.
1: Protože jinak, můj milý.
0: You know, my dear, you were telling me.
1: Víš, co jsi mi říkal, můj milý?
0: But you should also know.
1: I ty bys z toho měl být vědom.
0: Mát bilí khá javsi, karsi kam tamam. The cat of the death,
1: kočka smrti,
0: will eat you.
1: Yes.
0: Karsi kam tamam, it will finish to kill you.
1: Zabije tě.
0: Pinjar tode palak me, she will tear your case of the body within no time.
1: Roztrhá to vězení těla během v okamžení.
0: Your body will be teared out.
1: Roztrhá ti tělo.
0: Pinjar tode palak me, aur mukh me chabe cham, and in her mouth she will chew your skin.
1: A v tlamě budeš víkat s tvou kůži.
0: Who?
1: Kdo?
0: The cat.
1: Ta kočka.
0: What is a cat?
1: A co to je za kočku?
0: The death.
1: Smrt.
0: Therefore, oh my dear one, don't waste the time.
1: Proto, můj milovaný, nestrácej čas.
0: Repeat your mantra.
1: Opakuj svou mantru.
0: Now.
1: Teď.
0: Answer.
1: Odpověď.
0: Manshua. So this mind is the parrot.
1: Čili tato mysl je papoušek.
0: Manshua. Tan pinjara. And body is that case in which this soul is closed.
1: A tělo je jako klec, ve které je duše uzavřena.
0: Manshua tan pinjara ji. Atam soham nam. He is again written ga, I don't know why.
1: A znovu je tam chybně ga.
0: There's correction.
1: Čili si to opravte.
0: Man shuva tan pinjara ji, atam soham nam. Mind is the shuva, the parrot.
1: Mysl je papoušek, sua.
0: Body is this case in which parrot is caught.

0: Tělo je jako ta klec, ve které drží papouška. And
1: Atma in this is the soham name. Name mantra soham.
0: Atma je to ta mantra soham.
1: Meher kare guru dev ji to jad pave visram. Meher. The meher is a Urdu word.
0: Meher je slovo z určtiny.
1: Meher means daya.
0: A znamená daya.
1: Meher means kripa.
0: Meher znamená kripa.
1: Meher means mercy.
0: Znamená to milost.
1: Meher kare guru dev ji to pave visram. If guru kripa is there, then this parrot will have a peace,
0: a
1: rest.
0: Díky milosti Gurudeva tento papoušek dojde k lidu, pokoje.
1: Meher kare Gurudeva. Hari bhajle avsar milio ji. Hari bhajle avsar milio re. Now repeat the name of the God, you got the chance, the time as a human being.
0: Teď opakuj Boží jméno, protože teď máš tu příležitost jako člověk. Jako
1: don't miss.
0: Nenech si ji ujít.
1: Don't waste time.
0: Nestrácej čas.
1: So, Hari bhajle avsar miliare ut subha arushyam. Get up early morning,
0: vstaň
1: meditate
0: ráno,
1: and make mantra.
0: Medituj,
1: also evening, remember God and make your mantra and meditate.
0: A stejně tak večer pamatuj na Boha, opakuj mantru a medituj.
1: Jagat bagicha sukh sire, ye sab jano nikam. This garden of the world,
0: tato zahrada světa,
1: one day will dry out.
0: Jednoho dne uschne.
1: Everything will be destroyed.
0: Všechno bude zničeno.
1: You will have not this any fruits what you want to eat.
0: Nebudou žádné plody, které byste mohli jíst.
1: That means this body will cease.
0: To znamená, že toto tělo odejde.
1: It will be nothing there.
0: A nebude tam nic.
1: And you will sit there.
0: A vy tam budete sedět.
1: Without anything.
0: Bez ničeho.
1: So take time.
0: Čili
1: utilize the time.
0: Využijte tento čas.
1: You got the chance.
0: Máte příležitost.
1: Sri Deep kahe sat man jo. Mahaprabhuji said, take it as a truth.
0: Mahaprabhuji říkal, vem to jako, ber to jako pravdu.
1: Sant saran sukh dham. At the presence of a saint.
0: V přítomnosti světce.
1: Is the shelter of great happiness.
0: Je útočiště, zdroj velikého štěstí.
1: That is the place of happiness.
0: Je to místo štěstí.
1: Ved sant upadesh batave varanat laksh tamam. And this is the teaching of the Vedas.
0: A toto je učení Véd.
1: All the saints.
0: Všech světců.
1: Upanishada.
0: Upanishad
1: and all others.
0: A všech ostatních.
1: This is the bhajan from Mahaprabhuji.
0: Toto je Mahaprabhujiho bhajan.
1: Symbolically dialogue between Atma and mind.
0: Symbolický dialog mezi Atma a myslí.
1: And desires and the world.
0: A mezi tužbami a světem.
1: Maya and Brahma.
0: Maya.
1: Between Maya and Brahma.
0: Mezi Mayou a Brahman.
1: Beautiful bhajan.
0: Krásný bhajan.
1: All the best.
0: Všechno nejlepší.
1: Dipran Bhagwan ki jay. They are beautiful bhajans.
0: Jsou to krásné bhajan.
1: Sunori sajani. Beautiful bhajan.
0: Krásný bhajan.
1: So, Deep Narayan Bhagwan ki Dev Purisha Mahadev ki Dharam Samrat Satguru Swami Madhvananji Bhagwan ki Satya Sanatan Dharma ki Jai.

0: ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरु वाक्यम मोक्ष मूलम गुरुर कृपा। ओम शांति शांति शांति। आराधी भगवान अलकपुरी जी महादेव की जय। देवाधिदेव देवेश्वर भगवान देवपुरी जी महाराज की जय। सतगुरु दीप नारायण महाप्रभु जी की परम कृपा शांति। ओम महाप्रभु जी। सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की जय। ऑल माय डियर
1: मोये द्राजी,
0: गुड इवनिंग,
1: दोबरी वेचेर।
0: वी आर वेरी ब्लेस्ड दैट we can have satsang means gurudev.
1: Je to velké požehnání, máme velké požehnání, že můžeme mít satsang s gurudevu.
0: It is our gurudev who give us knowledge and takes up to the supreme highest God, or where we can go above everything.
1: Náš Gurudev nám dává poznání a dává nám cestu k nejvyššímu.
0: From Shiva, Brahma, Vishnu, above them also still. Above the Shiva times is that Guru Kripa.
1: Nad Shivou, Brahmou a Vishnuem je ještě výše Guru Kripa.
0: May Shiva becomes Guru.
1: Shiva může být
0: May Vishnu.
1: Guruem Vishnu také.
0: And Brahma.
1: I Brahma.
0: But when the name comes as a Guru.
1: Ale když přijde jméno jako guru,
0: then is the highest.
1: Tak to je nejvyšší.
0: And of course, when we come to the word guru,
1: a samozřejmě když přijdeme ke slovu guru,
0: etc.,
1: a podobně,
0: then the highest is the Bhagavan Ganesha.
1: Tak potom nejvyšší je Bhagavan Ganesha.
0: So we have to always first we should say salutation to Bhagavan Ganesha.
1: Tak jako první bychom měli pozdravit Bhagavana Ganeshu.
0: And so you know that all, even the Shiva, before Shiva should be worshipped Ganesha.
1: A vy víte, že ještě před Šivou by měl být uctíván Ganesha.
0: And you know all very much.
1: A všichni to dobře víte.
0: Therefore the Ganeshji.
1: A proto Ganeshji.
0: And he is very humble, very kind, very good.
1: Je velice pokorný, hodný a laskavý.
0: And Ganesha doesn't be angry and not making separates.
1: A nikdy se nezlobí a neodděluje.
0: It is everything holds holy space and the whole names of the gods, our earth.
1: Celý vesmír, všechna boží jména, naše země.
0: In this all Ganeshji.
1: Tak tam všude je Ganeshji.
0: Therefore, we say it.
1: A proto říkáme.
0: Anything we do new.
1: Že ať už děláme cokoliv nového.
0: Make your house.
1: Stavíme dům.
0: Then what we make a foundation.
1: Když děláme, klademe děláme základy.
0: The earth breaking.
1: Položení základního kamene.
0: And that earth breaking is the one of the very greatest.
1: A to je jeden z nejdůležitějších obřadů.
0: Without that nothing can be.
1: Bez toho nic nemůže fungovat.
0: And so we are saying when we go to the Shiv Purana.
1: A tak říkáme, když v Shiv Puránách.
0: And in the Shiv Puranas.
1: Viděli jsme Shiv Purány a tam.
0: They said that the whole earth.
1: Tam říkali, že celá země.
0: And whole earth is calling.
1: Celá země volá.
0: I am mother.
1: Já jsem matka.
0: I am the mother earth.
1: Já jsem matka země.
0: And I am holding everything.
1: A vše držím.
0: And so whatever we are doing.
1: A cokoliv tedy děláme.
0: We should say to Ganesh.
1: Tak bychom měli říct Ganeshovi.
0: And that's why I said always.
1: A proto vždycky také říkám.
0: First when we wake up we said I'm a human.
1: Jako první, když se probudíme, tak si říct jsem člověk.
0: And second the holy mother earth.
1: A druhý je svatá matka země.
0: Mother, may I step on you.
1: Matko, dovol mi, abych se na tebe postavil.
0: Etc.
1: A podobně.
0: Also when we are making some the farmers.
1: A podobně i farmáři.
0: And on which day, what time they should make the working to make some crops.
1: Tak je důležité, v jaký den budou dělat práce pro to, aby měli úrodu.
0: Also here in Europe you know many people know this.
1: A i tady v Evropě víte, že mnoho lidí to zná.
0: And mostly they are people telling first that when they want to have a tree for Christmas tree.
1: A když třeba lidé chtějí tady stromek na Vánoce.
0: And people have in the house or in on the door.
1: A lidé ho pak mají u dveří nebo uvnitř v domě.
0: And then all seeds goes dry.
1: A to jehličí pak uschne.
0: Etc.
1: A tak dále.
0: But the farmers they know.
1: Ale farmáři ty vědí.
0: Not a bit many people in the big cities.
1: Lidé ve městě to zas tak moc dobře neví.
0: And on the new moon.
1: Že když je nov.
0: First or the second new moon.
1: První nebo druhý.
0: So during the that time is a very little tiny this moon.
1: Tak v té době je ten srpeček měsíce jenom tenoučký.
0: It is like round.
1: A je to takové kolo, kulatý.
0: And that is going more and more becoming the full moon.
1: A postupně se naplňuje až do úplňku.
0: So if we do something.
1: Takže když něco děláme.
0: Making our crops.
1: Třeba úrodu sklízíme.
0: Or our fruits.
1: Nebo ovoce.
0: Or that is one of the best thing.
1: Tak je to jedna z nejlepších.
0: So many farmers said.
1: Času. A mnoho farmářů pak říká.
0: Some was telling in the in Austria.
1: Někdo v Rakousku to říkal.
0: And the Austrian farmers in river and in mountains.
1: A byli to nějací rolníci rakouští z hor.
0: And they said. that they have kept these Christmas trees.
1: A říkal, že si uchovali ten vánoční strom.
0: For many years they have this.
1: Mnoho let už to schovávají.
0: But the seeds does not the needles or the leaves will not go down.
1: A přesto ty jehlice nespadnou, neopadají.
0: And the same thing is how it will grow good, and there will be not so many other creatures will attack to the your forest.
1: A podobně to má vliv i na to, že stromy rostou zdravě a nenapadají je škůdci.
0: Similarly, they know the when will be the rain will come.
1: A podobně vědí i kdy přijde déšť.
0: And which time the coming.
1: A v kolik hodin přijde.
0: That's very important one.
1: To je také důležité.
0: Well, in some countries or what we call the rainforest.
1: A v některých zemích je něco, čemu se říká dešťové pralesy.
0: That is all the times.
1: A tam je samozřejmě prší furt.
0: So there are different countries, different.
1: Takže jsou různé země s různými podmínkami.
0: So in that after we call when we sit up on our bed morning when we get up.
1: A pak si říkáme, že když si sedneme na posteli, když se ráno vstává.
0: Then I said always that I am human.
1: Tak to poručuji, abyste si řekli, já jsem člověk.
0: Our eyes are open now.
1: Už máme otevřené oči v tu chvíli.
0: So we see the holy photos, pictures, Gurudevs or any.
1: Vidíme nějaké svaté obrázky Gurudeva nebo někoho jiného.
0: Some have Christians, some have Jesus, some have this, some have Brahma, Vishnu, etc.
1: Někdo má Ježíše, někdo Brahmu, Vishnu a tak dále.
0: And after that,
1: a potom,
0: we said Mother Earth,
1: řekneme,
0: can
1: matko,
0: I step on you?
1: Matko země, mohu na tebe stoupnout.
0: That time, the Mother Earth, she is awakening.
1: A v tu chvíli se Matka Země
0: and
1: probouzí.
0: She takes care of the child.
1: A stará se o své dítě.
0: And this earth said,
1: a ta země pak řekne,
0: my child,
1: moje dítě,
0: you can step on me.
1: Můžeš na mě stoupnout.
0: I will control, I will protect you.
1: Budu tě chránit.
0: Mother is greatest.
1: Matka je největší.
0: And therefore, but mother has to be a mother.
1: A matka musí být matka.
0: The children will be till the last life.
1: Až do konce života budou děti dětmi.
0: She will be blessings and giving love. All children, doesn't matter girls or the boys.
1: A až do posledního života bude dávat požehnání těm dětem, ať už je to chlapec nebo děvče.
0: One day, one grandmother said.
1: Jednou řekla jedna babička.
0: And she was age of 85.
1: Bylo jí 85 let.
0: Or 90.
1: Nebo možná 90.
0: And she was a grandmother.
1: A už byla babička.
0: So her son was in other village.
1: A její syn žil v jiné vesnici.
0: Or other village or other city.
1: Nebo v jiném městě.
0: And mother is in other little village where she is there.
1: A ta matka je v jiné vesnici.
0: So one her mother's son who's already he have the children.
1: a ten její syn, který už má své vlastní děti.
0: So merchant who was in some city,
1: byl obchodník v nějakém městě.
0: He was every day or every 3-4 days he was calling mother and how are you and so and she also.
1: Každý den a nebo každé 3-4 dny volal mamince a ptal si, jestli je všechno v pořádku, a ona mu taky volala.
0: So one day he came to that village.
1: A on jednoho dne přišel do té vesnice.
0: And his mother was there and she was hugging his child.
1: A jeho maminka tam byla, obejmula ho.
0: And his son said.
1: Obejmula jeho dítě a pak byl západ slunce.
0: Mother, what can I do for you?
1: A on se jí zeptal, maminko, co pro tebe můžu udělat?
0: And what would you like to have?
1: Co bys chtěla mít?
0: Which kind of food?
1: Jaké jídlo?
0: Which kind of dress?
1: Oblečení.
0: What you like, mother?
1: Co bys jsi přála, maminko?
0: Money.
1: Peníze.
0: Or may you would like to have some golden or necklace?
1: Nebo nějaký zlatý šperk, třeba náramek.
0: Or should I massage you, mother?
1: Nebo měl bych tě namasírovat, maminko?
0: Mother, what can I do for you?
1: Co pro tebe mohu udělat?
0: Mother said.
1: A ta maminka řekla.
0: My child.
1: Mé dítě.
0: I don't need anything.
1: Já nic nepotřebuju.
0: I have everything.
1: Já mám všechno.
0: But what can I do for you, mother?
1: Ale co teda pro tebe mother, můžu udělat? A maminka řekla.
0: She said yes, my child.
1: Ano, něco ano.
0: I want for you.
1: Chci pro tebe.
0: That what will you give you? So my son, I give you now. I give you something.
1: Teď ti něco dám, synu.
0: So he said, yes, mother, what can I do?
1: A on řekl, ano, maminko, co tedy mohu udělat?
0: She said, my son,
1: a ona řekla, synu,
0: I gave you the birth.
1: Porodila jsem tě, dala jsem ti život. I'm
0: bringing your child as my child.
1: Seš moje dítě.
0: So I was in your birth. I was with you, my child.
1: Čili když ses narodil, tak jsem byla u toho.
0: And you tell me often that what I want.
1: A ty se mě často ptáš, co chci.
0: So my child, my son.
1: Tak synu.
0: I was with you for your birth.
1: Byla jsem u toho, když ses narodil.
0: And I want only that when I die, in that time you should be with me.
1: A já chci jenom to, aby jsi byl u mě, když budu umírat.
0: That's I want only.
1: To je jediné, co si přeju.
0: Mother said.
1: Řekla ta maminka.
0: So you see, there is nothing more than this mother and the child.
1: Není tady nic víc než takhle ta matka a dítě.
0: Father is also, but the father have not fell, or maybe he's also beside when the doctors are then coming and. But still that father does not feel the pain of the mother's birthing.
1: Otec je samozřejmě také důležitý, ale on možná necítí to, co cítí ta matka při porodu.
0: Když if we will do like this,
1: a pokud bychom to takhle udělali,
0: then I can tell you,
1: tak vám mohu říct,
0: that many, many, many, many families, all humans, they will be very oneness, like mother, child, grandfather, parents, etc. And that means all our city or our village, that all we are very good together.
1: Tak mnoho rodin, celé lidstvo, lidé ve vesnicích, ve městech by byli v jednotě.
0: So in that way, also son or daughter, they are grown.
1: A podobně i ten syn a dcera už jsou dospělí.
0: And there are two things.
1: A k tomu jsou dvě věci.
0: First is that when we make a new house,
1: tak za prvé, když uděláme, postavíme nový dům,
0: we should know which constellation should be.
1: Tak bychom měli vědět, jakou bychom k tomu měli mít konstelaci.
0: And you should know in Jyotish.
1: A měli byste to vědět podle Jyotiše.
0: You can learn in that.
1: Můžete se to naučit.
0: And it is that how many days the earth is sleeping.
1: Protože
0: mother is sleeping.
1: Kolik dnů matka země spí?
0: And other times is that where mother is awakened.
1: A jindy je zase probuzená.
0: So don't put a something to break your earth when earth is sleeping.
1: Takže nepokládejte ten základní kámen, nekopejte, když země spí.
0: And when it is awakened,
1: a když je probuzená,
0: then you will say to mother,
1: tak potom řeknete matce,
0: mother, can I make for my house?
1: Matko, mohu tady postavit si dům?
0: And that we call earth breakdown.
1: A tomu se říká česky položení základního kamene.
0: Yes. Then the house will be.
1: A pak ten dům bude.
0: Perfect, good, and in the house always will be very harmonious.
1: Kvalitní a i uvnitř bude panovat harmonie.
0: The peace.
1: Mír.
0: There will be no fighting between the husband and wives.
1: Nebudou tam žádné hádky mezi manželem a manželkou.
0: Children and parents.
1: Děti a rodiči.
0: Etc.
1: A tak dále.
0: Because and that house is very pleasant.
1: A takový dům je i příjemný.
0: How is that pleasant? Mother gives the birth and we give the child in her hands, arms.
1: Tak jako když matka porodí dítě a má ho pak náručí.
0: And that time when child comes in her hand, just now.
1: A když akorát má čerstvě to dítě v rukou.
0: You know that mother had pain. It's not so easy.
1: Víte, že ten porod obnáší bolesti, není to snadné.
0: But when the mother takes the child and to her chest.
1: Ale když si to dítě přiloží k prsům,
0: she forgets no pain.
1: Tak na tu bolest úplně zapomene.
0: That mother.
1: A ta matka.
0: We should respect.
1: Matku bychom měli uctívat.
0: Therefore, we said, Matri Devo Bhava.
1: Říkáme
0: first
1: toto.
0: God is the mother.
1: První Bůh je matka.
0: But the mother have to be a mother.
1: Ale matka musí být matka.
0: And now it is people don't respecting.
1: Teď to lidé nerespektují.
0: Many they give the child to husband and said I go away.
1: A mnoho dá dítě manželovi a že jdou ven.
0: But still now when they are separating husband wife, but mother, the child, that she respect very much. She asking to the police and everywhere, please, I want to keep my child.
1: A teď, když se rozcházejí manželé, co mají děti, tak přesto ta matka vždycky všechny žádá, že chce si to dítě nechat.
0: That is very important.
1: A to je důležité, velice důležité.
0: And second, third.
1: A za třetí.
0: Special birth, then earth.
1: Porod, breaking. Země nebo položení základního kamene a za třetí.
0: Then making the puja.
1: Dělat puju.
0: Yagya.
1: Yagyu.
0: This also on which day what common constellation?
1: Také v jaký den, při jaké konstelaci to
0: then děláte. We make this yagya a place.
1: Tak uděláme to místo na yagyu.
0: And there on the earth. We are making on the earth.
1: Děláme to na zemi.
0: Now we have on the iron or something in fifth floor and we are making little puja in our ashram. That is okay. But we should be in the earth where we can make then the puja and then we make the yagya.
1: Takže dneska máme často, děláme obřad někde na nějakém kovovém nádobě v pátém patře, ale to je taky v pořádku, ale nejlepší je to opravdu na zemi.
0: Then it will be harmonious.
1: Pak to bude harmonické.
0: And then it is said,
1: a pak se také říká,
0: as a human,
1: že jako člověk
0: we know that one dies.
1: Jako lidé víme, že když zemřeme,
0: so one is buried in the earth.
1: Tak jsme pohřbeni do země.
0: It means that we give them again to earth, to the mother.
1: To znamená, že jdeme zase zpátky do matky země.
0: Or we are burning.
1: A nebo když nás pálí.
0: This is also because Agni, so the fire, so the all cleaning.
1: To je zase Agni, oheň, který všechno čistí.
0: But we have to with this.
1: Ale musíme to tak dělat.
0: And that time also, we give the mother this dead body in the earth.
1: Tak pak taky dáme matce země zpátky to mrtvé tělo.
0: Or Agni Dev also. That we give to the fire.
1: A nebo Agni Devi, ohni, dáme to tělo.
0: So in this way.
1: A tímto způsobem.
0: Also we are doing as a for the mother.
1: Tak to také děláme pro matku.
0: In that way. If we, then it is said.
1: A pak se tedy také říká.
0: When one die in the house,
1: že když člověk zemře v domě,
0: then we mostly all on the same day they bring to the grave.
1: Tak většinou ten samý den to tělo se odveze třeba do hrobu nebo někam.
0: And then from there they say to the give to the mother on the earth. And it is dead body now.
1: Takže zase dá to matce zemi, je to v tu chvíli, že je to mrtvé tělo.
0: The prana is gone.
1: A prana je pryč.
0: In prana is with that is the soul or the jiva.
1: V práně je ta duše, jiva.
0: So then dead body.
1: A to mrtvé tělo.
0: Then it is said, now you have to, we have to then wash ourselves.
1: Tak říkáme, že se pak musíme umýt.
0: So after coming to the crematorium or the on in the earth or like this.
1: Čili po tom pohřbu, ať už je to do hrobu nebo jinak.
0: That time it the completely other atmosphere becomes.
1: Tak začne úplně jiná atmosféra.
0: Maybe through the fire.
1: Možná díky tomu ohni.
0: Or the waters.
1: Nebo vodě.
0: Or earth.
1: A nebo zemi.
0: But now this is dead body.
1: Ale už je to mrtvé tělo.
0: Dead body now we should not have in our house.
1: A to už bychom pak neměli mít v domě.
0: Therefore we make the ceremonies of the dead.
1: A proto se dělá ten obřad pohřbu.
0: Then we have to come and we should wash ourselves.
1: A musíme přijít a umýt se.
0: Yes, the dress we have to wash.
1: Ano.
0: And then come in the house.
1: Vyprat si oblečení a přijít domů.
0: And then in the ashram, there when we come we make the dipak light for the dead persons.
1: A v ashramu si potom zapálíme svíčku za toho mrtvého.
0: Because the dead anything in the house but should not have.
1: Protože cokoliv, co souvisí s tou smrtí, bychom neměli uchovávat doma.
0: Otherwise it's like a rakshaki.
1: Protože to je taková rakšasická.
0: And so
1: energie.
0: Therefore it is said.
1: A proto se říká,
0: human should not take in the mouth dead flesh.
1: Člověk by si neměl vložit do úst mrtvé maso.
0: You can drink milk of the mother.
1: Můžete pít mateřské mléko.
0: But after when mother is died, we cannot take anything from mother.
1: Ale když matka zemře, tak si od ní už nic vzít nemůžeme.
0: So doesn't matter. Death is the death.
1: Takže ať už je to jakoliv, tak smrt je smrt.
0: There are different kind of creatures.
1: Jsou různé druhy tvorů.
0: So they are different and we are human.
1: A oni jsou jiní a my jsme lidé.
0: But when the body they die.
1: Ale když zemřou.
0: Doesn't matter if it's a snake.
1: Ať už je to had,
0: a fish.
1: Ryba.
0: Or any animals.
1: Nebo jakékoliv zvíře.
0: So when they died or you we kill them.
1: Tak když zemřou nebo když je zabijeme.
0: Then it is on the we have given to the mother earth.
1: Tak jsme to dali matce zemi.
0: Not in the house.
1: A ne do domu.
0: If then that will come negative from this dead bodies and that will we have many many problems troubles in the families always.
1: A pokud ano, pokud to máme doma, tak potom z toho je mnoho negativní energie, která způsobuje spoustu problémů v životě.
0: So the meat is from the dog or the from he cat or the cows or the buffaloes or the leffaloes or fish or anything. Dead body is when we are living body, we are completely separated.
1: Takže ať už je to mrtvé maso z jakéhokoliv zvířete, kočka, pes, kráva, jakékoliv jiné zvíře, tak vždycky je to jiné, protože my jsme živí a tohle je už mrtvola.
0: And so it is the mother, the earth.
1: Takže je to matka země.
0: And the earth is holding very much.
1: A země to hodně drží.
0: And so father is of course more than mother also. The father is very very powerful and everything.
1: Otec je samozřejmě taky velice důležitý a silný.
0: That's why we are making oneness.
1: A proto děláme jednotu.
0: And if you therefore if you said I married.
1: A proto když řeknete, že se ožení

0: zemře někdo z párů,
1: they are very sad,
0: tak jsou smutní,
1: but they will not marry second.
0: Ale už se po druhé nevdají nebo neožení.
1: And you know that in Christian that or marriage only once.
0: A víte, že v křesťanství je svatba sňatek
1: jenom will not give the second time.
0: A po druhé už vás neodají.
1: And if one dies,
0: a když někdo zemře,
1: so on, then still, where once married cannot be married in the church.
0: Tak když už se, když už jednou někdo byl oženěný nebo vdaný, tak už ho po druhé
1: neodejí.
0: Ale v téhle kalijuze
1: everything is different.
0: Je všechno jinak.
1: So this evening morning when we get up from our bed.
0: Čili ráno, když vstaneme z postele.
1: The bed of the bed or we are sleeping on the with the some cloth and on sleeping on the earth.
0: Když stanete z postele, anebo když ležíme na zemi, na nějaké podložce.
1: But it means when you will wake up, stand up, then you should say, Mother, can I step on your to you?
0: Tak každopádně, pokud když budete vstávat, tak byste měli poprosit Matku Zemi, jestli si na ní můžete stoupnout.
1: So this is given to the humans.
0: A tohle je dáno lidem.
1: And many animals, there are certain, they have, and they don't, they die again. Then. If one couple is died, the second will very soon or later they will die, but not will go second.
0: Ale dokonce i u některých zvířat je to, že když z páru ten jeden zemře, tak ten druhý brzy zemře taky a nežije pak s nikým dalším.
1: So that is very, very important.
0: To je velice důležité.
1: So mother.
0: Takže
1: matka. And we are doing everything.
0: Matka, my děláme všechno.
1: Even though when little child is there, is the child is urinating on mother's lap.
0: Víte, že když třeba malé děťátko se
1: toilet makes everything.
0: Počurá matce na
1: kníně. Vomiting.
0: Nebo zvrací.
1: And mother will say not, no.
0: A maminka.
1: Mother will be the happiness is cleaning her child.
0: Nikdy se kvůli tomu nezlobí a vždycky ráda to všechno uklidí.
1: And when she had to go a little bit for shopping or something or like this.
0: Když musí třeba jít něco nakoupit.
1: And she give the child to the father.
0: A dá dítě otci.
1: Of course, she's also loved very much.
0: Samozřejmě, ten taky moc miluje to dítě.
1: And suddenly make the child toilet
0: najednou,
1: on the lap of the father.
0: Najednou na klíně otce
1: or this and that.
0: Se pomočí nebo něco udělá.
1: Of course, he will also clean.
0: Tak i tak to ta maminka potom uklidí.
1: But he don't know how to do.
0: Protože on neví, jak to udělat.
1: Therefore,
0: a proto
1: it is that earth mother.
0: Tak to je ta matka země.
1: You mother. But you have to be like that mother.
0: Ale taková matka musíte být.
1: We are lost.
0: A my jsme ztraceni.
1: We lost. We only give it here or there, hurry home.
0: My jenom tak něco někam dáme a hurry home.
1: In this way, earth.
0: Takže takhle země.
1: Our fruits. Our vegetables.
0: Naše ovoce, zelenina.
1: Our salads.
0: Salát.
1: All is giving, who is giving us?
0: Kdo nám to všechno dává?
1: Mother Earth.
0: Matka země.
1: So we have to respect very much the earth.
0: Čili musíme uctívat.
1: And now we are killing the mother.
0: A my naopak zabijeme.
1: And
0: matku.
1: So how we are killing the mother?
0: Jak zabijeme matku zemi?
1: All these chemicals.
0: Těmi všemi chemikáliemi.
1: The people and they made so that many, many creatures we kill them.
0: Kolik tvorů tím zabijíme.
1: And that's why this is called the Kali Yuga.
0: Takže tomu se říká Kali Yuga.
1: And it will be more and more.
0: A bude toho víc a víc.
1: So we said, when we wake up, we open eyes.
0: Čili když se probudíme, otevřeme oči.
1: I am human.
0: Jsem člověk.
1: And we looked on the step on earth.
0: Podíváme se na zem.
1: Mother, can I step on you?
0: Matko, mohu si na tebe stoupnout?
1: And the water.

0: a vodu.
1: First touching of that water.
0: Dotkneme se vody.
1: Because that is going in our whole body.
0: A z toho prvního doteku to
1: jde do celého. All five elements.
0: Těla, takže všech těch pět prvků.
1: And that we should respect very much.
0: A tohle bychom měli dodržovat.
1: So that it means we should not eat this and that and that and that. No.
0: To znamená, neměli bychom se cpát tím a tím.
1: You see, only our tongue and our mouth, that's all.
0: Je to jenom jazyk a ústa.
1: And we are only eating because of taste and this and that.
0: A my jíme vlastně jenom kvůli té chuti.
1: Even the sweet.
0: I sladkosti.
1: But when we swallow it here.
0: Ale když to spolkneme.
1: Then there is no taste.
0: Tak tam už pak dál žádná chuť.
1: Then it goes in the same directions.
0: Všechno to už jde stejným směrem.
1: But our intestine is there is many many people are there.
0: Ale ve střevech je pak mnoho mnoho bytostí lidí.
1: When mother gives eating.
0: Když maminka dá jídlo.
1: Immediately in our mouth comes good water.
0: Tak okamžitě máme v ústech dobrou vodu.
1: And we eat. And inside in the body there are many many I don't know but many many everyone have a duty everyone.
0: A v těle se spustí spousta procesů, které ani neznám, ale každý tam má svůj úkol.
1: When you eat one apple.
0: Když si dáte jedno jablko.
1: And how many good things in one apple.
0: Tak kolik dobrých věcí je v jednom jablku.
1: And which this should go to the heart. Or kidneys,
0: co jde,
1: or other parts.
0: Je dobré pro srdce.
1: All have to be mother of the body. Will say do this quickly, very nicely.
0: Ledviny a tak dále. Ta matka těla, ta to rozděluje tam, kam je potřeba.
1: But sometimes we overdo.
0: Ale někdy to přeženeme.
1: Then they are all inside who's working. They are tired.
0: A pak jsou všichni ti, co uvnitř pracují, unavení.
1: This is so that they cannot.
0: Už to nedávají potom.
1: But we are feeling on this and bobbing on this.
0: A my tam ještě cpeme další a další věci.
1: Then we become very thick.
0: A pak jsme tlustí.
1: And then we have disease comes inside.
0: A vznikají tak nemoci.
1: And that's not good.
0: A to není dobré.
1: So if we can concentrate.
0: Čili pokud se
1: můžeme. And we should know.
0: Soustředit, tak bychom
1: měli
0: vědět.
1: And we say to our body.
0: A měli bychom říct tělu.
1: And body will say how much and what.
0: A tělo naslouchá tělu a tělo nám řekne kolik.
1: But not the test.
0: Ale ne podle chuti.
1: That's it. So for that we are tomorrow.
0: Takže zbytek bude zítra.
1: Wish you all the best.
0: Přeju vám všechno nejlepší.
1: And there was about prayer a little bit.
0: A ještě trošku modlitby.
1: And that was that. Namo Gurudev ji, koti koti pranam, palak palak prabhu vinati, sukh sa.

0: शिष्य हूँ, आप मम प्राण आधार। परमहंस गुरुदेव जी तीन लोक के दे, सुर नर मुनि सब संत जन नित उठ करते से। सतगुरु सामदाता नहीं सब जग मांगन हार। सतगुरु समदाता नहीं, अवर गुरुदेव सतगुरु,
1: नाश गुरुदेव सतगुरु,
0: समदाता नहीं, देयर इज नो ग्रेटेस्ट और द हाईएस्ट देन द सतगुरु,
1: není většího, největšího než Gurudev, než Sataguru.
0: Sab jag manganhar, everyone are asking from the Gurudev.
1: Všichni prosí Gurudeva.
0: Even it is said, Raja or Bahadsa, at that time about the Muslims, they say the Bahadsa.
1: A dokonce se říká, že i král, nebo ten muslimský vládce Bahadsa. V té době.
0: So Raja, king, and it's all, they all are with the full hand standing in the front of the Gurudev.
1: I oni všichni jsou se s týma rukama stojí před Gurudevem.
0: Raja, kya badsa, sabhi khada rahe darbar. All, sabhi khada rahe darbar. Ram Krishna se kaun bade? Who is the highest than the Krishna? Rama, Krishna, all.
1: Kdo je nejvyšší? Rama, Krishna, všichni.
0: Also they are higher to the Guru.
1: I on, Guru je vyšší i než oni.
0: Ram Krishna se kaun bade, who is the highest than the Bhagavan Rama and Krishna?
1: Kdo je vyšší Bhagavan Krishna?
0: Unsko bhi guru kin, also they have their guru.
1: I oni mají svého guru.
0: You know Rama and Vishnu and everything.
1: Znáte Ramayanu.
0: Teen lok ke nath hai. Gurudev is the god master of the three in the here.
1: Gurudev je
0: teen loka.
1: Mistrem.
0: This lokas here.
1: Této loky.
0: Then Brahma lokas.
1: Brahma lok.
0: And then highest cosmic lokas.
1: A i těch nejvyšších kosmických.
0: Teen lok ke nath hai, Satguru ke adhin. Even this all, they are on the Gurudevs.
1: I tihle všichni se vztahují ke Gurudevovi.
0: Satguru Puran Brahma hai. Therefore, Satguru is the Puran Brahma. The Brahma.
1: A proto je Sataguru, Sataguru Dev Brahma.
0: Jove Surnar Vat. All Jove Surnar, all great Sur Vir, all.
1: Všichni velcí.
0: They are always looking for Gurudev.
1: Vždy hledají Gurudeva.
0: Nugra niče jane nahi, but those who are not have a guru.
1: Ale ti, kteří nemají gurua.
0: Like what you said, now for I'm in these countries, the Christians, that you are making after for the child, what they are making?
1: Baptist.
0: Yeah.
1: Baptized.
0: Ceremonies or making.
1: Tak teď, když jsem tady v těch zemích.
0: Stauben. Taupe. Yeah.
1: Tak je obřad so, s dětmi.
0: Nagar niče jane nahi. So Satguru Puran Brahma hai, Jove Suranar Nar. Nugra niče jane nahi. Those who are not blessed.
1: Ti, kteří nejsou požehnáni.
0: Who have mantra. Have your guru mantra.
1: Kdo má mantru, guru mantru.
0: Then you are not complete human.
1: Kdo ji nemá, tak není úplný člověk.
0: Nigra niče jane nahi. They don't know what is that.
1: Neví, o čem to je.
0: Yuga yuga gaily taught. And ages and ages. that people are just on the wrong way.
1: A po věky jsou tito lidé na špatné cestě.
0: So it is the one have to learn to practice this all.
1: Čili člověk
0: just
1: se
0: only asanas, stretching your legs and your tongue and hand and wrist, that's nothing.
1: Člověk se tohle musí naučit, protože jenom si protahovat tělo a jazyk a tak dále nestačí.
0: So what we come, you know how the earth was coming from ocean.
1: Víte, jak země vystoupila z oceánu?
0: All dirty things was there.
1: A co tam všechno bylo?
0: But then again, the Vishnu, God.
1: Tam různé nečistoty, ale
0: the
1: Bůh Vishnu.
0: Third of them all brought it and out in the earth, from the ocean.
1: Vyzvedl z oceánu.
0: Tomorrow again.
1: Takže zítra budeme pokračovat.
0: Wish you all the best, my dears.
1: Přeju vám všechno nejlepší, moji drazí.
0: Have a good evening.
1: Hezký večer.
0: And bless you. In the name of Gurudev.
1: Žehnám vám jménem Gurudeva.
0: Naham karta prabhudip karta.

0: ಸದಾಶಿವಸಮಾರಂಭಾಂ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯಮಧ್ಯಮಾಂ ಅಸ್ಮದಾಚಾರ್ಯಪರ್ಯಂತಾಂ ವಂದೇ ಗುರುಪರಂಪರಾಂ. ಗುರುರ್ಬ್ರಹ್ಮ ಗುರುರ್ವಿಷ್ಣು ಗುರುರ್ದೇವೋ ಮಹೇಶ್ವರಃ ಗುರುರ್ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀಗುರುವೇ ನಮಃ. ಮನ್ನಾಥ ಶ್ರೀಜಗನ್ನಾಥ ಮದ್ಗುರು ಶ್ರೀಜಗದ್ಗುರು ಮಮಾತ್ಮ ಸರ್ವಭೂತಾತ್ಮ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರುವೇ ನಮಃ. ಸಲ್ಯೂಟೇಷನ್ಸ್ ಟು ದ ಕಾಸ್ಮಿಕ್ ಸೆಲ್ಫ್.
1: ಪೋಜ್ಡ್ರಾವ್ ಕಾಸ್ಮಿಕ್ಸ್ಕೇಮು ಯಾ.
0: ಸಲ್ಯೂಟೇಷನ್ಸ್ ಟು ಶೇಲಕ್ ಪುರಿಜಿ ಸಿದ್ಧಪೀಠ ಪರಂಪರಾ.
1: ಪೋಜ್ಡ್ರಾವ್ ಶ್ರೀ ಅಲಕ್ ಪುರಿಚಿಯೋ ಸಿದ್ಧಪೀಠ ಪರಂಪರಾ.
0: ಮೈ ರನ್ನೋತ್ ಪ್ರಣಾಮ್ ಸ್ವಾ ಬಿಲಾವ್ ಗುರುದೇವ್ ಸೌಲನಸ್ ವಿಶ್ವ ಗುರು ಮಹಾಮಂಡಲೇಶ್ವರ ಮಹೇಶ್ವರಾನಂದ್ ಪುರಿಜಿ.
1: ಮುಯ್ ಪೊಕೋರ್ನಿ ಪೋಜ್ಡ್ರಾವ್ ನಶಿಮು ಗುರುದೇವೋವಿ ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿ ಮಹೇಶ್ವರಾನಂದವಿ.
0: ಓಂ ನಮೋ ನಾರಾಯಣ್ ಟು ಆಲ್ ದ ಸನ್ಯಾಸಿಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಹಿಯರ್.
1: ಪೋಜ್ಡ್ರಾವ್ ಶೇಮ್ ಸನ್ಯಾಸಿನುಂ ಕ್ತರಿ ತುಯ್ ಸೌ.
0: And hari om and good evening to all of you who are present here and those who are watching through Swamiji TV.
1: A hari om a dobrý večer vám všem, kteří jste tady osobně i vám, kteří sledujete webcast.
0: How was your day?
1: Jak jste se dneska měli?
0: Good. First day, somewhat fruitful. Yes, no. Was it fruitful, was it not? Yes. No? Who said no?
1: Tak bylo to dneska plodný den?
0: Why no?
1: Proč ne?
0: Tired. Tiredness will go, no? That's not a problem.
1: Únava přejde, s tím si nedělejte starosti.
0: But otherwise, in the atmosphere of the ashram, we gain peace.
1: Ale v té atmosféře ashramu získáváme hodně.
0: And tiredness because so long we are working, now finally we let go of everything and we are free, so we feel tired.
1: A ta únava tu cítíme také, protože pracujeme a pak přijdeme do ášramu a všechno to napětí se uvolní.
0: Ano.
1: Yes.
0: So, as we are connected to one of the greatest paramparas.
1: A protože jsme napojeni na jednu z největších parampará.
0: One of the oldest paramparas.
1: Na jednu z nejstarších parampara.
0: And as we need parents, then we have grandparents, grandkids, kids. In the same way, in the monastery or in the ashram, we have paramparas.
1: A stejně tak jako v rodině máme prarodiče, rodiče, děti, vnoučata, pravnoučata, tak stejně tak i v klášteře nebo v ashramu máme parampara.
0: Which is the continuous continuation of the knowledge passed down from the master to the disciple.
1: A to je vlastně o tom pokračování té linie mistrů, která předává tu moudrost z mistra na mistra.
0: Shruti Smriti Puranaanam Alayam Karunalayam. So Shruti and Smriti, the things that are heard and remembered.
1: Takže věci, které slyšíme a které si zapamatujeme.
0: And when the transmission from the guru to disciple, it's normally done in the way of this, that it's heard and it's listened and then it's memorized.
1: Protože normálně se to předávání z mistra na žáka děje tím, že žák slyší, co mistr říká, zapamatuje si to.
0: In Vedic Gurukuls, that's how we learned how to chant the mantras.
1: Ve védském gurukulu se takhle učí mantry.
0: Listening, repeating 100 billion times till we remembered it.
1: Posloucháme, zpíváme, opakujeme a takhle to opakujeme, až se to naučíme.
0: So that's how the transmission of the Vedas were done na zdravě.
1: A tak se vlastně předává ta moudrost dál.
0: The vast knowledge of Vedas, the vast knowledge of the Shastras, this all has been passed down by generations, and even when Ganeshji was writing it, they were dictating and Ganeshji was writing.
1: A takže to obrovské vědění ve Védách se tímto způsobem předává po generace a generace a tisíciletí a tisíciletí. A i Ganeshji, když sepisoval Védy, tak vlastně mu je diktovali.
0: So in the same way, the parampara, the knowledge of the parampara is transmitted from the master, from the guru, to us disciples.
1: A stejně tak i v Guru Parampara se přenáší to poznání z mistra na nás, na žáky.
0: And when that knowledge has been passed down from the great parampara as Sri Alakpurji Siddhapeet parampara.
1: A když to poznání je předávané v tak úžasné parampara jako v té Sri Alakpurjiho parampara.
0: Through such a great tapasvi, great saints to Vishwaguruji.
1: Takovými velkými svědci a tapasy až po Vishwagurujiho.
0: And imagine how many bhaktas, how many devotees have been liberated by this lineage.
1: Tak si představte, kolik bhaktů bylo osvobozeno tímto způsobem.
0: And parampara is that it does not stop.
1: A parampara znamená, že to nekončí.
0: There is not a single day in between when that does not happen.
1: Že není jediný den, kdy to nepřichází.
0: It's a continuous process.
1: Je to neustálý, nepřetržitý proces.
0: And that's why the transmission and that guru bhakti which we get, the mantra which we get, if it's through the parampara, then it helps much more.
1: Tak proto ten přenos vlastně prostřednictvím té mantry, kterou nám dá mistr, je tak úžasný.
0: Today here in Strilki we are sitting in the umbrella of the presence of the Adi Guru Sri Alakpurji Maharaj.
1: A dnes tady jsme vlastně pod deštníkem, který nám poskytuje Sri Alakpurji.
0: Adi Guru means the first guru.
1: A Adi Guru Sri Alakpurji, Adi Guru znamená první guru.
0: Why is Bhagavad Sri Shankaracharya known as Adi Guru?
1: A proč se Adi Guru Shankaracharyovi říká Adi Guru?
0: Because he was the one who, because of whom the sannyas parampara flourished.
1: Protože on je ten, díky komu ta sannyas guru parampara vzkvétala.
0: Without Bhagavad Pashri Shankaracharya, we wouldn't have the Advaita Vedanta.
1: Bez Shankaracharya bychom neměli tu úžasnou Vedantu.
0: All this philosophy which we read, he was a very great philosopher and poet.
1: Byl to velký filozof a celá ta filozofie je vlastně díky němu.
0: But in our parampara, as we are initiated in our parampara, for us Adi Guru is Sri Alakpurji Maharaj.
1: Ale pro nás naší guru parampara je ten Adi Guru Sri Alakpurji.
0: Because that's from where our parampara begins.
1: Protože to je to, odkud schází ta naše guru parampara.
0: What do we call him? Adi Mahasiddha Yogi.
1: Adi Mahasiddha Yogi, mu říkáme.
0: Mahasiddha, Maha means great.
1: Maha znamená velký.
0: Siddha is the one who has activated things, who is enlightened, who is liberated, who can liberate, who is a great guru.
1: Siddha je ten, který aktivoval siddhi, ten, kdo aktivoval poznání, je ten, kdo osvobozuje a kdo je osvobozený.
0: Yogi, because he was a great true yogi.
1: A yogi, protože samozřejmě je to velký opravdový yogín.
0: Alak means great, big also.
1: Alak je také, to znamená také veliký.
0: And Puri is our surname.
1: A Puri je naše.
0: In the sannyas parampara we have dashnam sannyasis.
1: A v naší parampara máme tyto sannyasíny.
0: Dashnam means 10.
1: Dashna znamená 10.
0: So if you hear behind anyone's names Giri, Puri, Bharati, Saraswati, Aranya, Udasin, Bada Udasin, any of these, they're all in our sannyasa dashnam parampara.
1: Takže pokud v něčím jménu slyšíte tato slova, tak to znamená, že jsou, že patří do té naší skupiny.
0: Puri, Giri. Giri means forest.
1: Puri, Giri je
0: Aranya
1: les.
0: Aranya means forest also. Puri means mountain. So we all have,
1: Puri znamená
0: these
1: hory.
0: Different names have different meanings.
1: Takže ta různá jména mají různé významy.
0: And then Mahasiddha yogi, because they were the siddhas, they were the great yogis who used to meditate and who used to devote their whole life towards that.
1: A siddha, protože oni vlastně meditovali a celý život tomu zasvětili.
0: Alakpurji was also in the cave, but that does not mean that he was not down with the people, helping them, doing janakalyan, helping them move on.
1: A to, že Alakpuriji byl v jeskyni, neznamená, že zároveň nebyl s lidmi a nepomáhal jim.
0: It's not that the great yogis go and sit in caves and in the mountains to suffer.
1: Není to tak, že by velcí jogíni byli jenom přebývali v jeskyních a tam trpěli?
0: It's the inner transformation, it's not the external heat which they feel, it's the internal heat which they are activating.
1: Oni neaktivují nějaké vnější teplo, ale vnitřní žár.
0: And you know when we feel more hot or when we feel too cold.
1: A víte, že když vám je horko nebo zima?
0: Then it's good motivation because then we go it's cold, you know.
1: Nebo když vám je zima, tak je to dobrá motivace, protože vás to nutí k praxi.
0: When you are more in when it's very rough situations, then it's for us more easier to chant the name of the Lord because we'll say, oh God, maybe we will have darshan quickly and we'll get out of here quickly, no?
1: A když jsme v nějaké obtížné situaci, tak víte, že pro nás snaží si intenzivně opakovat Boží jméno, protože doufáme, že nám Bůh pomůže se z té situace rychleji dostat.
0: Tapas, when we say he went for tapasya, that does not mean he is suffering.
1: A když říkáme, že procházel tapasyou, tak to neznamená, že trpěl.
0: That means he or she is in the process of intense sadhana to light that inner jyoti and to awaken that sleeping self.
1: A znamená to, že prochází intenzivní sádhanou, aby v sobě probudil to vnitřní světlo a skutečné já.
0: And it's the same principle if we are sitting and writing a book or if we are watching one show on Netflix, we always finish the whole thing.
1: A je to stejné, jako když se díváme na Netflixu na nějaký film, nebo když čteme knížku, tak to chceme dočíst celé nebo vidět celé.
0: And as if we take longer to watch it, it will be longer time till we finish it. The same if we are writing a book, if we take years and longer time, it will be longer time till we publish it.
1: A stejně tak, když budeme tu knihu číst déle, tak bude trvat déle, než ji dočteme. Když budeme psát knihu, tak bude trvat, když nám to bude trvat déle, tak bude i později vydaná.
0: And in this Maya world, there are too many distractions for a tapasvi.
1: A v tomto světě Máji je příliš mnoho vzruchů, které nás ovlivňují.
0: And sometimes it's necessary for us to go into that deep sadhana, for us to be a little bit detached from this world, for us to awaken certain things.
1: A tak je pro nás důležité, abychom aspoň někdy šli do té hluboké sádhany, abychom se trošku oprostili od těch věcí a mohli se ponořit víc dovnitř.
0: Whenever we go to the mountains, whenever we are in the nature, we can feel immediately different energies.
1: Kdykoliv jsme v horách, kdykoliv jsme v přírodě, tak okamžitě můžeme vnímat trochu jinou energii.
0: You will feel that different energy in a mountain, in a temple, in an ashram. These places have that divinity within.
1: Víte, že vnímáme v každém ashramu, v každém chrámu, vnímáme to božství a tu jinou energii.
0: Why? Because the consciousness has left an imprint in that place.
1: A proč? Protože to vědomí tam nechalo svůj otisk.
0: Why do mountains feel so powerful? Because the yogis have done their sadhana there.
1: A proč je to v horách, to má takovou silnou energii? Protože jogíni tam nechali svůj otisk, své energie,
0: and
1: své sádhany.
0: Their sweat of their sadhana, their dedication, what they have done, that has left an imprint in that whole area.
1: A ta vytrvalost a ten pot jejich sádhany tam zanechal otisk.
0: Why do we call this ashram also as Vishwa Guruji's Tapobhumi?
1: A proč i tomuto ashramu říkáme Vishwa Guruji's Tapobhumi?
0: Because Vishwa Guruji spent decades here giving satsangs, doing his mala, being with his family here, walking the same paths we are now walking.
1: Protože Vishwa Guruji tady strávil několik desítek let opakování mantry, časem se svými žáky, přednášením a chodil tady po těch stezkách, po kterých chodíme my.
0: So in that way this ashram becomes the imprint of that consciousness of Gurudev.
1: A tím způsobem vlastně tento ashram je takovým otiskem vědomí našeho Gurudeva.
0: And when we go to that mountain, when we climb, that air carries the tapasya, carries the mantras, the waves of mantras.
1: A když šplháme po horách, tak vlastně ve vzduchu se vlní ta energie.

0: ta pasí a mantry, které tam jogíni opakují.
1: No one to disturb.
0: Není koho tam vyrušit.
1: No one to bother you.
0: Nikdo vás neruší, nikdo vás.
1: No signal, no nothing.
0: Neotravuje, nemáte tam signál.
1: Just being there with yourself, with your mantra.
0: A takže jste tam jenom sami se sebou a se svojí mantrou.
1: Where is Niranjanji there? When we were now in Himalaya, you didn't need to do your sadhana or anything. Just being in that atmosphere automatically was a living sadhana.
0: Takže Niranjanji je tamhle, takže my, když jsme teď byli v těch Himalajích, tak tam ani není třeba dělat sádhanu, ale jenom to, že tam jste, tak je taková živoucí sádhana.
1: These places hold such divinity, so much energy that it's hard for a human being to cope with those energies.
0: A je tam tolik té božské energie, že pro běžného smrtelníka je obtížné se vůbec s tím množstvím té božské energie vyrovnat.
1: The first few times when Gurudev went to Alakpurji cave, he was said not to even cook in the cave or not to eat anything. Why? Because there is that purity, there is this divinity in that cave which should not be disrupted.
0: Když Vishvaguruji několikrát jel do té Šrí Alakpurjiho jeskyně, tak tam ani vlastně se nemělo vařit, ani se tam nemělo jíst, aby se nenarušovala ta jemná energie, která tam je.
1: Those of you who remember the first few trips for Gurudev, the food used to come from Badrinath.
0: A kdo si pamatujete na těch několik prvních výletů na ta místa, tak vlastně jídlo se dělalo v Badrinátu.
1: It's not because we are trying to protect that area or the government doesn't want us to light fire or cook anything, but it is because of the sadhana and the interruption of that sadhana by anything else than sadhana.
0: Ale je to, není to kvůli tomu, že by vláda tam třeba něco chránila, takže jsme tam neměli vařit, je to proto, aby jsme tam nenarušovali ten neustálý tok sadhany.
1: And we don't know how many years, thousands, hundreds years a saint might be doing sadhana there, and maybe there are still many saints doing sadhana, but not in their physical form.
0: A po stovky nebo tisíce let tam svědci dělali sádhanu a stále ji tam dělají a my možná jenom to nevnímáme, protože tam nejsou ve svém fyzickém těle.
1: And they do that for awakening those things which help to help others.
0: A je to, dělají to proto, aby podpořili tu energii, která pomáhá ostatním.
1: The goal of every Mahapurush is Janakalyan.
0: Cílem každého Mahapuruši je Janakanan.
1: Janakalyan. Jan means people, humans, bhaktas.
0: Jal znamená lidé, bhaktové.
1: Kalyan means to free them, to liberate them.
0: Kalyan znamená je osvobodit.
1: So by getting that immense shakti by their sadhana, by the tapasya, then all is given further.
0: Tak tou obrovskou energií tapasy vlastně osvobozují celý svět.
1: We always want more, no?
0: My vždycky chceme víc.
1: There was one worker working hard, lifting rocks in the mountains.
0: Tak ti, kteří chtějí stále pracovat, tak chtějí třeba zvedat kameny v horách.
1: And one day he saw one rich person there and he had nice clothes, wearing beautiful white kurta, white pajama, having few people around him, and he felt that I want to become like that.
0: A byl tam jeden takový bohatý muž, byl v krásně čistě oblečený, v bílém, měl několik lidí sebou a říkal si, já bych chtěl být taky takový.
1: Then suddenly he became a rich person.
0: A tak se tedy skutečně stal boháčem.
1: Then he was walking around as a rich person living a nice wealthy life, but then he saw a king.
0: A tak skutečně žil životem bohatého člověka a pak jednoho dne uviděl krále.
1: He wished for it and he became a king.
0: A tak si přál ještě víc, chtěl se stát králem.
1: But even having everything as a king, he still got sunburned.
0: Ale i když se mu to splnilo, že se stal králem, tak přesto ho slunce spálilo.
1: He looked up and he said, even a king has to bow down to this.
0: A tak se podíval na slunce a říkal si, takže i král se musí klanět slunci.
1: So then he became the sun.

0: A tak se stal sluncem.
1: Shining where he wants.
0: Zářil, kde chtěl.
1: Temperature control.
0: Měl pod kontrolou teplotu.
1: On his enemies he used to focus more.
0: Takže tam na některá místa se zaměřil ještě víc.
1: And then finally one day what happened was the cloud covered his glow.
0: A co se jednoho dne stalo, mrak zakryl ty jeho paprsky.
1: Vimala. Oh, Vimi. Here. Nope. Yep, now she saw it. And now she will push back. Yeah. So then he became the cloud.
0: A tak se stal mrakem.
1: Raining where he wanted.
0: Pršel, kde chtěl.
1: Unstoppable, flying everywhere.
0: Nebyl k zastavení, létal si kam chtěl.
1: But then he saw that wherever I rained, overflow rivers.
0: Ale pak si všiml, že kamkoliv zapršel, tak tam se zvedla hladina řek.
1: I rained too much, then there's a flood and the cities are going.
0: A když někde pršel moc, tak se zaplavila města.
1: But one thing was unshakable.
0: Ale jedna věc byla neotřesitelná.
1: A mountain.
0: A to byla hora.
1: Then he said, I will be the almighty mountain itself.
0: A tak řekl, dobře, tak se stanu mocnou horou.
1: So he became the mountain.
0: A tak se stal mocnou horou.
1: And he was silent, patient, not moving, nothing but majestic.
0: A byl tichý, klidný, nehýbal se a byl majestátní.
1: Now what more? We got everything. You are the strongest, the mightiest.
0: A co ještě si tedy víc přát? Byl nejsilnější, nejtvrdší.
1: And then one sadhu comes out of the cave.
0: A potom jeden sadhu vyšel z jeskyně.
1: And just taps tak tak tak and the whole mountain is vibrating.
0: A jenom tak zaťukal na ten kámen a celá hora se otřásala.
1: Who is this who is now even more powerful than me who can shake me?
0: A kdo je tedy ten, kdo je ještě mocnější než já, kdo mnou může otřást?
1: That is a tapasvi.
0: To je ten, který dělá tapasyu.
1: And then the rocks started rumbling and started falling and he started feeling like he is losing himself.
0: A balvany se začaly valit dolů a on měl pocit, jako by ztrácel sám sebe.
1: After the whole cycle of being everything, sadhu asked, now what do you want to be?
0: A když tedy takhle si prošel celým tímhle kolem, tak se ho znovu pak zeptali, takže kým chceš být?
1: I want to be your bhakta.
0: A tak odpověděl, chci být tvým bhaktou.
1: Because if there is someone who can with the power of bhakti shake the mountain, then that is a yogi.
0: Protože pokud je někdo, kdo silou bhakti může otřást horou, tak pak je to někdo.
1: And
0: pak
1: we always say ja bhakte va bhagavane, which means where there is bhaktas, there is God itself.
0: Pak je to jogín. A jak se říká, kde jsou bhaktové, tam je Bůh.
1: But who creates that bhaktas? Who creates that bhakti within the bhaktas?
0: Ale kdo vytváří bhakti? Kdo vytváří tu bhakti v lidech?
1: It doesn't automatically arise.
0: Ta nepřichází automaticky.
1: That spark has to be lit.
0: Tu jiskru tam je potřeba zažehnout.
1: And that spark is lit by the great yogis like Kalakpurji Maharaj and Vishwa Guruji.
0: A tu jiskru zažehnou velcí jogíni, jako je Shri Alakpuriji a nebo Vishwa Guruji.
1: And the devotion between the guru and disciple is very evident when you know the name of the river Alaknanda.
0: A ta oddanost mezi mistrem a žákem je jasná, když si uvědomíte, jak se jmenuje ta řeka.
1: The guru is Alakpuriji.
0: Guru je Alakpuriji.
1: And when in the form of a cow the Nanda Devi was there,
0: a když v podobě krávy se tam objevila Nanda Devi,
1: and a lion was attacking it,
0: a lev jí na ní zautočil,
1: then she only had one request before dying,
0: tak měla před smrtí jediné přání,
1: that I want to be remembered with my guru,
0: že chtěla aby se na ní vzpomínalo v souvislosti s jejím guruem.
1: Alakpuriji and Nanda Devi became the river Alaknanda.
0: Takže Alakpuriji a Nanda Devi se stali řekou Alaknandou.
1: And that river now flows in the Himalayas.
0: A ta řeka dnes teče Himalajemi.
1: So imagine how great we are to be a part of a parampara which is connected so deeply in the roots of the Indian history of the roots of the Himalayas and such great yogis are there.
0: Takže si uvědomte, uvědome si, jak úžasné, jakou jsme součástí úžasné parampara, když je to parampara, která je takto hluboce napojena na indickou historii, na tu duchovnost a na Himaláje.
1: Many years Vishwaguruji was doing the research and finding it.
0: Mnoho let strávil Vishwaguruji tím, že to studoval tu historii.
1: Sadhvi Shantiji was also helping a lot in discovering this gufa.
0: Sadhvi Shantiji tomu taky věnoval hodně času a energie, aby našla tu jeskyni, tu gufu.
1: And then I also had the great opportunity to go with Gurudev, and that was in 2018.
0: A já jsem měl také úžasnou příležitost být tam s Gurudevem, bylo to v roce 2018.
1: One day I was just walking around and we clicked a picture of one mountain.
0: A jednoho dne jsme tam jen tak byli a já jsem si vyfotil jednu horu.
1: And we came back and you know I like to look into these things, like when I'm doing yagya I look at pictures of the fire, because you might have darshan of some god or goddesses in the shape of the fire.
0: A já jsem se pak po návratu díval na ty fotky, protože rád se dívám, jestli když třeba na jagě je oheň, tak se dívám, jestli na tom snímku ten oheň nemá nějaký tvar, že nám třeba dal darshan nějaký bůh nebo bohyně v podobě toho tvaru ohně.
1: And before that Gurudev had many times darshan of Alakpurji in his vision, in his sadhana.
0: A předtím měl Gurudev často darshan Alakpurjiho ve svých vizích a při sádhaně.
1: And the same day Gurudev also saw one other face on another mountain.
0: A stejného dne Gurudev také viděl jiného světce na jiné hoře.
1: And then I was showing in the evening, Swamiji, look, I found a body, like a shape of a body.
0: A já jsem to Swamiji mu ukazoval, říkal jsem Swamiji, já jsem tady našel jako tvar, je na tom vidět tvar těla.
1: And he showed also the one which he saw, the face, it was only the big face.
0: A on mi zase ukázal tu svoji fotku, kde byl zase obrázek obličeje.
1: And then Gurudev said, yes, this is Alakpurji.
0: A on říkal, ano, tak tohle je Alakpurji.
1: Then we had this Kamala from Zagreb.
0: A Kamala ze Záhřebu potom.
1: And I think also Charandas was involved in there.
0: Myslím, že i Charandas se na tom podílel.
1: And they were painting many different versions through Vishwaguruji's vision, and then photo shoots and this and that, and trying to find the best possible one which Gurudev likes.
0: A tak se snažili vlastně namalovat co nejbližší podobiznu, měli různé varianty podobiznu Alakpurjiho, kterou viděl ve svých vizích Swamiji.
1: And finally with the vision of Gurudev.
0: A s tou vizí, kterou měl Gurudev.
1: With his kripa.
0: S jeho kripou.
1: We were able to have darshan of Sri Alakpurji with our eyes in this physical world.
0: Jsme získali vlastně darshan Alakpurjiho v tom hmotném světě tady v podobě toho obrazu.
1: And we, many of us were at Alakpurji gufa.
0: A mnoho z nás už bylo v Alakpurjiho gufě.
1: And those who were not, we can go in September.
0: A vy, co jste nebyli, tak můžete jít se mnou v září.
1: What are the dates?
0: Jaká jsou ta data?
1: 20th of September.
0: 20. září.
1: So anyone would like to come and join us to Alakpurji cave, please come.
0: Tak kdokoliv byste chtěli jet do Alakpurjiho jeskyně, tak se připojte.
1: And now I would like to ask some of you who were at Alakpurji before to come and share some experiences.
0: Teď bych chtěl vyzvat vás, kteří jste tam už byli, abyste se s námi podělili o své zkušenosti.
1: Pavitra is hiding purposely in the back, so she will come first.
0: Pavitra se schválně tam skovává někde vzadu.
1: And then after this we will see one 21-minute video from 2018 Himalaya trip, I believe.
0: A pak se podíváme na 21-minutové video z roku 2018, myslím. Thank you.

0: So I had the opportunity to visit Alakpuriji's cave together with a group of people who actually went to Dev Puriji's cave, and on the way we saw Alakpuriji's cave.
1: Já jsem měla příležitost navštívit tu Alakpuriji's jeskyni v rámci cesty lidí, kteří jeli do Dev Puriji's jeskyně.
0: For me it was very spontaneous to decide to join the group.
1: Bylo to takové spontánní rozhodnutí na poslední chvíli se k té skupině připojit.
0: So I didn't have enough time to prepare in a proper way to take the altitude easily.
1: Takže neměla jsem úplně čas a prostor se na to nějak náležitě připravit.
0: But with Gurudev's blessing we all managed in a happy and safe way.
1: Ale s Gurudevovou milostí se nám všem podařilo vlastně to bez problému absolvovat.
0: So we slowly made our way with the bus to the Mana village, which you most of you heard about.
1: Většina z vás asi už slyšela o té vesnici Mana, kam jsme dojeli autobusem.
0: It was many high meters of altitude.
1: Vyšplhali jsme se mnoho metrů nadmořské výšky nahoru.
0: And yeah, Mana village is really small. People there sell clothes and blankets made out of the wool of the sheep they have in this area.
1: Je to taková malá vesnice, kde lidé něco pěstují a vyrábějí oděvy z vlny těch ovcí tam.
0: It's very colorful products and very happy and content people.
1: Jsou to takové hodně barevné výrobky a jsou to zároveň barevní a veselí lidé.
0: Even though they have not a lot of money, they still have a smile on their face every moment.
1: A i když mají málo peněz, tak vždycky mají úsměv na tváři.
0: And then leaving this last part of civilization, we made our way to Alakpuriji's cave.
1: A vlastně tady ta poslední výspa civilizace, tak z ní jsme se vydali potom už do Alakpuriji's jeskyně.
0: First of all, there is a path which is paved, so you have comfortable walking on a stone path.
1: Nejdřív je tam taková pohodlná cesta, vydlážděná.
0: And then slowly the track is becoming more loose and you have to see where the grass is being a little more flat than the rest of the grass.
1: A postupně mizí a nakonec už musíte jenom sledovat, kde je ta tráva trošičku ušlapaná, abyste věděli, kudy jít.
0: There are sheep herds grazing peacefully in the grass, making nice lovely sound.
1: A pokojně se tam pasou ovce, stáda ovcí a vytváří krásné zvuky.
0: And actually you walk on the right side of the river, so on your left side you always hear this rushing sound of the strong fast river going in a very strong way.
1: A stále tam vlastně slyšíte, jdete podél řeky, která má obrovskou sílu, a vy vlastně jdete celou dobu a nalevo od vás je ten hřmot řeky.
0: And when I saw this path towards Alakpuriji cave, I felt like a small ant in a big universe.
1: A když jsem viděla tu stezku k Alakpuriji's jeskyni, tak jsem si připadala jako mraveneček v obrovském světě.
0: Because on your right the mountains rise so high, you really have to look far in the sky to see the end, the top of them.
1: Protože vpravo se tyčí vysokaránské hory a musíte se podívat úplně nahoru, abyste viděli na ty vrcholky.
0: And then the sheep herds become less and less and the mountains become higher and higher.
1: A pak je těch ovcí méně a méně a hory jsou vyšší a vyšší.
0: And the grass is getting shorter and shorter, the stones become more and more.
1: A trávy je tam méně a méně a víc je tam kamení.
0: And on the way some other spiritual seekers have some holy places to them, so you see on the ground some places where they did yagya or had some coming together also.
1: A cestou míjíte různá místa, kde vidíte, že jsou lidé, nebo že byli, dělali různé jagy, lidé zase jiných duchovních tradic a že tam dělali nějaké obřady.
0: And before you notice, you reach a very green area all of a sudden again.
1: A pak se dostanete na místo, které je zase hodně zelené.
0: big green leaves, big high grass, very very lovely scenery.
1: A je to tam krásné místo s vysokou trávou, velké listy.
0: And then you see Alec Budicic's cave.
1: A to je ta, to je místo, kde Alec Budicic jeskyně.
0: When we went with Rajuji, who also accompanied Vishwa Guruji when he went to Alec Budicic's cave.
1: My jsme tam šli vlastně s Vishwa Gurujim, když s námi šel i Rajuji.
0: He kind of explained this was where the kitchen tent was and this is where the Bhakta stayed and this is where Vishwa Guruji's tent was set up, so he could give us a very good image of how the situation was back when Vishwa Guruji went to the cave.
1: Tedy my jsme tam nebyli s Vishwa Gurujim, ale on tam byl s Vishwa Gurujim a popisoval nám, kde byl Vishwa Gurujiho stan, kde byl stan kuchyně a tak dále.
0: And we only had a short time there, so because in one day we went up and again down, so when our group was there we had a few hours there, one and a half hours.
1: Ta naše skupina tam byla jenom vlastně chvilku, asi hodinu nebo hodinu a půl, protože jsme za jeden den vyšli nahoru, pobyli tam chviličku a vrátili se zpátky.
0: So even in this very short period of time we had darshan, it was like everything else disappeared. It was only this cave and nothing else.
1: A i za tu kratičkou chvíli vlastně jsme dostali obrovský darshan, jako kdyby najednou všechno zmizelo a bylo jenom tady a teď tam.
0: So here in this Maya we always try to have the thoughts move like clouds when we meditate or try to focus on our breathing, and there you don't have no other chance than just being in the moment.
1: A my se snažíme vždycky se třeba soustředit na dech nebo na různé další věci, ale tady vlastně nebyla na nic takového šance, prostě jenom tam jste.
0: And for me personally it was very very beautiful when we were there, but also I feel like it still has such an effect on this still until this present day, just being there in this divine atmosphere for a few hours.
1: A pro mě vlastně doteďka je to něco neuvěřitelně silného, to, že jsem tam byla a ty zážitky, které jsem tam měla, tak si v sobě doteďka nesu.
0: So yeah, I think everybody who has the opportunity to go there, join the group who's walking there, I can only recommend. It's once in a lifetime.
1: Takže myslím si, že kdokoliv tam byl, tak vám určitě doporučí, abyste, pokud jste tam ještě nebyli, tak abyste se tam vypravili, protože je to zážitek na celý život.

0: very pure bond.
1: Vazba mezi guruem a žákem je velmi hluboká, velmi čistá.
0: And the seva bhav, the doing seva of the guru of or of anyone is the highest thing you can do.
1: A seva bhav, seva guruovi a v podstatě komukoliv je to nejvyšší, čím se můžete zabývat.
0: And as we were singing earlier, guru kripa hi kevalam.
1: A jak jsme zpívali dřív, předtím.
0: I hear one here, one here. You guys had dinner or not?
1: Večeřeli jste nebo ne?
0: I don't see the jataragni working inside. Guru kripa hi kevalam. Very good. So when Gurudev's kripa, when Gurudev's blessings is there, then us disciples are in ultimate bliss.
1: Čili když máme milost Gurudevi, tak jsme v absolutní blaženosti.
0: And that can make wonders.
1: A to dokáže zázraky.
0: As you all know, our dear Fulpurji Maharaj, how many years he did seva of Dada Guruji, of Holy Guruji.
1: Všichni víte, tak Mahamandaleshwar Fulpurji dělal léta sévu Holy Gurujimu.
0: And everything that he has, that we all have, is all the kripa and the blessings of Gurudev.
1: A všechno, co má, všechno, co máme, je požehnání Gurudevi.
0: But I will share one funny incident or story from my childhood.
1: A já se s vámi podělím o takovou legrační historku z mého dětství.
0: Once upon a time.
1: Bylo nebylo.
0: Swamiji, you know how he likes to tighten our screws.
1: Víte, jak Swamiji rád utahuje šrouby.
0: So he wanted to tighten my screws a bit.
1: A tak mi taky chtěl trošku utáhnout šroubky.
0: And he sent me to stay with him.
1: A poslal mě, abych byl tady s Fulpurijim.
0: And we were living together.
1: Takže jsme bydleli společně.
0: Waking up early morning.
1: Stávali jsme brzo ráno.
0: And he used to find me most of the time in his kitchen.
1: A většinu času mě Fulpurji našel v kuchyni.
0: Stealing the chocolates in the night.
1: Jak tam v noci kradu čokolády.
0: And whole day he was saying, why are you not eating? Not hungry.
1: A celý den se mě ptal, proč nic nejíš? A já říkal, nemám hlad.
0: So even nowadays when I'm not, and when I'm seriously not hungry and not eating chocolates, he's still saying, did you eat some chocolates in the night?
1: A do dneška, když třeba přes den nejím a Fulpurji to vidí, tak se mě ptá, že ty jsi měl zase nějakou čokoládu v noci.
0: So the love of the brothers and the bond will always stay and those memories are always being there. So even now I grew up and not in that zone anymore, but he still wants me to eat good food.
1: Takže ta bratrská láska zůstává a i když jsme oba vyrostli a já už jsem dospělý, tak pořád na mě Fulpurji dohlíží, abych dobře jedl.
0: So on behalf of all of us and on behalf of me, I would like to wish you officially a very happy birthday.
1: A tak jménem vás všech, jménem svým, bych ti oficiálně rád popřál krásné narozeniny.
0: May Gurudev's blessings always be on you.
1: Ať ti vždy Gurudev žehná.
0: And may we be together always and move forward.
1: A kéž jsme stále spolu a pokračujeme na naší společné cestě.
0: Guru is the one, the boat in which we sit and cross this spider web or the ocean of Maya.
1: Gurudev je ta loď, díky které se přeplavíme přes oceán Máji nebo překonáme tu pavučinu Máji.
0: And all of us who are sitting here are already in that boat.
1: A my všichni, kdo tu sedíme, tak už sedíme v té lodi.
0: Because we used our viveka and chose satsang over kusang.
1: Protože jsme použili naši viveku a zvolili si satsang před kusangem.
0: So now we are already in the boat. Now we just need to trust the boat or the person who is rowing the boat and not jump off.
1: A teď už sice sedíme v té lodi, ale měli bychom si zachovat důvěru v toho kormidelníka a z té lodi nevyskakovat.
0: Because the Mayavi waves are very strong sometimes.
1: Protože vlny Máji dokážou být opravdu mocné, silné.
0: And the boat wobbles a lot.
1: A ta loďka se často hodně kymácí.
0: But when we have that trust, that dedication, that devotion towards Gurudev,
1: ale když máme tu důvěru a oddanost vůči Gurudevovi,
0: then we know that doesn't matter how high the tides and the waves are, we are finally going to reach the end.
1: Tak víme, že ať jsou vlny sebevětší, tak nakonec dosáhneme toho našeho cíle.
0: And the end is attaining self-realization, getting liberated, mukti.
1: A ten cíl je dosáhnout osvobození, osvícení, získat mukti.
0: That we are finally free from this cycle of death and birth in which we are stuck in.
1: Abychom se nakonec osvobodili od toho koloběhu zrozování a umírání, ve kterém zatím vězíme.
0: But that is only possible when we have full surrendering towards Gurudev and full trust towards him.
1: A to je možné jedině, když se plně odevzdáme mistrovi s naprostou důvěrou.
0: And when we trust our parents, then we know, you know, when a child is walking on a thin wooden plank on crossing a river.
1: Víte, když má dítě víru v rodiče a třeba jde po nějaké úzoučké lávce nebo poprkně přes nějaký proud, přes řeku.
0: And if the parent is walking beside the child holding his hand, then the child has that satisfaction within that I know nothing will happen and the father will protect or the mother will protect me.
1: A když ho maminka nebo tatínek to dítě drží za ruku, tak to dítě ví, že je v bezpečí a že se mu nic nemůže stát.
0: In the same way we are walking on that thin plank.
1: A stejně tak i my se pohybujeme po tom tenkém prkně.
0: Where we feel that any time we might slip and fall down in that heavy current river.
1: A máme pocit, že kdykoliv můžeme uklouznout a spadnout do toho dravého proudu řeky.
0: But we should just remember that Gurudev is there to hold our hand.
1: Ale měli bychom si vzpomenout na to, že Gurudev je vždycky s námi a drží nás za ruku.
0: And he won't let us fall.
1: A nenechá nás spadnout.
0: But that trust we need to give.
1: Ale je potřeba mít tu důvěru.
0: Hare Guruji said four kripas. How many of you remember now? I said it last week, so let's see.
1: Holy Guruji vyprávěl o čtyřech kripách, čtyřech milostech a já jsem to zmiňoval minulý týden, takže kdo z vás si to ještě pamatuje?
0: No, how many of you remember it?
1: Kolik z vás si to pamatuje?
0: No. How many remember?
1: Zvedněte ruku, kdo si to pamatuje.
0: Okay, so I will repeat it again.
1: Takže to znova zopakuju.
0: Four kripas.
1: Jsou čtyři kripa.
0: First, and don't worry, I will be asking again next week, so...
1: Nebojte, příští týden se na to zase zeptám.
0: Maybe write it down.
1: Možná si to můžete i napsat.
0: First kripa, deva kripa.
1: První kripa je deva kripa.
0: The kripa or the blessings of the devtas of the god and goddesses.
1: Kripa neboli požehnání božstev.
0: Now you might ask why.
1: Můžete se ptát proč.
0: Because if out of the 8.4 million creatures we are born in this human life, that is the kripa or the blessings of the god and goddesses.
1: To, že se z těch 8 milionů 400 tisíc možných typů zrození narodíme zrovna v lidské podobě, tak to už je božská milost.
0: Gurudev always used to tell me when I was young, ya manushya jivan bada anmol hai, ise vyarth nahi gavana chahiye, which means this human life is very precious, do not waste it.
1: Toto mi říkal Gurudev, když jsem byl dítě. V překladu to je, lidský život je velmi cenný a neutrácej ho zbůh darma.
0: There are many things we can be doing on a Saturday or a Sunday, going out, but we are all sitting here. That is good use of our human life.
1: Je mnoho možností, co můžeme dělat v sobotu a v neděli, můžeme se někde bavit. Ale to, že jsme tady a sedíme na satsangu, to znamená, že ten náš lidský život dobře využíváme.
0: Second kripa is shastra kripa.
1: Druhá kripa je shastra kripa.
0: The kripa of the blessings of the scriptures.
1: To je požehnání písem.
0: If we are reading, learning anything in the college, university, anywhere, Bhagavad Gita, Ramayana, Lila Amrit, any of those scriptures, the knowledge which we are gaining from those scriptures and which is going within us is the kripa or the blessings of that specific shastra.
1: To, co se učíme ve škole nebo na univerzitách, ať už studujeme Ramayanu, Bhagavad Gita nebo další svatá písma, tak to je vlastně požehnání těch písem.
0: The third kripa, which we all have, and the most important one is Guru kripa.
1: Třetí kripa, kterou máme my všichni, a je to ta nejdůležitější kripa, je Guru kripa.
0: But Holy Guruji used to say the fourth kripa is the most important one.
1: Holy Guruji říkal, že ta čtvrtá je nejdůležitější.
0: Which is Khudki kripa.
1: Což je Khudki kripa.
0: Which means the blessings or the kripa of ourselves.
1: Což znamená milost nás samých.
0: Because Guru is there to take us, to guide us, to show us the right path, to bring us from darkness to light.
1: Protože Gurudev je ten, kdo nám ukazuje cestu, kdo nás vede ze tmy ke světlu.
0: But he will not hold our hands and drag us.
1: Ale může nás za tu ruku vést, ale nemůže nás táhnout.
0: That's our decision.
1: To je naše rozhodnutí.
0: That's why Holy Guruji said, our own blessings or our own kripa is most important because we are the one who are going to decide.
1: Proto Holy Guruji říkal, že to je to nejdůležitější, abychom my sami sobě dali to požehnání a rozhodli se jít.
0: And it's not that we found Gurudev, but Gurudev found all of us.
1: A není to tak, že my jsme si našli Gurudevu, ale Gurudev našel nás všechny.
0: Grabbed us from every single corner of the world and brought us here in Sri Lanka.
1: Ze všech koutů světa nás pozbíral a schromáždil nás tady ve Sri Lance.
0: So imagine how many good karmas and good deeds we did in our past life to first be here, second be a part of this beautiful family, and third to have a guru as Gurudev.
1: Čili si představte, jakých dobrých karem jsme museli nazbírat k tomu, abychom za prvý vůbec tady byli jako člověk, za druhé měli milost našeho Gurudeva a byli jeho žáky.
0: That's why a living guru like Gurudev, who is guiding us, who is always there, who is always omnipresent, everlasting, is always with us everywhere.
1: Proto ten Gurudev, který je všudy přítomný, všemocný, vševědoucí, tak nás neustále vede, ať jsme kdekoliv.
0: Physically he might be in India.
1: Fyzicky je možná v Indii.
0: But his kripa, his blessings, his essence, his energy is always here with us everywhere.
1: Ale ta jeho podstata, jeho esence, jeho energie a požehnání je s námi, ať jsme kde jsme.
0: He always said that you all are in my heart.
1: Vždycky říká, vy všichni jste v mém srdci.
0: So if we all are in his heart, that means he is in all of our hearts, that means he's always with us.
1: Takže když my jsme v jeho srdci a on je v našem srdci, tak to znamená, že je vždycky s námi.
0: So there is no separation between that guru tattva.
1: Čili v té guru tattvě není žádné oddělení.
0: That and we, it's one.
1: Není to žádné on a my, je to jednota.
0: There is no separation.
1: Není žádné rozdělení.
0: There is no distance.
1: Není žádná vzdálenost.
0: That love which we hold towards him, there is no boundary to that.
1: Láska, kterou k němu máme, nemá žádné hranice.
0: It's unlimited.
1: Je neomezená.
0: But for that we need to surrender, we need to say Gurudev, I am yours, you are mine, that is it.
1: Ale proto je třeba to naprosté odevzdání, říct Gurudevovi, Gurudevo, jsem tvůj a ty jsi můj.
0: And once we step our foot in that boat, then the boat will go.
1: A když na tu loď nastoupíme, tak ta nás poveze.
0: But giving up is not a solution.
1: To, že to vzdáme, nic neřeší.
0: What comes?
1: Co pak přijde?
0: Will go. What comes will go.
1: Co přijde, tak je odejde.
0: If we are born, we die.
1: Když se narodíme, zemřeme.
0: Happiness comes, that shall also go.
1: Ať přijde štěstí, ale i to pomine.
0: Sadness comes, that shall also go.
1: Přijde smutek, i ten pomine.
0: Nothing is permanent.
1: Nic není trvalé.
0: But what is permanent is the bond between us and Gurudev, that is constant, everlasting.
1: Ale to, co je trvalé, je ta vazba mezi guruem a žákem, ta je věčná.
0: Ramakrishna se kon bade usne bhi guru keen, which means Bhagavan Shri Ram, Bhagavan Shri Krishna, who are the incarnations of Lord Vishnu, even they had a guru, then we human beings, we need guru.
1: To znamená i Bhagavan Ram, Bhagavan Krishna, kteří sami byli božskou inkarnací, i oni měli gurua, čili pak jak my potřebujeme gurua.
0: It is said if the guru and the god both are standing in front of you, which one will we make pranam to?
1: Říká se, že když před vámi stane Bůh a Gurudev, tak koho pozdravíte jako prvního?
0: The guru, because the guru is the one who is showing us the way to God.
1: Gurua, protože guru je ten, kdo vám ukazuje cestu k Bohu.
0: So our love to Gurudev, our dedication, our devotion to him should just increase, not decrease.
1: Čili naše láska a oddanost ke Gurudevovi by měla narůstat, nikoli se snižovat.
0: But these five things should decrease and hopefully disappear.
1: Ale je pět věcí, které by měly se zmenšovat a nakonec doufejme, že i zmizet.
0: Any guesses which are the five things?
1: Dokážete odhadnout, co to je, těch pět věcí?
0: Kama, krodha, mada, loba, ahankar. These five qualities or not good qualities should go.
1: Těchto pět špatných vlastností by mělo, těch bychom se měli vzdát.
0: Envy, jealousy, anger, lust. These all things should go down because these are the things which are pulling us down in our spiritual journey.
1: Závist, žárlivost, chtíč, hněv, to všechno jsou vlastnosti, které nám neprospívají, ale naopak nás na té duchovní cestě stahují dolů.
0: And when we are dedicated towards Gurudev, then these things are slowly, hopefully getting burned.
1: A když jsme oddaní Gurudevovi a následujeme ho, tak tyhle všechny kvality doufejme, že se postupně spalují.
0: Burned by what?
1: A co je spaluje?
0: Burned by our sadhana, burned by our mala, burned by our dedication towards Gurudev. Even Indra Bhagavan is agreeing on me.
1: Spaluje je naše oddanost Gurudevovi, to, že se věnujeme sádhaně, to, že se věnujeme mantře a i Bůh Bhagavan se mnou souhlasí.
0: Indra just went rrr.
1: Zrovna jste slyšeli to zahřmění od Indry.
0: So he is agreeing.
1: Takže souhlasí.
0: So I won't take too much time. Our dear Mamalesha Fulpurji Maharaj will also speak a little bit.
1: Takže já už nebudu zdržovat, protože náš milý Mahamandaleshvar Fulpurji také něco řekne.
0: And Varshaji will, I think, speak tomorrow, day after tomorrow. She's with us 3 days, so we have a lot of time.
1: A Varshaji doufám, že nám něco poví buď zítra nebo pozítří, protože s námi stráví několik dní.
0: She will be speaking about how to remain on our roots and how to be connected through that.
1: A její téma bude, jak zůstat se svými kořeny.
0: Svasti prajabhyam paripalayantam nyayena margena mahin mahisha gau brahmanebhyo shubhamastu nityam lokah samasta sukhino bhavantu om shanti shanti shanti sadgurudev bhagavan ki jai.

0: and helping always Vasant ji and his wife.
1: Velký podporovateli ášramu a moudrý člověče Vasante a jeho ženo Gango.
0: The Swami Gajanand Puriji Maharaj.
1: Swami Gajanand Puriji Maharajo.
0: All divine sannyasis, yogis here presence in this divine place.
1: A všichni světci a jogíni shromáždění na tomto svatém místě.
0: All yoga in daily life, the followers, the disciples, teachers, students, and all the devotees of Alapuri Siddhpit Parampara.
1: Všichni následovníci jogy v denním životě, všichni učitelé, studenti a vy, kdo následujete Shri Alapurijiho Siddhapit Parampara.
0: Presence here, the living light, Mahaprabhu Deep Satsang Foundation, Ashram.
1: Kdo jste shromážděni tady v tomto ášramu živoucího světla Mahaprabhu Deep nadace?
0: And through the webcast who are with us at present or different time zone around the world.
1: A kdo nás sledujete prostřednictvím webcastu na nejrůznějších místech na světě a v nejrůznější denní době?
0: Many blessing all of you from Alapuri Siddhpit Parampara and as well from Vishwaguruji.
1: Vám všem mnoho požehnání naší Shri Alapurijiho Siddhapit Parampara a stejně tak mnoho požehnání od našeho Vishwagurujiho.
0: We are all the very luckiest one, the blessed one, that we have the divine guidance of the Alapurijiho Siddhapit Parampara.
1: Máme velké štěstí a jsme požehnaní, že máme to vedení Shri Alapurijiho Siddhapit Parampara.
0: And I like to thanks my dear brother of Swami Avatar Puriji, our Vishwaguruji successor.
1: A já bych rád poděkoval našemu drahému svámímu Avatar Purijimu, následníku Shri Vishwagurujiho.
0: He remind me my childhood and his childhood too.
1: Že mi připomněl jeho dětství a taky moje dětství.
0: Because the blessing of Vishwaguruji, so we have the same ashram where we was living and grow up there.
1: Protože s požehnání Vishwagurujiho jsme vyrůstali ve stejném ashramu.
0: Vishwaguruji gave some time duty me to look when there nobody there, all went to Kumbhmela, sorry. It was story started from the Kumbhmela.
1: A stávalo se, že mě Vishwaguruji někdy dal za úkol, abych se postaral o avatar Purijiho. Bylo to v době, kdy všichni ostatní odjeli na Kumbhmelu.
0: All people was Kumbhmela, our ashram. No, only we student was there, remain.
1: A prostě ashram byl úplně prázdný, protože všichni byli na Kumbhmele a zůstalo jenom pár studentů.
0: Because we was studying and we had exam that time.
1: Museli jsme zůstat, protože jsme v té době studovali a měli jsme zrovna před zkouškami.
0: So I try my best to take care of Swami Avatar Puriji.
1: A tak já jsem se opravdu ze všech sil snažil se dobře postarat o svámího Avatar Purijiho.
0: But he was taking care of me.
1: Ale vlastně on se staral o mě.
0: So it was beautiful time and it was great blessing of the Guru Parampara.
1: Takže byl to krásný čas a bylo to veliké požehnání naší Guru Parampara.
0: I always worry that if Avatar Puriji not eat or if he not have healthy, then Swamiji will be not happy.
1: Já jsem se dělal starosti, protože jsem věděl, že když Avatar Puriji nebude dobře jíst, tak.
0: I'm very clear, transparent, crystal, clear. Transparent crystal way, I want to tell you.
1: Že když nebude úplně zdravý, takže Vishwaguruji nebude šťastný.
0: Vishwaguruji call me from Europe.
1: A chtěl bych tady prostě úplně jasně vám všem
0: and
1: říct.
0: And he told that you should cook halva and kheer.
1: Že mě dokonce dával Vishwaguruji instrukce z Evropy, mě volal a říkal.
0: Morning breakfast.
1: musíš vařit halvu a kýr Avatar Purimu na snídani. A Avatar Purim tomu dodává, že vůbec nesnídá.
0: So my dear, this is life. That is reminding time to time us, and I'm thanks today is this great one color life.
1: Čili takový je život, čas od času, a já jsem teď moc rád, že nosíme stejnou barvu.
0: Celebration of the my 36 years the birthday.
1: A že slavíme mé 36. narozeniny.
0: I like to thanks all of this ashram, all the who are the organizer, they also welcome me and give me their things about on the my birthday.
1: Taky bych rád poděkoval všem organizátorům, že mě přáli a obdarovali.
0: I like to thanks all the who are the students, they prepare very good and beautiful the presents my birthday, the cake, my life, I think first time.
1: A taky bych rád poděkoval mládeži, že mě obdarovali tím dortem. Je to můj první narozeninový dort v životě.
0: Because we India always kheer, puri, halva, etc.
1: Protože v Indii máme jenom tou halvu, kheer a puri.
0: But is cake.
1: Ale tenhle ten dort
0: is very, very, very rememberable and unique celebration my birthday here in this ashram today.
1: Je to pro mě taková památná oslava, budu si ji navždycky pamatovat, že jsem takhle to slavil v ashramu s dortem.
0: I thanks to Vishu Guruji that he sent me here on this occasion.
1: Děkuju Vishvagurujimu, že mě sem poslal při této příležitosti.
0: You remember that in 2018 myself and Avatar Puriji were traveling in Europe.
1: Možná si pamatujete, že v roce 2018 jsme my dva s Avatar Purijim přicestovali do Evropy.
0: And that time we was celebrated here, but that time was no seminar.
1: A už jsme tady slavili, ale v té době tady nebyl seminář.
0: Now today many the devotee of Vishu Guruji they told me the happy birthday. I like to thanks all of you very much and many blessing from Vishu Guruji to you.
1: Teď mě mnoho z vás popřálo k narozeninám a tak vám za to děkuju a předávám Vishu Gurujiho požehnání.
0: Is everything is a blessing of Vishu Guruji, otherwise as well, dear Swami Avatar Puriji told that, you know, where we was.
1: Všechno
0: nobody know.
1: Je požehnání Vishu Gurujiho, protože tak, jak Swami Avatar Puriji říkal, kde bychom jinak byli, nikdo neví.
0: Is Swamiji is magnet and we are iron, so everywhere where he go, we are magneting.
1: Vishu Guruji je jako magnet a my jsme železo, takže kdekoliv se Vishu Guruji pohybuje, tak jsme k němu přitahováni jako magnet.
0: And this is blessing Vishu Guruji.
1: A to je díky Vishu Gurujiho požehnání.
0: So thanks all of you once again.
1: Takže znovu děkuju vám všem.
0: This is great day.
1: Je to veliký den.
0: And morning we were celebrating the Guru Purnima.
1: Ráno nebo dopoledne jsme slavili Guru Purnimu.
0: You know, you all of you know that we almost 2 weeks where we are traveling.
1: A víte, že cestujeme asi 2 týdny.
0: On the 8th, I think, of Swami Avatar Puriji came to India.
1: 8. Swami Avatar Puri se objevil v Indii.
0: And we was in Jardin Ashram, thousands of people they came. For celebration Guru Purnima.
1: Byli jsme v ashramu v Jadanu a tisíce lidí přišlo na oslavu Guru Purnimy.
0: So ashram organizers have double duty than normal people.
1: A tak ti organizátoři v Jadanu měli jako dvojnásobné povinnosti než obvykle.
0: So myself Avatar Puriji was day and night always aware and looking and running and organizing to people come there. We have to give hospitality, facility and humbleness, softness and welcome to them because they're coming in their spiritual God house in ashram.
1: A tak jsme se svámým avatar Purim ve dne v noci vlastně plnili nejrůznější

0: další úkoly spojené s tím, aby ti všichni, kdo přijeli do ášramu, do Božího domu, tak aby měli všechno, co potřebují, aby byli ubytovaní, aby o ně bylo postaráno.
1: And after 2 days, second day Avatar Puri told me that we need to leave.
0: A pak mi Avatar Puri po 2 dnech říkal, musíme odjet.
1: Avatar Puri, I didn't sleep whole night, whole day, then no problem, we will sleep in aeroplane.
0: A když jsem říkal, no a teď my jsme nespali ani v noci, ani ve dne, tak this Avatar Puri říkal, nevadí, right, no? Vyspíme se v letadle.
1: So we went to Jodhpur morning.
0: Takže ráno jsme odletěli do Jodhpuru.
1: By car.
0: Jeli jsme autem do Jodhpuru.
1: And 3 o'clock in the aeroplane.
0: Ve 3 hodiny do letadla.
1: Air came 4 o'clock in the Delhi.
0: Ve 4 jsme byli v Delhi.
1: 3-4 hours we was there.
0: 3-4 hodiny jsme strávili tam na letišti.
1: 9 o'clock in aeroplane.
0: V 9 hodin zase v letadle.
1: And we went to there. Abu Dhabi.
0: A přistáli, mezi přistání bylo v Abu Dhabi.
1: The time zone is different. I don't know what time was there.
0: Byla tam úplně jiné časové pásmo, ani nevím jaké.
1: 2 hours less than from here, Czech Republic.
0: O 2 hodiny méně je tam než tady v České republice.
1: And from there we have to fly to Vienna.
0: A odtamtud jsme letěli do Vídně.
1: So we came to Vienna at 6:30.
0: A v 6:30 jsme přistáli ve Vídni.
1: 7 o'clock or 7:30 ashram.
0: Půl osmé jsme byli v ashramu.
1: From there, 1.5 hour rest and 10 o'clock is in the car.
0: A tam jsme si na 30 minutes odpočinuli a nasedli do auta.
1: To appear here the Living Light Mahaprabhu Deep Satsang Foundation ashram.
0: Abychom se pak objevili tady v Mahaprabhujího ášramu Živoucí světlo.
1: So we are here with you, all of you.
0: Ak bychom byli s vámi se všemi.
1: So voice is not clear, sleeping, moving, but we are happy that we see all our family here.
0: Takže jsme napůl spali, ale byli jsme šťastní, že vidíme tady tu naši širokou rodinu, vás všechny.
1: So our Gurudev is blessing and his guidance with us, so we are moving in the boat.
0: Na požehnání Gurudevy a jeho vedení je s námi, takže jsme v té lodi a plujeme.
1: One good singer in India, he sang.
0: Jeden dobrý zpěvák indický zpívá v jednom bhajanu.
1: Gurudev daya karke हमको अपना लेना गुरुदेव दया करके हम

0: सो इट मीन्स गुरुदेव दया करके, ओ गुरुदेव, दया मीन्स मर्सी,
1: to znamená daya je milost,
0: करके प्लीज बी मर्सीफुल विद अस,
1: करके znamená prosím buď k nám milostivý,
0: अपना लेना मीन एक्सेप्ट आवर भक्ति आवर एडोरेशन आवर साधना एंड आवर इनर फीलिंग्स,
1: přijmi naší bhakti, přijmi naší úctu, sádhanu, naše vnitřní cítění.
0: सोए हुए भागियों को जगा देना, ओ गुरुदेव प्लीज वेक अप आवर डेस्टिनी,
1: प्रोसीम गुरुदेवे प्रबुज नास क नशेमु ओसुदु,
0: मेरी नाव भवर डोले, एज अवतार पुरी जी मेंशनिंग, मेरी नाव मीन माय बोट इज इन द ओशन एंड मूविंग विद द ओशन वेव्स अप एंड डाउन मूविंग.
1: Jak to avatar Porigi zmiňoval, tak Merenáv je má loď. Má loď pluje na oceánu a zmítají jí vlny nahoru a dolů.
0: Gurudev pára lagá dena. Gurudev, please let cross my boat from this ocean.
1: Gurudeve, prosím, nech tu mou loď proplout oceánem.
0: So, this is blessing of the our parampara.
1: To je požehnání naší parampara.
0: That we are here in this beautiful place.
1: Že jsme tady na tomto krásném místě.
0: Here myself I feel that each and every the plants and each and every trees there is the Vishwaguruji's energy.
1: Já cítím, že tady v každém stromě a v každé rostlině je Vishwaguruji's energie.
0: You know all of you that how many years Swamiji was here giving lectures.
1: Vy víte, kolik let jsem Swamiji jezdil a přednášel.
0: And he woke up all of us in the spiritual path.
1: A všechny nás probudil k té duchovní cestě.
0: It's all blessing of Vishwaguruji.
1: Všechno je to jeho požehnání.
0: I'm thanks to Vishwaguruji.
1: A tak jsem vděčný Vishwagurujimu.
0: And I like to pray for his good health.
1: A rád bych se pomodlil za jeho dobré zdraví.
0: And all the will, the human life, the prosperity, harmony, peace.
1: A za prosperitu, harmonii a mír v lidském životě.
0: Now Vishwaguruji send nectar blessing here us.
1: Teď nám znovu Vishwaguruji posílá požehnání.
0: So please, hold hand.
1: Nektar.
0: Fold hand and three time om chanting,
1: takže
0: praying
1: prosím,
0: for Vishwaguruji's good health.
1: A třikrát zaspíváme om za Vishwagurujiho dobré zdraví.
0: Our prayer will go to cosmic light and he will give the blessing to Vishwaguruji and for his good health.
1: Naše modlitba
0: protection
1: půjde k vesmírnému světlu a posílíme jeho zdraví a ochranu.
0: Deep inhale.
1: Hluboký nádech.
0: Three time om chanting.
1: A třikrát zaspíváme om.

0: सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। मन्नाथ श्रीजगन्नाथ मद्गुरु श्रीजगद्गुरु ममात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्रीगुरवे नमः। Salutations to the cosmic self.
1: Pozdrav kosmickému já.
0: Salutations to Srila Purji Siddhapit Parampara.
1: A pozdrav Sri Alak Purji Siddhapit Parampara.
0: My downward pranams to our beloved Gurudev, His Holiness Vishwaguru Mahamandleshwar Maheshwaranand Puriji.
1: A mé pokorné pozdravy mému milovanému Guruovi, jeho svatosti Mahamandaleshwarovi, Svámimu Maheshwaranandžímu.
0: Om Namo Narayan to all the sannyasis present here.
1: Om Namo Narayan všem přítomným sannyasinům.
0: And Hari Om and good evening, dobrý večer to all of you who are sitting here and those who are watching through Swamiji TV.
1: Hari Om a dobrý večer vám všem, kdo jste tady nebo z nás sledujete přes Swamiji TV.
0: How are you all doing?
1: Jak se všichni máte?
0: Good. How was the day?
1: Jaký byl váš den?
0: Good.
1: Beautiful.
0: Very good. Yogini, can we just turn it a little bit like this? Perfect. Thank you. अब सौंप दिया इस जीवन का सब हाथ तुम्हारे हाथों में सब भार तुम्हारे हाथों में। So, how do you say भार? First, let's start with this.
1: Jak říkáte tohle slovo?
0: It's not bar, it's bhar.
1: Není to bar, ale bhar.
0: Last year we were talking about this pronunciation.
1: Minule jsme mluvili o výslovnosti.
0: How important the pronunciation is, how it can change the literal meaning of a word.
1: Jak ta výslovnost správná je důležitá, protože může změnit význam slova.
0: Bar means wait.
1: Bar znamená čekej.
0: And bar is where we drink.
1: A bar to je, kde pijete, do baru jdete.
0: Not in Hindi, in English.
1: A to je v angličtině.
0: But still. So, bar. Bar means wait.
1: A bar znamená čekej.
0: That weight of our selves.
1: Čekej sám v sobě.
0: Yeah, bhar means kilos. Which weight? Which other? Acha, weight, waiting, vala weight. Not waiting, vala weight, but kilos, vala weight.
1: To znamená váha. To znamená čekej, ale znamená to váha. Když něco je, něco váží, něco je těžké.
0: So all the weight which is on our shoulders, we give it to you.
1: Všechna ta tíha, která je na, na mých ramenou, dávám tobě.
0: But which weight are we talking about?
1: Ale která, o které té tíži mluvíme?
0: We don't only just offshore off ourselves all the weight of the negativity, but all the happinesses, all the sadness, everything we give.
1: Není to jen to, jen ta negativita, ale úplně všechno. Ať už je to negativní nebo pozitivní, štěstí, neštěstí, všechno to odevzdávám.
0: Aba sopadiya, sop means I gave to you.
1: Sop znamená dal jsem ti to.
0: Aba means today, now.
1: Aba znamená právě teď, dnes.
0: Jivan ka sab bhar tumhare haatho mein. Jivan means life and we gave all our life's troubles, all our life's happinesses, everything to do with our lives we gave to you, O Gurudev.
1: Jivan znamená život, všechno ze svého života, šťastné, nešťastné, cokoliv, celý svůj život jsem dal tobě, O Gurudev.
0: And by the way, before I forget.
1: Než zapomenu, mimochodem, než zapomenu.
0: Thanks to Shanti and Sevapuri.
1: Děkujeme Shanti a Sevapurimu.
0: That they are letting us use this beautiful Tilak friendly.
1: Že nás nechají používat tenhle krásný Tilak friendly.
0: Only this time it's a collaboration between Tilak and Best Chan Universe.
1: A dneska je to spolupráce mezi Tilakem a nejlepší čajem vesmíru.
0: And because it was the first day and they were very excited.
1: A protože to byl první den a byli velice nadšení.
0: So all the youth was helping to clean this whole place.
1: Všichni, všechna mládež, všichni teenageři pomáhali s úklidem.
0: And they made 8 liters of chai.
1: A vy uvařili 8 litrů čaje.
0: So, you know what needs to be done.
1: A tak víte, co nás čeká.
0: And also many people were helping from all of you
1: Mnozí z vás pomáhali a nachystali tyto krásné zákusky, dortíky.
0: And all the cakes which were and also the donation from Shanti, the pizza and these things.
1: A všechny ty dorty a všechno i Shanti daroval nějaké pizzy.
0: All that will go in that same fund for the youth and children to buy some equipment for the youth programs and for these things.
1: To všechno ten výtěžek půjde do toho fondu na ten program mládeže, aby z toho si mohli koupit věci, co potřebují na ty mládežnické programy.
0: We all are already old enough for toys.
1: My už jsme moc staří na hračky.
0: Maybe we are not, but
1: možná že ne.
0: Our camera toys are slightly more expensive, so
1: ty naše hračky, ty kamery a foťáky jsou trošku dražší.
0: For now let's focus on the youth and kids.
1: Tak se zaměřme na děti a na mládež.
0: So, coming back.
1: A vraťme se zpátky.
0: Yeah, jeet tumhari ye haar tumhara. The problem is whenever we are hit with any negativity.
1: Problém je, když nás zasáhne cokoliv negativního.
0: Whenever we are hit with troubles.
1: Máme problémy.
0: Whenever something happens in our lives which is not in our control.
1: Stane se v životě něco, co nemůžeme kontrolovat, ovládat.
0: Then we remember the God and then we remember Gurudev and then we remember all those who we don't remember.
1: Pak si vzpomeneme na Boha, vzpomeneme se na Gurudeva, vzpomeneme si na všechno, na co normálně nemyslíme.
0: Vikram, not sitting there, go serve. So when we say that we come to you and we give everything to you,
1: a tak když říkáme přicházím k tobě a všechno ti odevzdávám,
0: we don't come and just give Gurudev our troubles.
1: Nedáváme Gurudevovi jen svoje problémy.
0: He jita tumari hato me, which means my win, my success, that is also in your hands.
1: Jita znamená moje vítězství, moje úspěchy, i ty dávám do tvých rukou.
0: Or har tumare harto me, which means har means to lose, my loss, my unsuccessfulness, that also is in your hands.
1: Hára znamená moje, co jsem prohrál, to, co jsem ztratil, kde jsem neuspěl, to všechno i tohle ti dávám.
0: Mera nischa bas ek hi hai, drada nischa, we were talking about this yesterday.
1: Nischa, o tom jsme včera mluvili.
0: Drada nischa means determination.
1: Drada nischa znamená odhodlání.
0: How many of you remember this five rules for students from last year?
1: Kdo si pamatuje těch pět pravidel pro studenty z minulého roku?
0: Reminding you again, it's an interactive satsang. You are allowed to talk, to raise your hands, to laugh, to cry, to do whatever you
1: interaktivní
0: want.
1: Interaktivní satsang. Můžete zvednout ruce, něco říct, můžete se smát, můžete plakat, můžete reagovat.
0: So I'll ask you again. How many of you remember the five rules of
1: students? Pamatuje těch pět
0: vlastností
1: studenta?
0: Anyone? Okay. Kaka chesta. Kaka chesta. Repeat after me, please.
1: Opakujte po mně, prosím.
0: Bako dhyanam. Shvana nindra. Tathaiva cha. Alpahari. Grahatyagi. Vidyarthi. Pancha lakshanam. Pancha means five, obviously.
1: Pancha znamená pět.
0: Lakshan, the word lakshan, I think we all read or heard from Gurudev.
1: Lakshan, myslím, to slovo jsme slyšeli od Gurudeva.
0: Qualities.
1: Kvality, vlastnosti.
0: Vidyarthi, which means vidya. We were talking about vidya and we will continue talking about that.
1: Vidyarthi, slyšíte tamto slovo vidya, o kterém jsme mluvili a budeme dál mluvit?
0: So vidya means wisdom or knowledge.
1: Znamená to moudrost nebo vědění.
0: Arthi is the one who is receiving.
1: Arthi znamená ten, kdo ho dostává.
0: Can we turn off the fan, please? Vidyarthi, vidya, the one, the wisdom, the knowledge, and arthi, the one who is receiving that wisdom or knowledge.
1: Ten, který získává, přijímá tu moudrost nebo to vědění.
0: And we discussed that we all are in one way or another way students, right?
1: A mluvili jsme o tom, že svým způsobem jsme každý studentem.
0: We always learn something from each other.
1: Neustále se učíme jeden od druhého.
0: We always learn something from life.
1: Učíme se něco ze života.
0: We always learn something from our happenings which are happening around us.
1: Učíme se z toho, co se děje kolem nás.
0: Every time we do certain action,
1: kdykoliv něco uděláme,
0: or even if we see a certain action,
1: nebo vidíme, že se něco děje,
0: there is something to learn out of it.
1: Je něco se z toho můžeme poučit, naučit.
0: Either we learn from our mistakes,
1: ať už se učíme ze svých chyb,
0: or we learn from the good deeds of others,
1: nebo se poučíme z dobrých činů ostatních.
0: What did Gurudev always tell us?
1: Co nám vždycky Gurudev říká?
0: Watch and learn.
1: Dívej se a uč se.
0: He never told how to do this or how to do that.
1: Nikdy nám neříká dělej to takhle nebo dělej to takhle.
0: But we all sat next to him.
1: Ale my jsme seděli u něj.
0: We all saw his way of functioning.
1: A viděli jsme, jak funguje, jak pracuje.
0: And we learned.
1: A učili jsme se.
0: There's always we can learn something from ourselves, from each other.
1: Vždycky je něco, co se můžeme dozvědět o sobě, od ostatních.
0: So drada nischaya means that determination.
1: Drada nischaya znamená to odhodlání.
0: And the shloka about the five qualities which a student should have talks about this drada nischaya.
1: A tato šloka o těch pěti kvalitách, která má mít ten student, ta právě mluví o tomto drada nischaya, o tom odhodlání.
0: Kakachishtha.

0: Kak means?
1: Káka znamená
0: Crow.
1: Vrána.
0: Crow. We love crows, no?
1: Máme rádi vrány, že?
0: Káka čišta, the determination, the dhrada nischaya of a crow.
1: Odhodlání, odhodlanost vrány.
0: What was the story?
1: Co byl ten příběh?
0: With the crow?
1: S tou vránou.
0: Even the stories you we don't remember.
1: Ani ty příběhy se nepamatujete.
0: Picking the stones.
1: Ona vybírala ty kameny.
0: Please remember them because
1: prosím.
0: Now I realize that I will keep on asking questions until I don't get the answers and until I don't know that we gained something from something.
1: Zapamatujte si, protože teď mi došlo, že se musím víc ptát, abych si ověřil, že si něco odnášíte, že jste se něco naučili.
0: Because otherwise I will receive comments all the time that I'm repeating my satsangs, but this is the reason why I have to repeat the satsangs.
1: Já dostávám komentáře, že se na satsangích opakuji, ale to je ten důvod, proč se opakuji.
0: And I'm a stubborn one.
1: A já jsem zarputilý.
0: So we don't really move forward until we don't learn the one.
1: Tak nepůjdeme dál, dokud se tohle nenaučíme.
0: The crow and the vessel.
1: Vrána a ta nádoba.
0: Once upon a time.
1: Bylo nebylo.
0: In the distant far nation of Czech Republic.
1: V daleké zemi České republice.
0: There was a vessel, a water pot.
1: Byla jedna váza, nádoba s vodou.
0: And it was there near Sangam.
1: A byla kousek od Sangamu.
0: And there's a beautiful lake nearby.
1: A nedaleko bylo krásné jezero.
0: Green like the poison which Devpuriji drank few days back.
1: Zelené jako ten jed, který kdysi vypil Devpuriji.
0: Only that poison was matcha and this is natural matcha.
1: Tam ten jed to byla matcha a tady to je taková přírodní matcha.
0: So the crow could have gone and easily drank water from there.
1: Tak ta vrána si mohla zaletět tam a napít se vody tam.
0: Because their digestive system is not so bad as us.
1: Protože jejich trávicí systém není tak slabý jako náš.
0: We have the wish. Yay, we go to India.
1: My máme přání, ano, pojedu do Indie.
0: Kumbhamela.
1: Na Kumbhamelu.
0: And then you know the rest.
1: A pak víte, jak ten zbytek znáte.
0: What happens and
1: co
0: what doesn't
1: stane,
0: happen.
1: Co se stane nebo nestane.
0: How your digestive system works.
1: Jak vaše trávení funguje.
0: But the crow's digestive system, the Jatarāgni, was better. It could have easily digested that nice green water.
1: Ale ten Jatarāgni, to trávení té vrány bylo silnější, tak ona bývala mohla strávit i tu krásnou zelenou vodu.
0: But the energy of the Sangam hall was so strong because of all of your sadhana.
1: Ale ta energie ze Sangam haly byla tak silná díky vaší sádhaně.
0: That the crow decided that he wants to drink water from that water pot where the energy of all your sadhakas are inside.
1: Tak se ta vrána rozhodla, že se chce radši napít z té nádoby tam u Sangamu, protože v ní byla ta energie vší vaší sádhany.
0: But there was only one problem.
1: Ale byl je tam malý problém.
0: Niranjanji was thirsty while leading the anushtan.
1: Niranjanji měl žízeň, když vedl anuštánu.
0: So he drank half of the pot.
1: Půlku té vody z té nádoby vypil.
0: And the vessel, the opening of that was very narrow.
1: A ta nádoba, ta lahev měla úzké hrdlo.
0: We have hands, so he could have easily picked it up and drank like this.
1: My máme ruce, tak my tu nádobu můžeme zvednout a napít se z ní i tak.
0: But for the crow, it has such a small beak.
1: Ale ta vrána tam měla krátký zobák.
0: So it couldn't drink water from it.
1: Tak nedokázala, tím zobákem nedosáhla na tu vodu.
0: So what it did is it went flying around and did some karma yoga.
1: No a co ta vrána udělala? Začala poletovat kolem a začala dělat karma jogu.
0: And it went and collected small pebbles and rocks from all over this ashram.
1: Začala po celém ashramu sbírat malé oblásky a kamínky.
0: And one by one he put that pebbles, that stones into that water vessel.
1: A jeden po druhém je házela do té nádoby.
0: And
1: do té lahve.
0: Slowly.
1: A pomalu.
0: Manava dhire chal gagan nagara chadana I forgot, I still need to finish translating this one, so.
1: Ještě zapomněl jsem, ještě musím dopřeložit tenhle první.
0: That's the problem with us.
1: To je náš problém.
0: Politicians and sadhus.
1: Politici a sadhuové.
0: You give us the microphones.
1: Dáte nám mikrofon.
0: And it's hard to get it back.
1: A nikdy je těžké ho získat zpátky.
0: At least we are blessed to be trained by Gurudev.
1: My jsme aspoň požehnáni, že máme trénink od Gurudeva.
0: So we still have that Western mentality a little bit to take care of the time.
1: Že máme tu západní mentalitu trošku na zřeteli, podívat se, na, jak jsme tam s časem.
0: Otherwise, you give the mic to Acharya Mahamandleshwar Vishwakarnan Bhartiji Maharaj.
1: Když dáte mikrofon Vishwakarnanjimu.
0: And you can go hours.
1: Tak pak je to na hodiny a hodiny.
0: But that's the beauty of the wisdom.
1: A to je krása moudrosti.
0: And that's the beauty of all the great Siddha Mahapurushes.
1: A to je krása všech těch Siddha Mahapurushů.
0: That it is not Svadharma, but it is Paradharma.
1: Není to Svadharma, ale Paradharma.
0: All the knowledge which is in them.
1: Všechno to poznání, které je v nich.
0: It's too much for them to keep within themselves.
1: To vědění, které mají, neudrží jenom v sobě.
0: And as the life has no estimate of time.
1: A protože život není načasová, omezen časem.
0: They share as much as they can.
1: Protože jejich život není určován nějakým časovým limitem, tak se podělí, co můžou.
0: For what?
1: Proč?
0: For Jana Kalyan.
1: Pro Jana Kalyan.
0: What does Jan mean?
1: Co znamená Jan?
0: Hmm? People.
1: Lidé.
0: What does Kalyan mean?
1: Co znamená Kalyan?
0: Well-being. Any other? Kalyan
1: blaho,
0: means Kalyan. To well-being or to free them, liberate them.
1: To znamená osvobodit je.
0: So for Jala Kalyan, they share as much as they have.
1: Proto Jan Kalyan, proto se podělí, co mají.
0: So coming back to the crow.
1: Tak se vraťme k vráně.
0: This is one thing it took me a lot of nahamkartas.
1: Tohle mi zabralo hodně nahamkarta.
0: To reach back to the topic from where I started.
1: Vrátit se k tomu tématu, se kterým jsem začal.
0: Because we say dhire dhire, pomali pomali, and then I end up in manava dhire dhire.
1: Protože řekneme jenom pomalu pomalu a dhire dhire a už jsme u jiného bhajanu manava dhire.
0: So pomalu pomalu he lifted one stone and put it in till the water level risen.
1: Tak pomalu tam házela ta vrána kamínek po kameni, a jak tam házáte kameny, tak ta hladina vody stoupala.
0: And finally, when that water level rise,
1: a nakonec, když ta hladina vystoupala až tak,
0: then he drank water out of it.
1: Tak nakonec se dokázal napít.
0: But now don't say that that crow was a he and I'm a she.
1: Neříkejte, že to byl vrána, že to byl havran, on. A já jsem ona.
0: If you're a she, then the crow was a she.
1: Pokud jste to vy dívky, tak to byla ta vrána, ona.
0: So that determination, that dhrda nischaya should be in all of us.
1: A takováhle odhodlanost, cílevědomost by měla být v každém z nás.
0: Mera nischaya bas ek yahi ek bar tumhe pa jao main. I only have one wish. Only have one determination.
1: Mám jen jeden cíl, jedno přání.
0: That I can receive your grace once in my life.
1: Kéž aspoň jednou v životě obdržím tvou milost.
0: But we are the living embodiment of divinity and grace.
1: My jsme ale živoucím stělesněním božství a milosti.
0: Because Gurudev is residing in our hearts.
1: Protože Gurudev přebývá v našich srdcích.
0: So this ek bar tumhe pa jao, once may I have that grace, we have it all the time.
1: A ti aspoň jednou získám tvou milost a my ji máme pořád.
0: Arpan kar do duniya bhar ka sab pyar tumhare haathon mein. I give all the weight which is on my shoulders to you, and because all the love is in your hand.
1: A tak všechnu tu tíži z mých ramenou dávám tobě a všechna láska je ve tvých rukou.
0: Everything is in their hands.
1: Všechno je v jejich rukách.
0: But faith is important.
1: Ale víra je důležitá.
0: That understanding, that awareness, that everything is there, everything is in their hands, everything that we wish for, we can create.
1: To pochopení, to vědění, že všechno, cokoliv, co hledáme, všechno je v jejich rukách.
0: Because anything that is in our conscious mind,
1: všechno, co máme ve své vědomé mysli.
0: And we put it in the subconscious mind.
1: A propíšeme to do podvědomé mysli.
0: Then by hook or crook, that subconscious mind will make it the reality.
1: Tak potom po dobrém nebo po zlém ta podvědomá mysl to protiskne, propíše do skutečnosti.
0: Some of us call it manifestation.
1: Někdo tomu říká manifestace, projevování.
0: And some of us call it nahamkarta.
1: A někdo tomu říká nahamkarta.
0: But it's all in our hands.
1: Ale je to v našich rukách.
0: All what we receive is in Gurudev's hands.
1: Všechno, co obdržíme, to jsme získali z Gurudevových rukou.
0: But the actions are in our hands.
1: Ale ty činy, co s tím uděláme, to je na nás.
0: So if we have a certain wish, if we have some nishchay, if we have some longing for something.
1: Pokud máme nějaké přání, máme nějakou touhu po něčem.
0: And we believe it's impossible to achieve.
1: A věříme, že to je nemožné toho dosáhnout.
0: We need to know that the subconscious mind can make anything the reality in the conscious mind.
1: Měli bychom vědět, že ta podvědomá mysl to všechno může realizovat do té vědomé mysli.
0: But the problem is we don't even come out of our conscious mind.
1: Ale problém je, že my se nedostaneme z té vědomé mysli.
0: We are stuck in that.
1: Jsme v ní zachyceni.
0: And we stop ourselves from going deeper.
1: A sami sebe bráníme jít hlouběji.
0: Because our conscious mind tells us it's impossible.
1: Protože naše vědomá mysl nám říká, že to nejde.
0: It tells us we are not worthy enough to do it.
1: Říká nám, že nejsme hodni toho, abychom to dokázali.
0: But when we go within and we listen to our subconscious mind,
1: ale když jdeme dovnitř a nasloucháme své podvědomé mysli,
0: we will know and understand and believe that everything is possible.
1: Pochopíme a porozumíme a uvěříme tomu, že všechno je možné.
0: Jo jag mein rahu to aise rahu, jo jal mein kamal ka phool rahe. I love this English Hindi because you know it's jal, but here you wrote jala, so I read jala.
1: Mám rád tuto hindskou angličtinu, anglickou hindštinu, tam je to jal a vy jste tam píšete jako jala.
0: Like my name is Avatar, but we all say Avatar. No, what do we say? Avatar. It's Avatar.
1: Moje jméno je Avatar a všichni říkáme Avatar.
0: Exactly. Or someone's name, like yesterday, how this whole topic of Vidya arose.
1: Včera, když bylo to téma Vidya.
0: She writes V-I-D-Y-A.
1: Ona to píše V-I-D-Y-A.
0: But we pronounce it V-I-D-H-Y-A.
1: Ale my to
0: Vidya, dha.
1: Pro ve skutečnosti vysvětlení s tím dha, dha, Vidya.
0: What do we sing in our second part of the prayer?
1: Co zpíváme v druhé části naší modlitby?
0: How does it start?
1: Jak to začíná?
0: At least the prayer we all know.
1: Ale aspoň tu modlitbu všichni známe přece.
0: I'm not talking about the stanzas. First part, second part and third part.
1: Slokách, ale máme první, druhou část a třetí část.
0: So second part, sing it.
1: Ta druhá část.
0: Yeah. So what was the starting? Siri. It's not Apple Siri, it's Shri.
1: A není to Siri od Apple, ale je to Shri.
0: Yeah, now my phone is saying hi. I'm not talking to you.
1: A teď sotva jsem řekl Siri, tak můj telefon se ozval.
0: So the problem is there's no problem.
1: A tak problém, ale není to problém.
0: The bhava is still there.
1: Ta bhava je pořád tady.
0: But the way how Holy Guruji was singing.
1: Ale ten způsob, jakým zpíval Holy Guruji.
0: It just continued like that.
1: On jenom takhle pokračoval.
0: I'm not saying we should change it.
1: Neříkám, že bychom to měli měnit.
0: We sing as our bhava, as our feelings make us sing.
1: Zpíváme podle toho, jak ty naše city, ta naše bhava nás vede.
0: But in reality it's Shri Deepa Dayal.
1: Ale ve skutečnosti je to Shri Deepa.
0: So in the same way, these all small pronunciation differences by time, by passing of generations, there are certain abbreviations.
1: A tak tyhle ty, i ta výslovnost podle toho, jak se to po generace vyslovuje, tak se to mění různě.
0: Like many children in India, they can't pronounce sh.
1: Mnoho dětí v Indii nedokážou vyslovit š.
0: Sure, is another topic we can talk about.
1: A to je další téma, o které můžeme mluvit.
0: In India we have three.
1: Máme tři druhy sh v Indii.
0: One is sa for Swamiji.
1: Jeden je sa pro Swamijiho.
0: One is sha.
1: Jeden je sh
0: for Shankar.
1: To je Shankar.
0: That's your normal

0: So these small things can change the meaning of a word.
1: A tyhle malé změny dokáží změnit
0: and understanding.
1: A tyhle změny dokáží změnit i způsob vlastně to, jak zpíváme a jak chápeme to, o čem zpíváme.
0: So if I live in this jug, in this not water jug, but jug means world, jagat.
1: Pokud žijí v tomto jagat, v tomto světě.
0: What do we say? Brahma satya?
1: Co říkáme? Brahma satya?
0: Jagat mithya. So this is again mithya.
1: A je to mithya.
0: It's not mithya,
1: není
0: but
1: to mithya, ale mithya.
0: It's a th.
1: Je to zase to th.
0: See, I'm learning Czech. In English I would say th, but here is th. In this world I should live in the same way as the water lives in the muddy water. The lotus lives in the muddy water.
1: Takéž v tomto světě žiju stejně jako lotos žije v kalné vodě.
0: Mere sab guna dosh samarpit ho bhagwan tumhare haathon mein. Oh Lord, oh Gurudev, all my doshas, all my avagunas, all my bad qualities, may they be offered in your lotus feet.
1: O Gurudev, o pane, ke všechny mé špatné vlastnosti, všechny avaguna, obětuji u tvých lotosových nohou.
0: Jab jab mujhe janam mile, to tav charanon ka pujari ban sakun. When I am born in this human body.
1: Kdykoliv se narodím v tomto lidském těle.
0: Then give me the chance to serve your lotus feet, to be the priest of thy.
1: Prosím, dej mi šance, abych sloužil tvým lotosovým nohám, abych byl tvým služebníkem.
0: And in is pujari ka ek rag ka ho tar tumhare haathon mein. You have the solution of every single problem that is in this priest's nerves, veins.
1: A ty máš řešení na všechny problémy, který má tvůj uctívač ve svých nervech, ve svých nervech.
0: Jab jab sansar ka kaidi banu, nishkam bhav se karma karu. Kaidi, we all are kaidis.
1: My všichni jsme kaidis.
0: What is kaidi?
1: Co to znamená?
0: Prisoner.
1: Vězeň.
0: See, you should go more to Parvati's Hindi classes.
1: Měli byste víc chodit k Parvati na hodiny hinštiny.
0: Kedi means prisoner.
1: Kedi znamená vězeň.
0: Naman Sukramji was living in India a long time, so he also learned many Hindi words.
1: Man Sukram žil v Indii dlouho, tak se tak naučil hodně hindských slov.
0: So kedi means prisoner.
1: Kedi znamená vězeň.
0: And in one way we all are prisoners.
1: A svým způsobem jsme všichni vězni.
0: In which prison are we locked up in?
1: A v kterém tom vězení jsme všichni zamčení?
0: In the prison of our own mind.
1: Ve vězení vlastní mysli.
0: But in this bhajan we are the prisoner of this samsara, of this world.
1: Ale v tomto bhajanu jsme vězni této samsáry, tohoto světa.
0: So he's trying to say when we are born in this human birth, when we are born in this worldly materialistic world, may I be able to serve you, to show my bhava, my feelings without any. Okay, that we will continue the next line.
1: Říká tady, že kdykoliv se narodím v tomto světě jako člověk, kéž ti mohu sloužit.
0: That may I be able to serve you with nishkama bhava.
1: Kéž jsem schopen ti sloužit s niškám bhava.
0: Sakam and niškám.
1: Je sakam a niškám.
0: That's another topic we can take
1: one day. A to je další téma, které můžeme probrat.
0: Sakam means something that we have certain expectations, certain imaginations, certain things, goals which we are trying to do for ourselves.
1: Sakam to máme určitý záměr, určitou představu, určitý cíl, co uděláme pro sebe.
0: And nishkama bhava is that feeling with which we are doing it without any expectations in return for ourselves or others.
1: A nishkama je to, když to děláme bez jakéhokoliv očekávání, ať už pro sebe či pro druhé.
0: So maybe may I be able to do my karmas, to do my duties, to follow my day-to-day things

0: With nishkama bhava, without any expectations.
1: Tak kéž jsem schopen tu dělat své karmy, svoje každodenní povinnosti, všechny činnosti z nesobecky.
0: Fir anta samaye mein prana taju sakar tum sakar tumhare haatho mein, and in the last moment when I leave this mortal body,
1: a v posledním okamžiku, kdy opustím toto smrtelné tělo,
0: then may that also be in your hands.
1: Kéž potom i to je i pak jsem ve tvých rukách.
0: Mujhme tujhme bas ye bhed yahi main nar hu tum narayan ho. The only difference between me and you.
1: Jediný rozdíl mezi mnou a tebou.
0: Is that I am a common ignorant man.
1: Já jsem běžný nevědomý člověk.
0: And you are that Narayan himself.
1: A ty jsi samotný Narayan.
0: You are that supreme consciousness.
1: Ty jsi to svrchované vědomí.
0: That light itself.
1: To samotné světlo.
0: Mehu sansar ke haatho mein, sansar tumhare haatho mein. I am in the hands of the world and the world is in your hands.
1: Já jsem v rukách světa, ale svět je ve tvých rukách.
0: So when everything is in their hands,
1: a když všechno je tedy v jeho rukách,
0: when happiness is in their hands,
1: i to štěstí je v jeho rukách,
0: what is in our hands?
1: Co je v našich rukách?
0: Nothing, no?
1: Nic, že?
0: No, he gave us something.
1: Ale on nám něco dal.
0: Our malas.
1: Naše málu.
0: That is in our hands.
1: Ta je v našich rukách.
0: Our actions are in our
1: naše
0: hands.
1: Činy jsou v našich rukách.
0: The way of our living is in our hands.
1: Způsob našeho života, jak žijeme, to je v našich rukách.
0: Manava dhire dhire chal. I tend to forget while speaking that the reason why we have bonfire and outdoor satsang is that we can little bit enjoy also kirtans and bhajans.
1: A zapomněl jsem, že vlastně proč sedíme tady u táboráku, aby jsme si užili bhajanu a kirtanu.
0: So whenever we are singing bhajans or kirtans,
1: a kdykoliv zpíváme bhajany a kirtany,
0: there's time for you to get up and get something.
1: Tak je to příležitost, abyste stali a zašli tamhle.
0: Manava dhire dhire chal. This time I'm starting, so you can start.

0: सिद्धिप्तने भगवान की जय श्री विश्वगंदाश परम स्वामी महेश्वर जी गुरु देव की जय।
1: हजार बहत्तर नदियां चाले लंबी लंबी खाई। What does that mean?
2: Co to znamená?
1: Hajar bahattar nadiya chale, thousands and thousands of different rivers are flowing.
2: Tisíce a tisíce různých řek tady plyne.
1: But that we will talk about later.
2: Ale o tom budeme mluvit později.
1: Let's continue where we stopped yesterday.
2: Pokračujme, kde jsme přestali včera.
1: What did we talk about yesterday?
2: O čem jsme mluvili včera?
1: Saraswati, but which aspect so far?
2: Saraswati, a který aspekt zatím? The swan.
1: White and swan.
2: Bílá a labuť.
1: So what do we talk about today?
2: A o čem budeme mluvit dneska?
1: Lotus.
2: O lotosu.
1: So what is lotus?
2: Co je lotos?
1: What do we see? What does lotus represent?
2: Co představuje lotos?
1: Atma.
2: Atma.
1: Staying above the world.
2: Zůstat nad světem.
1: Translation. Purity.
2: Čistotu.
1: Anything else? Chakras.
2: Ještě něco další.
1: Come
2: chakry.
1: Up with ideas. Anything.
2: Cokoliv vás napadne.
1: The theory which I came up with is matching with Sadvidayaji's.
2: Tak ta teorie, ze kterou já jsem přišel, to je podobné, co říká Sadvidayaji, Swami Dayaji.
1: Purity over this muddy world.
2: Ta čistota nad tímto kalným světem.
1: Did you notice one thing with the rose?
2: Všimli jste si jedné věci z růží?
1: It looks very beautiful. Lotus.
2: Lotos vypadá krásně.
1: It looks very beautiful.
2: Vypadá krásně.
1: But there is a natural protective layer over that.
2: Ale má na sobě takovou přirozenou ochranou vrstvu.
1: That doesn't matter how much mud, how much other things come, it all just falls off like a waterproof jacket.
2: Kolik špíny, kolik bahna na něj vystříkne, tak vždycky to z něj steče jako podobně, když máte nepromokavou bundu.
1: In this world we are thrown with so many obstacles.
2: Na tomto světě se setkáváme s tolika překážkami.
1: Work,
2: práce,
1: home,
2: doma,
1: family,
2: rodině,
1: kids,
2: děti,
1: partners,
2: partner, partnerka,
1: boss,
2: šéf.
1: All these things are in one way or another way that certain level of responsibilities which this world gives us.
2: A všechny tyhle věci jsou na své úrovni určitou zodpovědností, kterou máme ze světa.
1: But still above all of that we still remain that lotus which is protected by that layer or that coat of the water repellent of Gurudev's protection.
2: Ale nad tím vším my zůstáváme jako ten lotos, který má tu ochranou vrstvu a tou ochranou vrstvou je Gurudevova ochrana.
1: There are how many wolves in our minds?
2: Kolik těch vlků máme ve své mysli?
1: Two.
2: Dva.
1: One wolf represents which qualities?
2: Jeden představuje jakou vlastnost?
1: The bad qualities, kama, krodha, mada, loba, ahankar, irsha, jealousy, envy, anger, lust.
2: To jsou všechny ty špatné vlastnosti, žárlivost, závist, chamtivost, hněv a tak dále, všechny tyto vlastnosti.
1: And the other wolf is the wolf of goodness.
2: A druhý ten vlk je ten dobrý vlk.
1: But then we should ask ourselves which food are we feeding to which wolf, and then that is the result which we will get out of it.
2: No a tak ptejme se, kterého toho vlka víc krmíme a podle toho potom dostaneme ty výsledky.
1: And that thought is that food.
2: A ty myšlenky, to je to krmení.
1: Our thoughts which enter or which create itself in our mind are that food, and it depends which thoughts are we creating, which thoughts are we giving our attention and awareness to.
2: Záleží na tom, ty myšlenky, které vznikají v naší hlavě, které k nám přicházejí, i ty, kterým dáváme tu pozornost, tím je vlastně se stávají potravou pro toho, kterého vlka.
1: And that thoughts are that food, and that food will result into either the awakening of the bad wolf or the awakening of the good wolf.
2: A tak podle toho, jak které to krmení předkládáme, tak se probudí buď to ten hodný nebo ten zlý vlk.
1: It's all about the awareness of the mind.
2: Je to všechno o tom být si být bdělý, co máme v mysli.
1: It's about being aware which thought are we feeding.
2: Uvědomovat si, které ty myšlenky podporujeme.
1: Now did you ever think goddess of wisdom?
2: A pomysleli jste někdy bohyně moudrosti?

0: milosti
1: she should hold a book, not a vina.
0: By měla držet knihu, ne vínu.
1: What does wisdom have to do with music?
0: Co má moudrost co dočinění s hudbou?
1: Where is the guitar? Yeah, there is a guitar.
0: Kytara.
1: Now in the guitar, when you tighten the strings too much, what happens?
0: Když na kytaře tu strunu příliš napnete, co se stane?
1: The strings break.
0: Ta struna praskne.
1: If you leave the strings too loose, what happens?
0: A když tu strunu necháte příliš volnou, příliš
1: no sound.
0: Tak nebude znít.
1: Reminds us of something?
0: To nám něco připomíná.
1: Reminds us of what?
0: Připomíná nám
1: life.
0: To, život.
1: Too much work.
0: Příliš mnoho práce.
1: Equals to stress.
0: Se rovná stresu.
1: Too less work.
0: Příliš málo práce.
1: Equals to nothingness and boredom.
0: Je nuda a k ničemu.
1: So we tied the string too much. It's stress.
0: Když tu strunu příliš napneme, tak je to ten stres.
1: We leave the strings of the mind too loose and we go into boredom.
0: A když ty struny mysli necháme příliš volné, tak potom to skončí nudou.
1: Too much talking.
0: Příliš mluvení.
1: Creates confusion.
0: Vytváří zmatek.
1: And too less talking.
0: A příliš málo mluvení.
1: Or being silent.
0: Nebo mlčení.
1: Without feeling or sharing the kindness and love and positivity.
0: Když radši mlčíme, než aby jsme sdíleli tu laskavost, štědrost a pozitivitu.
1: What does it give us?
0: Co nám to dává?
1: Distance.
0: Odstup.
1: So everything that we see around us, there is something to learn or there is something to lose.
0: Všechno, co vidíme kolem sebe, buď to se z toho můžeme něco získat, nebo na tom něco ztratit.
1: We can learn from everything around us. We can learn from each person around us. We can learn from everything.
0: Můžeme se naučit z každé věci, od každého člověka se něco můžeme naučit.
1: What does now Saraswati teach us with all this?
0: A co nás Saraswati tímhle vším učí?
1: What does Gurudev teach us with all of this?
0: Co nás Gurudev tímhle vším učí?
1: What does yoga teach us?
0: Co nás yoga učí?
1: What was Mangalpuriji talking about a few days back?
0: Před pár dny o tom mluvila Mangalpuriji.
1: Harmony, balance.
0: Harmonie, rovnováha.
1: Unity.
0: A jednota, sjednocení.
1: Saraswati teaches us unity. Teaches us clarity, awareness and balance.
0: A Saraswati nás učí jasnosti a rovnováze. A
1: yoga teaches us unity.
0: A yoga nás také učí jednotě.
1: And Gurudev gives us harmony and peace.
0: A Gurudev nám dává harmonii a mír.
1: And we have all three of them.
0: A my máme všechny tři máme.
1: Chinta mata karana. Teri sa

0: निप्तारियां भगवान की जय।
1: श्री
0: विश्वकुंडेश्वर परम स्वामी महेश्वरन जी गुरुदेव
1: की जय।
2: रिमूव ऑल द वॉरीज, बिकम द वन विदाउट एनी वॉरीज। सूर्य भगवान की जय। माइक
3: Staň se tím, který nemá žádné obavy. Odstraň všechny obavy. Staňte se tím, kdo je bez obav.
2: Nirbhay raho, nishanka raho. Be without any worries, be without any bhay.
3: Žij bez žádného strachu, žij bez obav.
2: Kabhi mat darna, darna means worry. Don't be worried, don't have that fear, because know that Gurudev is there to protect us.
3: Čeho se bát, neměj žádný strach, protože víš, že Gurudev tě ochraňuje.
2: What is the power of words?
3: Jakou moc mají slova?
2: When we study, when we were in school,
3: když jsme byli ve škole, když jsme se učili,
2: or in our younger days,
3: když jsme byli mladší,
2: you see, I'm already talking like I'm 100 years old.
3: Už mluvím, jako kdyby mi bylo 100 let.
2: But I feel like that, so no problem.
3: Ale tak se cítím, tak to nevadí.
2: Body is something else.
3: Tělo je něco jiného.
2: But inside God knows how many years old we are.
3: Ale uvnitř jen Bůh ví, kolik těch let máme.
2: Yes, our mantra birthday, that's when we are 0 years or 1 year again.
3: Naše mantrové narozeniny, to je, kdy znovu začínáme od nuly.
2: But this soul inside, how many lives was it suffering to come here?
3: Ale ta duše uvnitř, kolik životů protrpěla, než došla sem.
2: Kartike Bhagavan, Lodi. O Kartike. So the words of powers, we always had someone.
3: Takže ta slova mají sílu. My vždycky jsme měli někoho,
2: who told us, my dear, I believe in you.
3: Kdo nám říkal, můj drahý, já ti věřím, já v tebe věřím.
2: And many years later,
3: a o mnoho let později,
2: someone asked that young man at the time.
3: A někdo se zeptá toho tehdy mladíka.
2: When he or she became a great doctor, a great professor. You see, Indian genes are still there. We think always doctor, professor, engineer, but.
3: A tak toho, který teď se stal, vidíte, mi Indové vždycky nenapadne, že to je, musí být doktor nebo inženýr nebo profesor, tak když se toho doktora potom někdo zeptá.
2: So after he became a successful great doctor, someone asked him in an interview.
3: Potom, když se z něj stal ten velký úspěšný lékař, tak se ho někdo při rozhovoru zeptá.
2: What is something that changed you? What is something that changed your life?
3: Co bylo to, co vás změnilo, co změnilo váš život?
2: Then we remember, yes, that one person, that one friend of mine, that one teacher of mine.
3: A on si vzpomene, řekne, ano, tehdy ten jeden můj přítel, jeden můj učitel.
2: Believed in me before I believed in myself.
3: Věřil ve mě, věřil mě dřív, než já jsem věřil sám sobě.
2: So that is what Gurudev is doing.
3: A to je to, co dělá Gurudev.
2: He remembered about us, he thought about us before we even did for ourselves.
3: Myslel na nás, věřil v nás, než my jsme věřili v sebe.
2: Why? Because there's no sakam bhava, there is only nishkam bhava in Gurudev's heart.
3: Protože v Gurudevově srdci není žádná sakam bhava, jenom nishkam.
2: Because he thinks about others before he thinks about himself.
3: Protože myslí na druhé dřív, než myslí na sebe.
2: Doesn't matter how many times doctors told him not to travel, not to do this, he always still came here for us.
3: I když mu lékaři doporučoval, aby už necestoval, on neustále jezdil za námi.
2: There was one man.
3: Byl jeden člověk.
2: And a sadhu came to his house.
3: A přijel k němu domů, přišel jeden sádhu.
2: And he complained to that guruji.
3: A on si tomu gurujimu začal stěžovat.
2: Guruji, my wife is always complaining, always shouting, nothing, we're always fighting.
3: Guruji, ta moje žena, ta si vždycky stěžuje, pořád se hádáme, nic jiného než hádky.
2: Then the wife says, Guruji, but.
3: Ale ta manželka říká, ale Guruji, ale.
2: There's always a ale.
3: Vždycky je tam to ale.
2: So she said, Guruji, but he never listens.
3: A ona říká, Guruji, ale když on nikdy neposlouchá.
2: Then Guruji starts laughing.
3: A Guruji se začne smát.
2: And he said,
3: a řekne,
2: the problem is,
3: ten problém je,
2: that he or she is speaking without awareness.
3: Že ona mluví bez vědomí, bez uvědomění si.
2: And you are listening without patience.
3: A ty nasloucháš bez trpělivosti.
2: So until we don't have awareness while talking,
3: pokud nemluvíme pozorně,
2: and if we don't have patience while listening,
3: a nemáme a nenasloucháme trpělivě,
2: it won't be a normal conversation.
3: Pak to nemůže být normální konverzace, rozhovor.
2: Because we might say so many things which might or might not affect the other person.
3: Protože můžeme toho říct tolik, co toho druhého může a nemusí ovlivnit.
2: But there is zero awareness while talking.
3: Ale my vůbec na to nedbáme, nedáváme tomu tu pozornost.
2: And that's how arguments start.
3: A takhle začínají hádky.
2: That's how the first crack in the relationship starts.
3: Takhle se objeví první ta prasklina v tom vztahu.
2: Because the other person who is listening,
3: protože ten druhý člověk, který naslouchá,
2: is not patient enough.
3: Není dost trpělivý.
2: My dear, you did this and you did that and why did you do this and why did you do that?
3: A můj drahý, má drahá, ty si udělal tohle, támhle to, proč si udělal tohle, neudělal támhle to?
2: And before he and she can finish the sentence,
3: a než ještě dokončí tu svoji větu,
2: the other one will start.
3: A ten ostatní už jako vybuchne.
2: Yeah, but this and but that and try to justify themselves.
3: Ale tohle, ale támhle to, snaží se vymluvit, ospravedlnit se.
2: We all did it.
3: Všichni jsme s tím prošli.
2: We all did it in our relationships.
3: V těch našich vztazích.
2: We all did it in our friendships.
3: Stalo se nám to s přáteli.
2: We all did it in our day-to-day life.
3: Zažíváme to v každodenním životě.
2: We talk without awareness, we listen without patience.
3: Mluvíme, aniž bychom u toho byli pozorní, co říkáme, a nasloucháme, aniž bychom byli trpěliví.
2: First, if one person brings somewhat of awareness in the thing which he's trying to convey,
3: když někdo dá nějakou svou, se soustředí na to, co chce vyjádřit, co chce říct,
2: then there won't be any confusion and misunderstandings.
3: Kdybyste mluvili soustředěně, pozorně, tak by nebyly žádné nedorozumění, žádné zmatení.
2: And the receiver, if he or she receives it with patience, with relaxing, with letting that person talk,
3: a ten, kdo to přijímá, když by to přijímal trpělivě, nechal ho domluvit,
2: we will solve so many problems.
3: Tolik problémů by se tím vyřešilo.
2: Vikram? Where is my chai? Normal, please. Caterly, there is a beautiful shloka which we created.
3: A jedna krásná šloka, kterou jsme vytvořili.
2: Caterly garba bandhye sambhutam. Oh, sorry, no translation. Sharkara patti mishritam namo chai chandikaya namo namaha. Which means,
3: a to znamená,
2: the one which resides in the stomach or in the womb of the pot.
3: Ten, který přebývá vnitru toho džbánu, té nádoby.
2: The one which is mixed with chai leaves and sugar.
3: Ten, který je smíchán čajovými lístky a cukrem.
2: Pranam to that namo chai chandikai namo namaha.
3: To, co přebývá v konvici, to, co vzniká smíchání čajových lístků a cukru, tomuto já se klaním.
2: So there. It's, I don't think you will get this joke. This all Indians will get one.
3: Nevím, jestli tenhle vtip pochopíte, to je takový indický vtip.
2: Doesn't matter.
3: Tak je to jedno.
2: So, awareness and patience, very important.
3: Takže pozornost a trpělivost, to je důležité.
2: And that is what Gurudev, that is what yoga, that is what ourselves, that is what everything teaches us.
3: A to je to, co ta naše bdělost, co Gurudev, co nás yoga učí.
2: Practice.
3: Cvič.
2: Meditate.
3: Medituj.
2: Do our mala.
3: Dělej svou málu.
2: Because meditation increases the awareness.
3: Protože meditace zvyšuje uvědomění.
2: And mala is helping our patience.
3: A mála pomáhá naší trpělivosti.
2: You know how?
3: Víte jak?
2: We start our mala.
3: Začneme naši málu.
2: We're halfway through.
3: Jsme v půlce.
2: And at least that's what I do. I don't know if you do it.
3: A já to takhle dělám, nevím, jestli vy.
2: Open our eyes and check where is this end.
3: Oči a koukám, kde už bude ten konec.
2: So that awareness and that patience we can learn from Mala.
3: Takže tuhle tu pozornost a trpělivost se můžeme naučit na Mále.
2: That's why we have sumarans.
3: Proto máme sumarany.
2: Which does not have that guru bead.
3: Tady tam nemají tu kuličku gurua.
2: So you just go on and on.
3: Tam jenom jdete pořád dál a dál.
2: But did we ever think that everything has somewhat from where it originates?
3: Ale pomysleli jsme na to, že všechno má někde svůj původ, nějaký důvod?
2: This tree has to have roots for it to grow.
3: Tenhle strom potřebuje kořeny, aby rostl.
2: So in the same way, Saraswati Devi, the mother, also she also originates from somewhere.
3: A tak i Saraswati Devi, matka Saraswati, od někud pochází.
2: There are so many different forms and factors which we worship.
3: A je tolik různých podob a forem, které uctíváme.
2: Wisdom we take Saraswati ji.
3: Moudrost vidíme jako Saraswati ji.
2: Wealth we take Lakshmi.
3: Hojnost vidíme jako Lakshmi.
2: We want fierce anger Kali.
3: Když chceme důraznost, tak vidíme Kali.
2: We want to be fearless Durga.
3: Když chceme překonat strach, tak je to Durga.
2: But they all originate from that same Bhagavati Maparamba.
3: Ale všechny pocházejí ze stejné Bhagavati bohyně.
2: That Bhagavati Paramba is that one which originates and they all are the forms of her.
3: Bhagavati Paramba, to je ta původní bohyně a všechny ty podoby vycházejí z ní.

0: दीप नारायण भगवान जय। गुड इवनिंग एंड ब्लेसिंग्स टू ऑल ऑफ यू फ्रॉम ओम श्री अलकपुरी जी सिद्धपीठ परंपरा। ऑल डियर वंस, ब्रदर्स सिस्टर्स राउंड द वर्ल्ड, ब्लेसिंग इज कमिंग टू यू फ्रॉम अलकपुरी जी सिद्धपीठ परंपरा, श्री महाप्रभु दीप सत्संग फाउंडेशन।
1: Milí přátelé, bratře a sestry, požehnání Šrí Alakpurijiho Siddhapít. Dnes večer k vám přichází z Mahaprabhujiho ašramu, z Mahaprabhujiho nadace ve Střílkách.
0: Welcome.
1: Vítejte.
0: Today is beautiful two bhajans.
1: Dnes jsme zpívali dva krásné bhajany.
0: And this is personally wrote by Bhagavan Sri Deep Narayan Mahaprabhuji.
1: A osobně je napsal Bhagavan Sri Deep Narayan Mahaprabhuji.
0: What Mahaprabhuji spoke.
1: To, co říkal Mahaprabhuji.
0: We cannot give wrong commentary.
1: To nelze nějak chybně komentovat.
0: Holy Guruji said in his last lecture,
1: Holy Guruji na své poslední přednášce řekl,
0: the bhajans what we are singing,
1: že ty bhajany, které zpíváme,
0: from Mahaprabhuji,
1: od Mahaprabhujiho,
0: these are the words of the Vedas.
1: Jsou slova Véd.
0: Mahaprabhuji's words is the truth, the reality.
1: Mahaprabhujiho slova jsou skutečností, pravdou.
0: That is for us the Guru Vakya.
1: A jsou pro nás Guru Vakya.
0: Mahaprabhuji's life, he lived very simple.
1: Mahaprabhuji žil velmi prostě.
0: That time it was not so much civilized or what we call technologies.
1: A tehdy ta civilizace technologicky nebyla tak vyspělá jako dnes.
0: But we have now.
1: To, co máme teď.
0: It was not that time.
1: To tehdy neměli.
0: Before 20 years.
1: Před 20 lety.
0: Here in this country.
1: Tady v této zemi.
0: Or in Austria.
1: A nebo v Rakousku.
0: There was only rare telephones.
1: Bylo jenom pár telefonů.
0: And the telephones were connected with the cables.
1: A byly to ty telefony, které byly napojené drátem.
0: When I came to Austria.
1: Kabelem, když jsem přijel do Rakouska.
0: So from 1970, 72, 73, 75, 80, 85, etc.
1: V roce 1970, 71, 72, v 80. letech a tak dál.
0: When I had to call to India.
1: A chtěl jsem zavolat do Indie.
0: There was not possible to call directly.
1: Tak to nebylo možné volat přímo.
0: So we were going through the exchange.
1: A tak jsme museli na ústřednu.
0: And they were connecting to London.
1: A oni nás napojili na Londýn.
0: And the London will they tell when they can connect.

0: A v Londýně nám řekli, kde nás spojí.
1: And it was the cables under the ocean.
0: A šlo to přes kabely pod oceánem.
1: From England to India.
0: Z Anglie do Indie.
1: So in different countries.
0: Přes různé země.
1: And so had to go cable to cable.
0: A bylo potřeba to spojení, aby to šlo kabel přes kabel a dál.
1: And after 2 hours they phone back.
0: A za 2 hodiny nám volali zpátky.
1: Your call will be tried day after tomorrow, 11 o'clock. Please be there.
0: Čili zkusíme to spojení pozítří v 11 hodin. Buďte prosím u telefonu.
1: So exactly 11 o'clock.
0: A přesně v 11 hodin.
1: It was ringing.
0: Telefon zvonil.
1: Said, please be online. We are connecting your call.
0: A z té Anglie říkali, prosím, buďte na lince, my vás spojujeme.
1: So it went to the Mumbai or Delhi.
0: A spojili nás napřed z Bombají nebo z Delhi.
1: And they connected to Jaipur.
0: A přesto do Jaipuru.
1: And in Jaipur they said, sorry, the line is out of order.
0: A v Jaipuru nám řekli, promiňte, ale linka je mimo provoz.
1: So they said, the line to your telephone is out of order.
0: Čili linka k tomu vašemu telefonu nefunguje.
1: Okay.
0: Dobře.
1: So please can you try again?
0: A můžete to prosím zkusit znovu?
1: So there's please then register again once more.
0: Tak prosím si zase zavolejte. Nahlašte se.
1: So that time.
0: Čili v těchto dobách.
1: And Mahaprabhuji was before that.
0: To bylo tak a Mahaprabhuji žil ještě předtím.
1: Holy Guru comes 1940.
0: Holy Guruji přišel
1: Mahaprabhuji.
0: K Mahaprabhuji mu v roce 1940.
1: It's not so far.
0: A není to tak dávno.
1: 63 Mahaprabhuji left.
0: V roce 1963 Mahaprabhuji odešel.
1: This is one second. Ah, this is your beautiful country.
0: To za prvé a za druhé, tady ta vaše krásná země.
1: Czechoslovakia, Hungary, etc.
0: Československo, Maďarsko a podobně.
1: And when we have to call to Austria?
0: A když jsme třeba odsud chtěli zavolat do Rakouska?
1: The same thing.
0: Tak to bylo to samé.
1: And now?
0: A teď?
1: One telephone. Two telephone.
0: Dva telefony.
1: So technology.
0: Čili to je technologie.
1: That time they had less these things.
0: Tehdy měli míň takovýchto věcí.
1: But they were happy.
0: Ale byli šťastní.
1: And now we have everything.
0: A dneska máme všechno.
1: But we are not happy.
0: Ale šťastní nejsme.
1: So day by day.
0: Den po dní.
1: As much as technology is developing.
0: Čím více rozvíjí technologie.
1: It's more complication.
0: Tak to znamená víc komplikací.
1: And less comfort.
0: A míň pohodlí.
1: And we became more and more dependent.
0: A stáváme se čím dál tím závislejší.
1: So that time.
0: Takže tehdy.
1: From here to go to the Korichani.
0: Když jste odsud měli dojet do Koryčan.
1: And shopping.
0: Abyste nakoupili.
1: And coming back.
0: A vrátili se zpátky.
1: Walking.
0: Tak jste šli pěšky.
1: They were walking to Korichani, shopping and coming here back.
0: Lidi chodili pěšky ze Střílek do Koryčan, nakoupili si a vrátili se nazpátek.
1: And now at the end of the Strilky street we go by car.
0: A dnes, když se potřebujeme dostat na druhý konec Střílek, tak jedeme autem.
1: So this is different.
0: Takový je rozdíl.
1: So that time simple life.
0: Tehdy byl život jednoduchý.
1: Simple life and higher thinking.
0: Jednoduchý prostý život a vysoké smýšlení.
1: And people had time evening to go satsangs.
0: A lidé měli večer čas a vyšli na satsang.
1: There was no night business.
0: Nebyl žádný noční podnik.
1: And now we have 24 hours business.
0: A dneska ty podniky jedou 24 hodin.
1: Many factories, many companies, they are working 24 hours.
0: Mnoho továren a společností pracuje 24 hodin denně.
1: They have three different hours.
0: Pracují na 3 různé směny.
1: So people are going and working and coming.
0: Čili lidé jdou do práce a vrací se různě.
1: Anyhow, Bhagavan Sri Deepnarayan Mahaprabhuji, Devpuriji, Alakpuriji, Holy Gurujis.
0: A tak Bhagavan Sri Deepnarayan Mahaprabhuji, Devpuriji, Alakpuriji a Holy Guruji.
1: Is very